0: kto pôjde posledný, nech zhasne a kľúč nechá pod rohoškou.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Mladá astronomka přistupuje k jednomu z nejslavnějších fotbalistů planety Země a odevzdává mu certifikát, že jeho jméno nese od této chvíle jiné vesmírné těleso, planetka číslo 10634. Ta dívka se jmenuje Lenka Šarounová, planetka Pepi Bican a onen muž má v dokladech zapsáno Josef Bican. Usmívá se jeho choť, také astronom Jiří Grigar a další hosté, vzácné ženy vědy i sportu, mužové akademici i sportovci. Byl jsem na té slavnosti také a mohu to dosvědčit.
3: I kdyby ta planetka měla pouze ty 4 kilometry v průměru, což je ten minimální odhad, tak pořád představte si kámen, který má průměr 4 kilometry, to je odsud až někam kam. To bude někam do Vršovic, no to bude dál, to bude minimálně do Vršovic, panu inženýrovi Ogounovi. A teď si představte, že tuhle planetku máte jaksi výlučně pro sebe, to je přece nádherná parcela. Je tam trochu problém se tam dostat, ale jakmile tam člověk jednou je, tak už je to jasné. A ta druhá výhoda je, že vám to nikdo nemůže ukradnout, protože to se nedá ani odstřelit, ani zlikvidovat, to je prostě... Ani vytunelovat se to nedá. Takže po této stránce si myslím, že takový dárek je dost na věky.
2: Já bych se rád zeptal manželů Bicanových, jak dlouho to víte, že vlastně už vlastníte prostor ve vesmíru?
4: No tak čekal jsem na to dlouho, pochopitelně. Hele, když to bude ve zlatě nebo v brilantech, tak to bude stačit i takhle.
2: Ale bude tam dost práce, to budete řídit určitě vy.
5: No to určitě. Ale,
2: bude to víc ale práce...
5: Proč já?
2: Po vzoru babičky ze Sedlice?
5: Ano, no tak to jo. Naše babička Sedlická, to Bůh ji obdařil, protože měla diplomacii, měla lidskost, krásnou lidskost. Byla kouzelná, doopravdy stačila i na vedení celý Slávie. K nám, když přišli ty pánové, kteří, doktor Šíba, prokurátor, předseda Valoušek, ředitel Stříbrný, a ona uměla nádherně mluvit, odpovídat, reagovat. Víte, dokonce i vyprávě, když chodila s dědečkem tančit do Plzně, jaký měla sukně, jaký měla volány, šněrovací bodky. A ona to krásně všechno tak zvládla, že všichni jsme jenom žasli nad tím, jak přežila tu bídu, protože dědeček moc nerad pracoval, dědeček byl Švec, a radši do té Vídně, tahlo to do té Vídně. A jak ona přežije s těma klukama v té Sedlici, to už bylo horší. To dělala zázraky.
2: Teď jste se dostal do vesmíru, nebudou vám tam chybět ryby, houby?
4: No tak já bych spíše řekl balón, nějaký pěkný balón, který sám dává góly. To bychom měli střelců, víte?
2: Ale takový balón vy nepotřebujete. Vy ty góly umíte dávat sám.
4: Tak já vážně osobně dal 1000 gólů, víte? A mě překvapuje i dnešní Slávě, která dá, řekněme, za 10 ligových zápasů 15 gólů. To já dávám někdy i za jeden zápas.
2: Vlastně kdo je autorem nápadu, aby se ta planetka jmenovala Pepi Bican?
6: Přímo autorem nápadu je pan Jiří Grigar, mě na to navet, na tuhle myšlenku, ale mě se to moc líbilo, protože v naší rodině, i když jsme fotbal nikdy moc neprožívali, tak už patřilo k takové tradici, že se prostě fandí Slávy. Tak se mi to moc zalíbilo a nelituji, protože jsem se pak dozvěděla spoustu zajímavých věcí a začala jsem si toho sportu mnohem víc vážit, hlavně za starých časů. Dnes už je to asi o něčem jiném, ale poznala jsem, že to, jak to bývalo třeba kolem války, že to vlastenectví, které tehdy tam bylo tak důležité, tak s tím se třeba už dneska tolik nesetkáváme. A jsem opravdu šťastná, že jsem mohla potkat lidi, kteří to zažili, znají a podíleli se na tom.
2: Lenka Šarounová se nejraději domlouvá po síti. Na internetu má také zajímavé články, odkazy na další a proto se zájemce snadno dozví, že planetky neboli asteroidy jsou z hluky skal o velikosti desítek metrů až stovek kilometrů a obíhají kolem Slunce většinou po drahách podobných planetárním. Nejvíce jich je mezi drahami Marsu a Jupiteru. V roce 1998 jedna z nich těsně minula Zemi ve vzdálenosti zhruba 800 tisíc kilometrů. Velká byla jenom 30 metrů. Byla to nejmenší planetka tak podrobně zkoumaná. Astronomové předpokládají, že zemskou dráhu kříží řádově 10 milionů těles této velikosti, ale bylo z nich zatím objeveno jenom několik málo desítek. Mírně poučen a velmi zvědav, požádal jsem Lenku Šaronovou o schůzku. Navrhla termín Bílé soboty a také místo. Takže pod námi hlučí náměstí Jana Palacha, my stojíme na schodech u vchodu do Rudolfína, díváme se na Petřín, Hradčany jsou vpravo, Petřínská rozhledna a vlevo od ní, za vrcholy stromů, jsou vidět věžičky hvězdárny na Petříně. A to spojení Rudolfínum hvězdárna na Petříně má pro vás velký význam, možná do této chvíle, i když jste mladá, osudový. Jaký?
6: Ten Petřín pro mě byl asi tak před 10 lety druhým domovem. Ještě v době, kdy jsem studovala gymnázium v Berouně, tak jsem tam dojížděla na kurzy astronomické, no a od roku 1990 jsem pak prováděla návštěvníky na Petříně. Tam jsem poznala první opravdové přátelé, no a začala jsem tak nějak postupně dospívat, že z toho vesnického kluka, bych tak skoro mohla říct, se stala taková normální holka.
2: Pocházíte odinut než z Prahy a měl jste jiné zájmy?
6: Tak nevím, jestli jiné zájmy, spíš se prohlubovaly, ale mě vždycky vychovával můj bratr, mladší, tak mě mnohem víc zajímalo lézt po stromech a později pak třeba fyzika, matematika. Prostě přišlo mi to takové mnohem dobrodružnější než to, co obyčejná děvčata dělala kolem mě. Pocházíme z vesničky poblíž Prahy, asi 20 km od Prahy.
2: Ale na těch schodech Rudolfína nestojíme náhodou, to je záměr, to je místo, které pro vás a pro vaši rodinu je důležité, významné.
6: No protože pro naši rodinu je důležitá hudba, to je vlastně součást našeho života a vždycky ta práce, hudba a koníčky se prolínaly v naší rodině a to, co přinesl právě táta tím svým zaměstnáním do mého života, tak se stalo nedílnou součástí, takže tyto schody a tato budova, to je pro mě něco posvátného, tato poraď.
2: Nebo výjimečního.
6: Tady je právě zajímavý, že nejenom posvátného, ale i obyčejního, že to vlastně znám jak středního života, to Rudolfínum. Například chodila jsem sem na rehabilitaci z filharmoniky svého času, občas na oběd za tátou, ale zároveň na koncerty, taky jsem stála na pódiu. Po druhé v životě jsem obracela noty na veřejnosti, když jsem byla asi 8 let právě tady v Rudolfínu, takže ty zážitky jsou opravdu mocné, jak všední, tak sváteční.
2: A my tedy do těch slavnostních a pro mnohé posvátných prostor Rudolfína zajdeme, protože tady na náměstí to skutečně fouká. Jsme v pracovně vašeho otce Jaroslava Šarouna a on právě se připravuje na další vystoupení, takže můžete slyšet, jak to tady zní.

0: Přiznávám, že to jsem skutečně nečekal, to jste mě překvapili. Jaroslav Šaroun hrál na piano, dcera Lenka u notového pultíku zpívala z not. Ale tematicky se to vázalo k tomu důvodu, proč jsme se sešli.
1: Napadlo mě, že bychom mohli představit něco ze sbírky, kterou jsem napsal pro Lenku a vlastně pro naše české děti, předškolní i nižších stupňů, na texty českých básníků Branislava Kabourka Čárka. Je to 47 písniček a sbírka se jmenuje podle první písničky, která se jmenuje Na hlubině.
0: Tatínku, jak se to stalo, že vy muzikant, skladatel, interpret, jste vychoval astronomku?
1: Nevím, ono to šlo nějak snad přirozenou cestou a do značné míry samozřejmě je to naším prostředím a něco možná tím, co předcházelo už ze starých dob. Stává se nám často, že děti dělají to, co nemohli dělat jejich rodiče a možná do určitý míry je to i náš případ. Můj tatínek byl nesmírně nadaný člověk na muziku, ale jako osmé dítě nebylo pomyšlení na konzervatoř a živil se úplně jinak. A když potom se ukázalo, že mám taky nějaký nadání k tomu, tak vlastně jsem dělal muziku, ale vlastně k astronomii jsem měl úžasný vztah. Myslím, že to začalo tak, že ve 54. roce jsem získal krásnou dvoudílnou československou astronomii od Gutta, Linka, Mohra a Štenberga a to bylo moje nejoblíbenější čtení tenkrát. A pak všecko, co bylo dostupné, tak jsem o tom čet. A pak přišla doba, myslím, že to bylo až v souvislosti s Halleyovou kometou v 86. roce, kdy se povedlo sestře Alence, která učí na matfizu, domluvit se s Denkou Vávrovou, která tehdy byla ředitelkou jezdárny na Kleti. Povedlo se jí domluvit návštěvu na 2. května. Mohli jsme tam večer přijet a shodou okolností ten den vlastně kometa, která byla ve velmi, řekněme, nevýhodné poloze při současném přísluní, tak vlastně měla mimořádně příznivou viditelnost, výrazně lepší než ostatní dny a byl krásný večer. A pan Mrkos, který tenkrát také tam byl, tak poskytl nám příležitost jednak se podívat a dětem Lence i Jakubovi dal k dispozici krásný somet Binark, kterým vlastně shodou okolností se taky v Československu objevilo nejvíc komet, tak půjčili jim to a mohli několik hodin až do rána vlastně pozorovat oblohu. Našel jim tam řadu pěkných objektů mlhový na hezký hvězdokup. No a děti se tam do rána radovali a nesmírně je to zapálilo a bavilo. A potom se stalo, že u Lenky ten zájem, pokud to teda takhle začalo, vlastně se prohlubovala, začala o tom číst a začala komunikovat s tou pražskou lidovou hvězdárnou a to ostatní už jste něco z toho slyšeli.
2: A moje verze toho, jak jsem se vlastně dostala k astronomii, tak je pravda, že už v nějakých 5 letech nám táta ukazoval knížky, ještě jsme ani číst, psát neuměli, ale už si vzpomínám, jak nám ukazoval vývojové diagramy, jak se hvězdy žijí, umírají a tak, ale mě to tehdy nic neříkalo. Tehdy jsem ještě věřila, že se budu zabývat hudbou, ale přeci jen nakonec jsem dala na doporučení táty a s tímto nápadem jsem se rozloučila postupně a to bylo právě dost těžké období, kdy jsem skutečně netušila, co dělat. Protože ta hudba se mi zdálo, že jediná věc, co mě v životě zajímá doopravdy, sice všechno mi šlo, ale ta hudba jediná mě opravdu zajímala. No a teprve ta návštěva na Kleti mi dala nový smysl toho života. Vlastně bylo nějakých 12-13 let, ale tehdy začal průlom v životě a chytla jsem se toho jako nové naděje, že ještě existuje něco zajímavého, co by mě mohlo lákat. No. Ale nenapadlo mě, že bych se tím mohla zabývat profesionálně samozřejmě. Jenom jsem začala zkoumat, jestli náhodou nemám buňky na matematiku a fyziku, jak jsem si přečetla v knížce od doktora Grigara. A bylo napsáno na konci té knihy Vesmír, že astronomii se mohou zabývat průměrně 1 až 2 lidé ročně z Československa. No a tak to mi došlo, že zase takový genius nejsem, abych mohla takovou práci dostat. No a že polovina té práce nebo toho, co člověk musí umět, aby byl astronomem, takže je matematika. Tehdy mě matematika moc nezajímala, ale tak jsem to zkusila. Musela jsem nějakou fyzikální olympiádu a docela se dařilo, takže jsem vlastně se dostala až na nějaká celostátní soustředění. No a zjistil se, že je tedy reálné, abych ten matfiz studovala taky. Ale ne astronomii, protože to je přece šílenost, aby děvče se stalo astronomkou. Takové zaměstnání není téměř a divný život. Takže jsem studovala meteorologii, to je taky koukání na oblohu. dlouhou, bylo mi to blízké, zajímavé docela, takže jsem k tomu přistupovala docela realisticky. No ale vlastně až během školy, když vznikla nabídka na Petřínské hvězdárně, že to samozřejmě ta astronomie zůstala můj koníček, tak ze zvědavosti jsem jezdila pozorovat na Ondřejov, no a ukázalo se, že tedy to je zajímavá věc, no a když si mě tam vychovali, tak jsem tam zůstala. Ale opravdu nikdy nepřišla ta chvíle, že bych usilovala o to stát se profesionální astronomkou.
0: Vzdělávala jste se, poznávala literaturu, zapracovávala se se zkušenými kolegy a pak nadešla ta chvíle, kdy se u první planetky objevilo jméno objevitelky Lenka Šarounová. To jméno se tam opakuje už několikrát. Vy píšete, že to je vlastně taková obyčejná kancelářská práce, ale já si myslím, že to musí být dobrodružné objevovat nové těleso ve vesmíru.
2: Tak teď už je to rutinní záležitost, když se to objeví, nevím, 10 planetek za noc, tak to tak ani nepřijde. A když už jich vlastně máme na kontě několik set těch objevů, tak to nepřijde. Ale samozřejmě ten první objev, to bylo opravdu dobrodružství. A v mém případě zrovna takové docela kuriózní. To bylo 12. března 1995. Moje maminka měla narozeniny a já jsem pro ní neměla žádný dárek. Tak mě napadlo, že by bylo docela zajímavé a originální, kdybych ji objevila k narozeninám nějakou planetku. No a protože zrovna byla příhodná noc, nebylo příliš co pozorovat, takže bylo možné věnovat kus pozorovacího času na takovéto hraní, protože to objevování planetek nedá se nic dělat v našich podmínkách. S tím dalekohledem, který máme k dispozici, to nemůžeme nazvat vědou nebo něčím příliš odborným. No ale namířila jsem tedy dalekohled do míst, kde je největší šance planetku objevit. Nasnímala jsem několik polí, pak se zase vrátila na stejné místo, protože ty planetky se na snímcích poznají jedině podle pohybu, že se posouvají tečky na snímku mezi tím hvězdným pozadím. No a skutečně byly tam dvě nové planetky, podařilo se je sledovat, no a jedna z těchto planetek, které nese dneska jméno Bohuška po mojí mamince, takže dárek se vydařil.

0: byla objevená planetka, jak letěla zhruba na Zemi, měla minout Zemi ve vzdálenosti asi 800 000 kilometrů. Samozřejmě taky je potřeba měřit pozice planetky, aby se jí dráha určila co nejlépe. Tady nebylo dobrodružství v tom, že by ta dráha byla nějaká nečekaná tam jako velice rychle se zjistí během několika dní, jak se věci mají, ale zajímavé bylo to, že se naskytla příležitost změřit, jak ta planetka rotuje. A tím pádem společně s našimi kolegy ve Spojených státech, kteří tu planetku měřili pomocí radioteleskopu, největšího na světě, takže se podařilo zjistit, že ta planetka se otáčí velice rychle, takže to byl vlastně nejrychleji známá rotace, ořád rychlejší než cokoliv jiného. Den na té planetce trvá 11 minut jenom, zatímco na ostatních planetkách do té doby známých to trvalo několik hodin, 2 hodiny a víc. No a zjistilo se tedy, že ta planetka má velikost potom jenom asi 30 metrů. Kombinací měření našich a těch amerických. Takže v tom je ten princip, že ta planetka taková malinká, že to už se skoro podobá tomu, co poznával Malý princ.
1: A jak vypadá výměna informací? Říkáte, pozorovali to Američané na kleti, my, to znamená počítačové spojení internetem, nebo jak si rychle ty informace vyměňujete, nebo to tolik nespěchá?
0: Tak některé věci nespěchají, ale některé samozřejmě ano. Tady v té oblasti kolem fotometrie tam to není až tak žhavé, že tam nám stačí třeba, když se dohadujeme v řádu několika dní nebo desítek hodin, případně hodin, takže si píšeme pomocí mailu, jenom v podstatě denně mi přicházejí desítky mailů, že to je takový, člověk sedí sám v kanceláři, ale vlastně má dojem, že je ve společnosti spousty přátel, je to taková zvláštní iluze. Ale jsou projekty, kde je potřeba se dohadovat v řádu několika minut, takže existují i interaktivní webovské stránky, kde si rozdělíme práci, když se objeví nějaká nová planetka. Okamžitě si rozdělíme práci po Evropě, zejména astronomé amatéři pozorují tyto nově objevené planetky. No a máme možnost i komunikovat pomocí chatu, takže tam pak jako během minut vlastně se ta práce rozděluje. To skutečně dohromady se baví půlka světa.
1: A je to boj, aby planetka byla za planetku uznána, aby byla potvrzena, aby to nebyl jenom blud? A nebo stačí přesně, exaktně doložit ty údaje a pak už není pochyb?
0: Tak od toho je centrum ve Spojených státech, Minor Planet Center, které tyto věci řeší. My jsme jenom pozorovatelé, takže naměříme, co umíme, tedy pořídíme snímky, zjistíme, kde jsou ty planetky, změříme jejich souřadnice, pozice pošleme mailem do toho centra a oni s tím něco udělají, takže tam spočítají dráhu a pokud je to nový objev, tak přiřadí ten objev nějaké hvězdárně, rozhodnou, čí je to objev. Takže to v podstatě na nich, aby obhajovali, jestli je planetka taková nebo maková. My to jen pozorujeme.
1: Pojmenovat planetku je administrativní obřad. Úkon má přesná pravidla. Možná si to neumíme představit, popište nám to.
0: Přesná pravidla jsou jenom proto, jak má vypadat ten e-mail, kterým posíláme tu citaci s jménem do Minor Planet Centra. To je něco jako formulář, aby se jim to dobře zpracovávalo. To je vlastně celé. Pak se dočteme jednou za 2 měsíce, když vyjde cirkulář, kde jsou tedy ty citace publikované, často ta komise, která rozhoduje o těch jménech, nebo ty planetky pojmenovává oficiálně, že Astronomická unie pojmenovává planetky, my jenom navrhujeme. Takže se dočteme, že tedy skutečně ten návrh prošel, neprošel, případně jak to jméno si upravili, nebo ta citace jak vyšla. No a pak je na nás, co s tím uděláme, takže se v poslední době snažíme vytvořit takovou tradici, uvidíme, jestli to bude tradice nebo nebude, že astronomická společnost předává takové dokumenty, jakási osvědčení o tom, že to jméno je skutečné, že to není jenom výmysl pozorovatele, ale že skutečně Mezinárodní astronomická unie pojmenová planetku.
1: Pane Šarone, vy sám vybíráte jména pro některé planetky. Já si myslím, že asi vám velí hudební srdce.
2: Vlastně jsem dostal příležitost využít mimořádnou možnost vyjádřit díka úctu svému učiteli Miloslavu Kabeláčovi, který mě učil na konzervatoři skladbu a kterýho jsem si vážil vlastně nejenom jako velmi kvalitního muzikanta, ale i jako člověka s vysokým morálním kreditem. Totéž vlastně můžu říct o Klementu Slavickém, kterého jsem poznal později a kterému vlastně jsem také více skladeb realizoval. Kousíček vám zahraju z toho Kabeláča a to můžete do toho potom podu. Čili teďka uslyšíte kousek Kabeláčova preludia, jo?

0: Já jsem teď na Ondřejově byla asi 10 dní, změnilo se nám tam hodně věcí a zatím jsem neměla příležitost přijet domů, že jsem byla trochu nemocná, takže jsem si myslela, že se s rodinou uvidím dřív, že se stalo víc událostí jak astronomických, tak i hudebně společenských, třeba právě v souvislosti s tátovým koncertem společně s Dášou Peckovou a pomenováním planetky po Dáše. Ale třeba i to, jak byla polární záře před několika dny vidět z Brna, nebo jak tam sníh dneska ráno, když jsem se probudila, odhrnula okno a z postele se podívala ven a tam poprašek krásný, tak 2 cm sněhu. Tak to jsou takové běžné zážitky, protože ta příroda, jaké je počasí, to je něco nesmírně důležitého, mnohem důležitějšího pro můj život než pro ostatní lidi, co chodí do práce někde ve městě, nebo možná něco třeba jako zemědělci na vesnici toto prožívají, tak vlastně já tam taky, protože pro mě je důležité, jestli je jasno nebo zataženo, to se týká mojí práce a jestli jim bude zima nebo nebude, tak to samozřejmě taky, protože tam vytopit místnosti je mnohem složitější než jaksi v normálních civilizovaných podmínkách.
1: A můžeme.
2: Lenka Šarounová nás zavedla mezi hvězdy, zaspívala tátovi písně a podle slibu se loučí opět hudbou. Trochu se jí do toho pletou hráči České filharmonie, protože právě skončila i jejich zkouška s panem Aškenázim a oni za tenkými stěnami Rudolfína pilují svoje party. A nám se ani nechce odejít.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Známá znělka vás spolu s Františkem Novotným vítá u dnešního nezvykle bulvárního textempore. Inu bulvár vtrhl do našich životů a patří k demokracii, tak jako má dům své potrubí na čistou vodu a jiné na fekálie. Vadí mi v současnosti jen to, že tím potrubím na čistou vodu u nás příliš často tečou fekálie. Ale lehké mrazení a uleva z toho, že se malér, o kterém se mluví, netýká nás, tak to lákalo lidi odjakživa. A tak v době, kdy nebyl bulvární tisk, rozhlas ani televize, obstarávali černou kroniku písničky. Na poutích zpěváci ukazovali na obrázcích výjevy z tragédií, které spolu s notami nabízely texty většinou anonymních autorů. Kdysi populární byl v pražských hospůdkách a na poutích i ten, který nám teď připomene Šlapeto. Už to věděl.

Kdyby Danda nechlastil, hyeny by obelstil. Ty příběhy byly někdy smyšlené, ale velice často podle skutečných událostí. Samozřejmě, že v nich hrála roli nešťastná láska. Také texty nebyly vždy jen povrchní a jejich poetika občas překvapí. Nechej ty mě naživě, v tobě dušička, ve mně dvě, prosí svedená dívka rozlíceného vrahounka v Rataji. Ale jak to dopadlo? Teď zaspívá Spirituál kvintet, který písničku vyhledal ve starých zpěvnicích.

Citový vztah v jednom domku řeší i písnička Jarka Nohavici, která je dokladem toho, že bulvárnější tématika přitahuje občas i dnešní písničkáře.

0: Tady na mord sice nedošlo, ale v dalším případě si už zubatá smesla. Následující zpívaná informace se roku 1935 zrodila v reví Panoptikum v Osvobozeném divadle, ale putovala od úst ústům a dodnes putuje u tramských táboráků a myslím, že následující příběh znovu potvrdí, že volby u nás byly vždycky tak trochu tragédie.
1: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu Cordillère, pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver.
2: Píkovická rýžoviště zlata, šeří se v Příboji Sázavy, ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.
1: Když tu náhle co se děje, divný šelest houštím spěje, plch, skunk, vše utíká, postrání od medníka.
2: Krčmář zhasne, kovbojové stichnou, zděšen pirát tvář si zakryje.
1: Rudé skvav se chvějí a pak vzdychnou, blíží se k nám postrach prérie.
3: A kdo to je?
4: Mary! Babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točíla jsem. Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce hřebce, ať chce či nechce.
2: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
1: Klika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
2: Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
1: Dopije a aby se neřeklo, utykáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo s šlajsnou svatojánských atolů.
4: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Letva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babičin hlas.
2: Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic.
5: Stoletý věk prý nevadí, na předáka je to mládí.
1: Ze všech nejvíce volala jí polnice.
2: Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace.
4: Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle stoletou Mary. Babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě manitou.
0: Jak jsem zjistil téma pro Černou kroniku, nechybí ani v populární hudbě. Lucie Bílá v tomto případě s jistým nadhledem otočila tím správným knoflíkem z poráku a podle českého receptu Gabriely Osvaldové upekla svého času velmi oblíbenou

0: Básník Schiller napočítal 30 základních tragických situací. Komických je prý stejně. Doložit se to dá například anekdotou, kdy Kohn obědvá, přisedne roubíček a ptá se, jak se daří vaší paní Kohn? Mrtvá. Pro pána. A co syn a dcera? Mrtví. Pro pána to byla autonehoda. Ale ne, já jen když jím, tak je pro mě celý svět mrtvej. Na rozloučenou si objednáme jednu poučnou tragédii u Jiřího Šlitra. A vy neberte tragicky, že dnešní textem porekončí. Už za týden se na vás těší váš František Novotný.
1: Hrozná tragédie s máslem, která se udála jinak ve slušné restauraci u Hovní Vála, závod 003. Jak ji popsal odpovědný vedoucí, soudruh

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají to

0: Vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host se narodil v Hořicích pod Krkonoší a tam chodil i do školy. Ovšem já ho podezřívám, že to je všechno jenom kamufláž. On totiž 100% každý rok v září odjížděl z vlakového nástupiště 9,5 přímo do Bradavic, jinak totiž není možné, aby kouzlil tak dobře. Vítám kouzelníka Pavla Kožíška.
3: Hezký den.
2: Hezky jsem tě uvedl.
3: No úplně nádherně, teda.
2: Pavle, pozor, já jsem taky tak trošičku kouzelník. Hned ti to dokážu. Jenom takhle rukou mávnu směrem k režii. A hned je tady písnička na začátek našeho povídání. No, prosím.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tandemu je opět hostem po nějakém čase kouzelník Pavel Kožíšek a já vím, že u tebe, Pavle, se jeden program, sice ten, který je úspěšný, hraje dost dlouho, ale že máš pořád taky něco nového. Tak prosím tě, za tu dobu zhruba asi 3 let, co jsi tady nebyl,
1: no,
0: to strašně
1: to
0: letí.
1: Utíká, no,
0: strašně to letí. Tak co jsi vyprodukoval, co teď dáváš na scéně třeba?
1: No tak ty povídáš o tom našem pilotním programu, který se jmenuje Magická esa, kde právě i tvoje dcera Zuzka Rosáková úplně od samého začátku. Hele, to už je stálý inventář, protože to už je akorát ona. Hlavní technik, a jinak se tam už celý štáb vyměnil.
0: To jsi mi nemusel říkat, protože ti mi připomínáš, že ona je stará, měla stárnu, všichni
1: ne, tak jsem to samozřejmě vůbec nemyslel, tím jsem naopak chtěl říct, že je úžasná a já se na každý představení s ní strašně moc těším. Tohleto představení už hrajeme 6. rokem. No od té doby, co jsme se neviděli, jsme udělali další 3 představení. Škola kouzel, to je pro ty naše nejmenší diváky, kde se s dětma hrajeme právě na takovou tu bradavickou školu kouzel, o které ty si vyprávěl na začátku. Potom je to představení S kouzly kolem světa. Tam si zase s většíma dětma hrajeme na to, že letíme kolem celého světa a v každé zemi, kde se zastavíme, si předvedeme nějaké typické kouzlo pro tu danou zemi. No a nyní právě v divadle trénujeme naše nejnovější představení, je to vánoční speciál, který se jmenuje Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek. Ale tak s tím mým příjmením se krásně pracuje. Já mám třeba pořád s Vaškem Vidrou, to je Vidra v novém Kožíšku, nebo s Jirkou Krampolem, to je zase parafráze na Mrazíka. Kožíšek je jako nový, dobře sluší Krampolovi, takže s tím příjmením se krásně pracuje, že dřív, když jsem začínal v televizi, tak mě dramaturgové se snažili situovat do takové mystické role, jo, že mě nalíčili, ublízli a říkali, hele, Kožíšek, ono to příliš nezní dálkam a vyštělo by to nějaký jako umělecký pseudonym. A já říkám, ne, prosím vás, to ke mně nejde. Já jsem to jednou vyzkoušel, jsem úplně začínal v Itálii, to bylo krátce po roce 89 a oni říkali, hele, Kožíšek, to zní příliš tak jako východně, víš, my ti dáme nějaký umělecký jméno. Tak mě dali, že jsem se jmenoval Mr. Pálo. Jo, Pálo, já říkám, Pálo, podívej se na můj obličej, já teda nevypadám příliš jako jižansky, takže jsem jako vystupoval jako Mr. Pálo. No a teďkon já jsem přebíhal do jednoho divadla a italsky se řekne, já jsem kouzelník, se řekne Io sono mago Pálo. Ano, a já jsem vtrhnul do té ředitelské kanceláře toho ředitele divadla, jak jsem pospíchal, tak ze mě vypadlo Io sono Marco Polo. Takže ty se mě měli celou dobu potom srandu, říká, a připlná Marco Polo. Takže já se držím toho...
0: Že to bylo dopadnout hůř ještě, ty si mohli Io sono Magor Paolo.
1: Tak to mě nenapadlo. Ale ten Marco Polo mě ještě potom dlouho zůstal.
0: No. Ten je dobrý.
2: Tandem cestuje.
0: No... Pavel Kožíšek je kouzelník. Nevím, jestli jste někdy byli v Líbeznicích v jeho divadle kouzel, ale ke spoustě těch triků potřebuje nesporně techniku. Já nevím, Pavle, dá se s těmi tvými představeními cestovat za diváky taky?
1: Tak máme řadu zájezdových představení, ale ten náš pilotní program, o kterém jsme hovořili v tom předcházejícím vstupu Magická esa, ten je přímo šitý na jeviště divadla kouzel. Některé rekvizity ty už se ani nedají vystěhovat, ty se montovaly a svařovaly přímo na jevišti. Třeba ty víš, že tam máme jako obrovskou 4-metrovou skluzavku času. No. Tam Zuzka vyleze nahoru, sklouzne se a dole vyjede jako malá holčička.
0: To by si musel vozit kamiony jako Rolling Stones, že do vystoupení. No.
1: Takže v těch našich podmínkách samozřejmě kterými těmi většími kouzly i vystupujeme na zájezdových představeních, ale některá kouzla opravdu diváci uvidí pouze u nás v divadle kouzel v Líbeznicích u Prahy.
0: A když cestuješ, tak často jezdíš za diváky?
1: Jezdíme velice často, zvlášť nyní v tom prosincovém čase hrajeme dvojáky, trojáky, takže opravdu teďkon zaplať pámvu je velký zájem o živá kouzelnická představení. Psychologové to vysvětlují tím, jak jsou diváci z počítačových monitorů nebo z filmových pláten zvyklí na všelijaké možné počítačové a filmové triky, takže oni chtějí prožívat pocit okouzlení, pocit iluze na vlastní oči. Jo, je to strašně zajímavý postřeh, ale opravdu funguje to u nás, funguje to i ve světě, kdy se plní živá kouzelnická představení. Jo, takže ten pocit iluze zkrátka chce ten divák dnešní doby prožívat i napřímo, aby se toho mohl dotknout, aby to mohl prožít na vlastní oči.
0: Tím jsi mi teď velice hezky nahrál, protože já jsem se tě zrovna chtěl zeptat na místo, kde je ti dobře, kde je ti nejlíp, a já mám takový pocit, že bych se docela trefil, když bych řekl Líbeznice a tvoje divadlo kouzel. Víš, když si kdysi před léty ten projekt začal uskutečňovat, tak jsem tak trošičku pochyboval o tom, jestli to náhodou není trošičku jaksi přání otce myšlenky, jestli vůbec diváci budou zvyklí nebo si zvyknou chodit za kouzly. A teď se tě musím už po několikátý omluvit, když jsem byl moc krát hostem tvýho divadla Kouzel, je tam prostě plno.
1: Je to neskutečný, ale já teda musím říct jednu věc. Já když jsem to divadlo odevíral, když jsem tenkrát říkal, hele, budu odevírat v Líbeznicích u Prahy divadlo Kouzel, tak ne, prosím tě, ty, ale spousta lidí se zcela oprávněně v ten první moment ťukala na čelo, co se ten Kožíšek zblázil, kdo mu do nějaký malý vesnice za Prahu bude jezdit na nějaký kouzlíčka. Ale já jsem to neměl ze svojí vlastní hlavy. Já jsem se inspiroval japonským modelem. Já jsem tam před lety budoval první japonské divadlo Kouzel, to jsme budovali úplně na zelené louce a to bylo založeno vlastně na úplně stejném principu. Tedy, že to japonské divadlo Kouzel není situováno přímo v centru Tokia, kde jsou obrovské problémy s dopravou a s parkovaním daleko větší než tady u nás v centru Prahy, ale na hlavním silničním tahu za Tokiem. A úplně to stejné jsem udělal já. Líbeznice jsou od Prahy vzdálené 3-4 kilometry. Diváci u nás nemají problémy s dopravou. A naučili se k nám opravdu jezdit, jo. K nám jezdí divadelní zájezdy, já protože pracuju s lidmi na jevišti, jak se jich ptám, odkud jste přijal, oni hlásí Ostrava, Brno, Karlovy Vary. Je to neskutečný, ale lidi se k nám našli cestu. Ty první tři sezóny samozřejmě byly takové bolestivější, neříkám, že jsme vždycky hráli před vyprodaným sálem, ale nyní od té páté sezóny se to totálně zhouplo a opravdu my hrajeme trojáky v divadle. My hrajeme třikrát za den, hrajeme dětská představení a dvakrát za den teďka hrajeme magická esa, takže opravdu funguje to naprosto skutečně.
0: Ty jsi to divadlo musel samozřejmě vybavit spoustou techniky, jak říkáš, některá je dokonce jaksi fixní, čili je nepřenosná. To si taky musel investovat spoustu peněz do toho.
1: No tak samozřejmě Kouzla, to je hodně drahý koníček, hodně drahý biznis a zvlášť my se snažíme ukázat tady vždycky divákům ta nejnovější kouzla zvenku. To znamená, já když někde vidím jako kouzelnice nového, tak okamžitě tuhle tu novinku chci mít, abychom to mohli ukázat i u nás.
0: Kouzelnice ale většinou neradi prozrazují, jak to?
1: No takhle, oni neradi prozrazují, ale kouzla a kouzelnické triky je zboží jako kterékoliv jiné. To znamená, ty když si koupíš princip toho triku, ty si za něj zaplatíš, dostaneš takový certifikát s tím, že máš právo to kouzlo předvádět na veřejnosti nebo případně v televizi.
0: Jo, to no, je jasně, jako trh vlastně
1: no, jasně, ano, protože existuje tým kreativců ve světě, kteří se právě živí vymýšlením nových kouzel nebo třeba aplikují některé starší triky a dělají je v takovém novějším hávu. Samozřejmě třeba takový David Copperfield, ten má takový předkupnější právě. To je samozřejmě ten, že jo, tak to máme sáhmaní pokudníky. Prosím tě, ten odehraje 500 představení ročně, jo. Ten hraje dvojáky, trojáky, denodenně. A když cestuje, když není v Las Vegas na jednom místě v divadle, když cestuje, tak má 2-3 party lidí. Úplně stejný jeviště, úplně stejný kamiony, úplně stejný rekvizity, úplně stejný asistenty. A on jenom přelétává letadlem. A ta technika to staví, on letí, oni to zbourají, on je zase v Budapešti.
0: Takhle si to ještě daleko nedotáhnu.
1: No hele, to rozhodně na to neaspiruju. Já jsem v Líbeznicích velice spokojený.
2: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
2: a vzpomínky.

0: Když jsme si povídali s Pavlem Kožiškem před chvilkou o tom, jak je pořád potřeba dělat něco nového, tak mě napadlo, ještě už jsem se ani nestačil zeptat, písnička už se rozjela, jestli pak existuje něco jako třeba, dejme tomu, v automobilovém průmyslu, v elektronickém průmyslu, i v knížkách jsou veletrhy. Existuje něco jako třeba veletrh kouzel?
1: Ano, ano, existuje. Teďka byl nedávno v anglickém Blackpoolu, kde bylo spousta dodavatelů různých kouzelnických pomůcek a u nás to funguje i v menší míře. Na různých tuzemských festivalech. Ty víš, taky si předával cenu na jednom z nich, že já pořádám každý rok Mezinárodní festival moderní magie, Velká cena divadla kouzel, kde součástí jsou samozřejmě jednotlivé soutěže, ale také je to takzvaný kouzelnický bazar. Není to tedy bazar, že by se tam prodávali použité věci, to je jenom takový zažitý název. A tam se právě prodávají nová kouzla, nové kouzelnické rekvizity.
0: No a při té příležitosti se dostávám k tobě. Máš ty nějakou novinku, kterou můžeš nabídnout a nejenom tedy kolegům kouzelníkům, ale třeba i veřejnosti?
1: No já si myslím, že spousta dětí hlavně, ale i dospěláků, protože to není kouzelnická kolekce určená jenom pro děti, naleznou některá kouzlička právě i pod vánočním stromečkem za pár dnů, protože my jsme nyní vydali celou kouzelnickou kolekci, která se skládá z jedné sady, ta se jmenuje Moderní magie, tam je 75 různých kouzel, všechny rekvizity jsou tam. Také je tam kouzelná baseballová čepice, pomocí níž se naučíš i sám levitovat. Já vidím, jak se díváš nedůvěřivě. Opravdu, nekecám, myslím to smrtelně vážně.
0: Bez cizí pomoci.
1: Bez cizí pomoci
0: položím se
1: opravdu,
0: do
1: opravdu na několik málo centimetrů se vzneseš.
0: Ne.
1: Čestný slovo, opravdu se vzneseš nad zem, to je naprostá novinka. To tady ještě nikdo neviděl. Potom tam máme dva speciální karetní sety, které se tváří tedy, že jsou pro větší děti, ale já jsem ti taky přinesl a budeš moc posoudit, že můžeš ukázat takový malý kaprfíl před chlapama, protože jedny karty jsou speciálně cinknutý. Když nevíš, kam se máš dívat, tak to nepoznáš. A ty druhý karty ukážeš jako balíček karet, kde každá karta je jinačí a v rázu je proměníš na balíček, kde jsou všechny karty úplně stejné. Dělej se s tím obrovské zázraky a potom součástí té kolekce, samozřejmě každá ta krabice se dá pořídit zvlášť, je DVDčko Škola kouzel a magie, kde je 35 kouzel, ale zase tohleto DVDčko je na tom principu, že nebudeš k tomu potřebovat žádné složité a speciální kouzelnické rekvizity, jako jsou v těch předcházejících sadách, protože se vším, s tím čarujeme, si všechno najdeš zkrátka doma nebo si snadno obstaráš a můžeš se ukázat jako obrovský kouzelník.
0: Kolik jsi říkal, že je tam těch kouzel?
1: V tom DVDčku 35 a v té sadě s tou čepicí jich je 75.
0: Prosím tě, to znamená, že jestliže si tak pořídím ten tvůj set, tak já klidně tě můžu bavit společně, já můžu vystupovat.
1: No, můžeš to hostovat potom.
0: Hodinový program, člověče.
1: No to určitě, to určitě.
0: Je to možný, no to znamená, že kdo si pořídí tvůj set, tak se stane kouzelníkem, z nás bude celý národ kouzelníků.
1: No a teď ono to funguje i tak, protože my, jak jsme slavili 7. narození divadla kouzel, tak my jsme ještě navíc tady do těch setů dali jako dárek vstupenku k nám do divadla kouzel. To znamená, každý, kdo si koupí ten velký set, ještě tam má vstupenku k nám právě na představení Magická esa.
0: A není tam taky nějaký kouzlo, který by trošičku snížilo státní dluh třeba?
1: Já si myslím, že to jsou úplně jinací kouzelníci.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Pavel Kožišek teď může vykouzlit z našeho archivu klasiků českého humoru někoho, kdo, teď mě napadlo, že to nemusí být ale ani jaksi někdo, kdo už dávno nežije, i když takové veličiny tam samozřejmě taky máme. Máme i žijící klasiky. Koho si vybereš, žijícího nebo naopak?
1: No já, mě jednou vyprávěl úžasnou story Pepa Dvořák s kartama, tak jestli ji najdete v archivu, tak to bych si strašně moc přál poslechnout ještě jednou.
0: No, tak Pepa Dvořák má takovou příhodu s kartama, ale nikoli nemanipuluje s kartami tak jako ty. Nevadí to, že bude normálně hrát kartami? Normálně. U Pepy Dvořáka není nic úplně normální. Tak dobře, jdem na ní.
3: Dámy a pánové, pozor na mě. Člověče, já dokážu věci, ona je to samozřejmě normální náhoda, ale já to vydávám za telepatii. Já jsem vám na kole jednou přijel takhle do Sobotky, chtěl jsem si dát pivo v hospodě a před hospodou seděli kluci, trampíci a hráli karty. A já, protože jsem takový furt do show, a tu si říct, a tu si šťouknul a jsem říkal, hrajete to mizerně. My se otočili, poznali někde, nechte toho paní Dvořáku. A stejně to hrajete mizerně. Přitom podotýkám, že já karty vůbec neumím. Chcete si zahrát s námi? Já jsem říkal, to byste to museli umět. provokoval jsem a nevěděl jsem, kam směřuju. Sám, jenom mě to tak baví. Tohle mě baví i na jevišti. Takhle to rozehrá a nevím, kam to půjde. Hej, jo? A vy umíte hrát karty? Já jsem říkal, výborně. Já jsem v kartách mistr. Jsem říkal, to jsem zvědavej, jak rychle dneska budu umět utíkat. Říkali, jo? Tak si pojďte sednout, jsem říkal, s vámi nikdy. Já vám teď něco předvedu, dávajte pozor. Vyberte si jedno z vás. Nějakýho hodně šikovnýho. No tak oni vypadali, že ani jeden se toho nechopí. Ale potom jednoho vybrali a jsem říkal, zamíchejte ty karty. Zamíchal, jsem říkal, pořádně zamíchejte. Teď z nich udělejte 10 hromádek. Už to udělal 10 hromádek takhle. A v libovolném pořadí si je srovnejte. Si je srovnal. Říkal, teď se otočte a dejte ty karty svýmu kolegovi a ten ať je sejme na kolik chce hromádek. Vy se nedívejte. To udělal. Dejte mu je zpátky. Ten je vzal a říkal, a ty dávajte pozor. Teď počítejte se mnou a 7. karta je 9 kulová. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kulová. A ona tam byla. Já vím, jak se má člověk tuhle chvilku zachovat. Já jsem mu akorát... Jo, pánové, učit, učit.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej, pojedou.

0: Jen volá.
1: Nevím, jestli vy, kteří přicházíte do divadla Kouzel v Líbeznicích u Prahy, víte, že na pódium vstupuje pan doktor. Ne doktor kouzelnictví, ale doktor filozofie. Je to tak, protože Pavel Kožíšek má opravdu titul, protože vystudoval obor, jak se jmenuje ten obor?
2: No, kulturologie, to je shodou okolností, on je úplně ten stejný obor, který má Zuzka. Ona studovala akorát samozřejmě o hodně roku, tedy až po mně.
1: Jo, až takhle, jo.
2: No,
1: tak paní druhou paní doktorku bychom teď měli mít na drátě. Halo?
3: Ano, halo, dobrý den.
1: Ahoj, Zuzko, ano.
3: Ahoj.
1: Na druhé straně drátu je moje dcera. Ovšem, Zuzko, ty dneska nevystupuješ v tomto troji rozhovoru telefonním jako moje dcera, ale jako partnerka Pavla Kožíška. Prosím tě, naučila ses po boku Pavla Kožíška už taky něco opravdu kouzlit?
3: No určitě, naučila jsem se spoustu věcí, především jak zmizet.
1: To se dá velice dobře aplikovat doma.
2: Počkej, jak mě, Zuzko, vlastně napadlo, umíš ty vlastně nějaký kouzla, abys třeba mohla doma se pochlubit nebo před přáteli? Už jsi šestou sezonu jsi v divadle, viď, prosím tě.
3: No, tak já se tam musím hodně soustředit na to mizení, takže jsem se toho nenaučila, ale jo, tak nějaký jednoduchý kouzlo s kartama bych asi zvládla.
1: Právě to chci říct, protože Zuzka už nás takhle překvapila v rodině, že vytáhla takový nějaký karty a teď na nám, no jistě, teď takový velký karty. A hrála na nás teda jaksi takovou habaďuru, že ty karty se mění a oni se opravdu mění, ale já jsem na to přišel, protože jsem jí z titulu z otce jsem jí poručil, aby mě to prozradila.
3: Ano, to musím říct, že táta mi pomáhal, asistoval mi v tom kouzlu, ano. A kdyby mi to pokaždý neskazil, tak to
1: Který kouzlo, Zuzko, tobě se z toho, co Pavel předvádí na scéně, líbí nejvíc? Jako divákovi, myslím.
3: No tak já se musím přiznat, že jsem to ještě úplně neviděla vlastně celku ten program.
1: Jo, ty jsi vlastně vzadu,
2: ale...
1: viď?
2: No, ona to nikdy neviděla.
1: Je to možný, ty jsi jediná.
2: Ona neměla šanci to nikdy vidět, že jo?
3: Ale jinak mám ráda hrozně kouzlo, který se jmenuje Hořící hroty.
1: Co to je?
3: Kdy tam vlastně Pavla propíchneme hořícími hroty.
2: No ano, ano, to se vždycky vyřádí a to teda vždycky je ve mně malá dušička, takže když by to bylo špatně natajmovaný, tak oni mě opravdu prošpikujou, jako jo, tam to není žádná legrace.
1: A myslíš si, že už by si dokázala Pavla i třeba zastoupit na scéně?
3: Ježíš, to v žádném případě.
1: No, podívej se, Pavel teď vydal ten set kouzelnický, já ti ho koupím jako dáreček Vánocům, naučí se to a budeme mít takový malý divadlo kouzel v Nížku pod Brdy a budeme Pavlovi konkurovat.
3: Dobře, no.
1: Já myslím, že ne, že každý radši budeme dělat to, co umíme. Zuzko, měj se moc dobře, už jsi dneska vyvenčila pejsky.
3: Teď se chystám za chvíli.
1: Tak to je dobře. Měj se moc hezky, to byla Zuzka Jedi Rosáková, moje
2: ahoj,
1: dcera
2: ahoj, ahoj.
1: A asistentka mého dnešního hosta Pavla Kožíška.
2: Ahoj, ahoj. Zuzi, divadle, ahoj.
3: Ahoj, mějte se hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. Tandemu s Janem Rosákem.

0: reklamních agenturách. Zaobírají se kreativitou, výzkumem. Takže jako rozhodně ano, ale já jsem měl to obrovské štěstí, že když já jsem po fakultě stál před rozhodnutím, jestli se budu živit v úzovkách něčím poctivějším.
1: Než pořádným.
0: Pořádným. To, co dělají právě oni, nebo jestli budu dělat to, co mě baví, tak já mám to obrovské štěstí, že moje profese je zároveň i mým koníčkem, takže to je naprosto úžasný samozřejmě.
1: Samozřejmě, že jo. A ty vlastně by si mohl dělat, a taky děláš vlastně, co mohl dělat. Ty to děláš. Přímo i manažerskou práci, protože ty v podstatě svoje divadlo Kouzel řídíš, čili ty děláš něco, co dělají třeba tvoji spolužáci na různých kulturních institucích. Je to tak?
0: Přesně tak, protože divadlo, to znamená, to je 90% té manažerské práce a jenom 10% z toho seš ten kumštýř na place, který vymýšlí, hraje a zkrátka stará se o to představení jako kumštýř. Ale 90% je manažerská práce, kdy vlastně teď v současné chvíli já už mám v divadle 5 lidí, kteří se mě starají jenom o produkci, protože opravdu teď, jak se to rozeběhlo, tak jako nikdo tam nic nestíhá. Takže je to o tom, že člověk musí ty lidi řídit a zaplať pánbu, já mám úžasný tým lidí, kteří se o mě starají, jak co se týče té produkce, tak co se týče i kolegů na jevišti, techniků, protože tam je taková malá armáda těch neviditelných techniků, na kterých záleží vlastně úspěch celého našeho představení. Ty víš, jak my to jeviště tam máme, teda spíš to zákulisí, jak je tam úplně poštosováno, jako rekvizity tam štosujeme do komínku, protože tam toho je tak strašně moc. A my trénujeme v divadle i samotné výměny třeba skupin tanečníků a techniků, aby tam nedošlo k nějaké kolizi, protože samozřejmě potom může být průšvih, že jo? Nám se nedávno stal průšvih, máme představení, které se jmenuje Nechte zmizet svého šéfa. A to je vždycky o tom, že nějaký ředitel firmy se chce ukázat před svým ovečkama, že jo, že má taky smysl pro humor, tak odpoledně to s náma nacvičí a večer my ho objevíme. Tak hrajeme. Tak pana ředitele jsme objevili, potlesk, že jo, lidi tleskali, pan šéf je úžasný, opona se zavřela, já hraju dál, opona se odevřela. A teď jsem viděl, že půlka lidí byla naprosto konsternována a půlka se začala neskutečně chechtat. Proč? Pan ředitel si bohužel stoupl za špatný jevištní výkryt, za špatnou oponu. Bohužel ale právě v okamžiku, když mojeho blondětá mladá sekretářka velmi takovým intimním polibkem gratulovala, jak je to kouzelník. Hele, tý manželce v té přední řadě se to ale vůbec nelíbilo. Ta si nás na Facebooku rozhodně mezi fanoušky nepřidala teda. Takže stane se, no.
1: No, takže ty jsi vlastně umělecký šéf, generální šéf a hlavní producent.
0: Ano, ono to strašně hezky zní, to slovíčko principál, ale to je... Já když jsem přijímal svoji první produční, vlastně mě ptala, a nezlobte se, já jsem v divadle nikdy nepracovala. Co to znamená být produční? A já říkám, když se neurazíte, holka pro všechno.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny. I osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů. Každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin.
0: A v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že čeká Pavla Kožiška a jeho divadlo Kouzel možná největší zápřah v celém roce, protože se blíží Vánoce, tak to si asi dokážete představit. Ale možná ani si to nedokážem představit, kolik toho bude.
2: No prosím tě, já opravdu padnu až pod stromečkem, protože my hrajeme každý den, samozřejmě soboty, neděle, tam naopak hrajeme trojáky, v případě, že to jsou dětská představení. Takže já opravdu jedu, já to mám ten program tak natajmovaný, že my jenom přejíždíme. Už mám řidiče, protože to už se ani nedá očoférovat, jo, který nás akorát převáží z jednotlivého divadla do druhého divadla, nebo samozřejmě k nám do Líbeznic.
1: Máš nějaký speciální vánoční představení?
2: Tak jak jsme už předeslali v tom úplně prvním tuším vstupu, tak teďkon jsou to Kouzelné Vánoce, a ne já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek, takže to samozřejmě funguje, to má teďkon velký úspěch, takže na to se děti hodně těší, protože to je úplně nový pořad a hrajeme si tam zkrátka na Ježíška Kožíška.
1: A co prosím tě připravuješ potom nového, protože vím, že ty si nedáš nikdy pokoj.
2: No tak na příští sezónu připravujeme představení, které se bude jmenovat Kouzla letí časem, a to zase bude tak, že budeme začínat vlastně od neandertálců přes různé jakoby historické doby a skončíme až v době jakoby roboti.
1: V Star Treku někde.
2: přesně tak. Takže to je představení, které tedy bude mít premiéru až v září 2011 a jmenuje se Kouzla letí časem.
1: To je neuvěřitelný, jako už takhle dopředu musíš plánovat a myslet. No, co se dá dělat? Principál divadla Kouzel prostě musí myslet hodně dopředu, ale samozřejmě, že myslí na vás a přijďte se o tom přesvědčit do divadla Kouzel v Líbeznicích. Stojí to vážně za to. Pavle, moc děkuju za dnešní návštěvu.
2: Já děkuju za velice příjemné povídání, díky moc a přeju všem krásné svátky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Tak jsme dneska začali pěkně z čerstva, ostře, ale rozhodně v dobré náladě. Byl to Jandas Express, který jste si poslechli v úvodu. Skladba, jejímž autorem je Miloslav Richard Procházka a interpretem mistříňanka Antonína Pavluše. Věřím, že takové přivítání na začátku pořadu u muziky vám všem, vážení, dodalo chuti zůstat s námi a strávit následující hodinku ve společnosti lidové a dechové hudby, kterou jsme pro vás dneska nachystali. Srdečně vás u rozhlasových přijímačů vítá Pavlína Filipovská. Aby nám ta dobrá nálada a elán, kterou navodila úvodní skladba, nevyvanula, zahrajeme teď opět polku Ferdinanda Petra a textaře Miloše Bárty s názvem Jásavá. Zpívá Standa Procházka. Hrají dechová hudba a orchestr Karla Vlacha. U dirigentského pultu je Jindřich Bauer. Pro uklidnění si potom dopřejeme oddech ve tříčtvrtečním rytmu. Valčík známého a velmi oblíbeného autora je jím Josef Poncar a s textařem rovněž populárním Václavem Zemanem. Z jejich tvůrčí dílny to bude známý valčík Vy zvonky v loretě. S kapelou formankou Pavla Pelána zpívají Ivana Brožová a Josef Zíma. Tango, které tu nikdy nechybí, je dílem dalšího slavného autora Karla Waldaufa. Miluna Pokorná je autorkou textu a titul zní Neodcházej mi. Zpívá a hraje Waldaufinka Ary Školky.

Na řadě je jako vždycky Pochod. Pod nímž je podepsána další z velikých osobností naší lidové a dechové hudby, František Kmoch. Hrajeme tedy Vraní koně. Skladbu s ohromnou chutí a brilantně zpívá pražský mužský sbor FOK, jehož sbormistrem je Miroslav Košler, doprovází ho ústřední hudba Československé lidové armády v čele s Eduardem Kudeláskem. Milan Baginský napsal rozvernou polku Hej páni muzikanti a Bohumil Lepič dodal text. Zaspívají Marie Hanzelková a Jiří Škvára, zahraje Rožmitálská venkovanka. Valčík nám posílá Áda Doško i s vlastním textem. Jmenuje se Ten, kdo si zpívá. S Budvarkou pod vedením Vojtěcha Prokeše budou zpívat Marie Svobodová a Ludvík Petr.

posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Jsme opět na Moravě a vychutnáme si lahodnou moravskou muziku. Úvodem jsme obdrželi polku Jana Němce a Jaroslava Fuxy s textem Vlasty Kružíkové. Jmenuje se Zahrádka zelená. Joška Šmukař a Jiří Helán zaspívají s Moravěnkou. Lidovou písničku Bílé ránko nám budou zpívat Eliška Maďarová, Jana Minaříková, Grňáková a zahraje Večnověnka pod vedením Pavla Nevařila. A na cestu domů jsme dostali veselou polku. Autory jsou František Maňas mladší a textař Svatopluk Radešínský. Já a ty. Zpívají Květa Navrátilová a Jiří Helán, hraje Moravěnka, kterou řídí Jaroslav Fuxa.

už jsme zase doma a posloucháme české písničky. Třeba Polku Slávy Macha s textem Ladislava Jacury a Jarky Motla. Jmenuje se Chasnická. S Květovankou pod vedením Miroslava Císaře zpívá Vratislav Velek. Následuje Lidový valčík V lese u Strašic. Co se tam asi děje? No doufejme, že nám to prozradí zpěvák František Svejkovský, kterého doprovází podbrdská dechovka pod taktovkou Josefa Svejkovského. Populární autor Jaroslav Jankovec napsal známou polku Když jaro zaťuká. Orchestr Zoltána Lišky doprovází Jitku Molavcovou a Karla Gulta.

Směrem k rozloučení se vydáme bohatou směsí do pochodu s kmochem. Všechny melodie i texty dodal jako téměř vždycky autor, slavný kolínský kapelník a hudební skladatel František Kmoch. Nejenže nám tak poskytne vítaný hudební zážitek, ale také návod, jak s dobrou náladou a hlavou vztyčenou vykročit životem, který ne vždycky je zrovna lehký, vidíte. Tak vážení, poslouchejte pozorně. Do kroku zaspívá sbor Pavla Kühna a zahraje dechová hudba Jindřicha Pravečka.

Pro dnešní den jsme, vážení a milí, už téměř vyčerpali všechen čas, který rozhlas našemu pořadu u muziky vymezil. Nezbývá tedy, než rozloučit se a pozvat vás k poslechu zase příště. Tak na nás nezapomeňte. Za pozornost děkuje a na brzké shledání ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. Hudební pozdrav je dneska úkolem pro krajanku Václava Hlaváčka se zpěváky Brigitou Hlaváčkovou a Vratislavem Velkem. Mají pro nás valčík Karla Valdaufa, až nás cesty svedou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, komik, dramatik, spisovatel a autor literatury pro děti, všechny tyto profese spojovalo jméno Julius Satinský. Právě v těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z nejvýraznějších slovenských umělců můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Škola života. Kurz pro začátečníky i pokročilé. Tak to byl svého času rozhlasový cyklus pánů Milana Lasici a Julia Satinského. Točilo se bez větší přípravy, okamžitá improvizace, kdy další slovo a nápady rozvíjely ty předešlé. Jeden z dílů Školy života jsme zařadili i do dnešního vysílání Pohody.

0: stál.
1: Kto pôjde posledný, nech zhasne a kľúč nechá pod rohoškou.
2: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný čtvrtek, už 27. srpna. Před námi je další hodina plná písniček i povídání, ve kterém zavzpomínáme třeba na hudební legendu Dolly Parton a taky vám dám tip na to, kam se zítra po ránu podívat na oblohu. Ovšem i dnes bude začátek pohodového rána patřit rozhovoru. Tentokrát bude naší pohodářkou herečka, kterou jste možná před lety zaznamenali v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Nejbližší je jí ale divadlo. Dlouhá léta byla spojená s divadlem Bez zábradlí, dnes má dokonce i svůj vlastní divadelní projekt. Kromě toho její blízká móda, tanec, cestování, zvířata a jsem si jistý, že alespoň část těch témat probereme s Nicole Kouklovou už za malou chvíli. Tak si na to počkejte, do té doby zaspívá dvojice hudebních legend Karel Gott a teď už Hana Zagorová.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Dnes je naší pohodářkou žena mnoha profesí, pro většinu z nás ale hlavně herečka a nově i principálka svého vlastního divadla. Nicole Kouklová, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Nicole, my si povídáme na samotném konci prázdnin, tak teď už se dá asi zhodnotit, jaké byly, jestli odpočinkové nebo pracovní.
2: Tak já jsem si opravdu dala řízené volno po vlastně minulý sezóně, která byla pro mě velice plodná, ač v tom, že jsem třeba hostovala pod Didi Art v inscenaci Lolitky autorský, takže to bylo hezký zkoušení a potom jsem vlastně vytvářela Prádelnu v Brooklynu, první inscenaci, kterou jsem měla se vším všude na starosti, takže já jsem si to léto naordinovala takový pohodovější a musím říct, že se vydařilo, že jsem vlastně cestovala třeba jak po Čechách, tak jsem se podívala i někam k moři, takže jsem si opravdu odpočinula a těším se na tu novou divadelní sezónu.
1: No vy už jste to zmínila, že s tím souvisí asi ta největší změna u vás za poslední roky, a sice vlastně založení vlastního divadla. Jak to celé vzniklo?
2: Tak vzniklo to loni zhruba na jaře, kdy jsem objevila divadelní hru Prádelna v Brooklynu od Johna Patrika Shanleyho. A nějakou dobu jsem si ji nechala takzvaně v šuplíku, a to do léta, kdy jsem ji vlastně si znova přečetla na dovolený právě u moře, a pak jsem ji následně poslala Romanovi Zachovi, protože jsem měla v hlavě to, že by ho to mohlo bavit nejenom v tom hrát, ale i to režírovat. A to se mi vlastně potvrdilo na konci léta, touhle dobou loni, a vrhli jsme se posléze do příprav, oslovování týmu a tak dále. No a já mezi tím jsem teda ještě měla schůzky a takový byrokratický lítání ohledně zakládání vlastně toho divadelního spolku Uvidíme. Takže prostě bylo to intenzivní, ale troufám si říct, že to snad za to stálo.
1: No, když něco začíná, tak to často bývá jako plné veselých historek a různých improvizovaných řešení. Máte to tak i vy?
2: No, tak já jsem měla to štěstí, že vlastně jsem si oslovila do týmu toho Romana a ještě Kateřinu Zapletalovou, což je vlastně moje druhá kolegyně, se kterou se potkávám na jevišti ve dvou rolích. Ona hraje dvě role v té inscenaci. A to jsou opravdu pohodoví lidi. Takže já jsem měla štěstí na to, že i když prostě něco samozřejmě nebylo jako dotažený nebo připravený a třeba mi to ani nedošlo, jo, že třeba, že opravdu když člověk začíná, tak všecko si osahává a přichází a dělá ty chyby, tak jsem měla opravdu štěstí v tom, že tyhle ty kolegové mi byli opravdu jakoby při ruce, že mi i zleda s čím pomohli a drželi mě psychicky a vlastně se z ničeho nehroutili, jo, nebylo to takový ježiš, ty si zapomněla, nebo tohle si nezařídila, protože ve chvíli, kdy opravdu člověk stojí ještě i na tom jevišti a do toho zařizuje všechno okolo, tak to není to úplně snadný a prostě má člověk jenom jednu hlavu a dělá ty problémy jako chyby. Takže musím říct, že jsem v tomhle to měla štěstí, ale že teďka by jsem si jako vybavila nějakou vtipnou historku. Možná se tomu pak jako za pár měsíců nebo let zasměju, ale v tu chvíli mi to vtipně nepřišlo.
1: No hlavně, že to dobře dopadlo, hra Prádelna v Brooklynu je naskoušená, hraje se. Kdo by se na vás chtěl zajet někam podívat, bude nějaká příležitost v dohledné době?
2: Samozřejmě bude. My vlastně od nové sezóny začínáme hrát na naší domovské pražské scéně, kterou je divadlo Metro. Jsou tam naplánované podzimní reprízy a potom ještě budeme vlastně jezdit po celé České republice, co jsme předdomluvený na zájezdy. Takže nejenom v Praze, ale i lidé třeba teď v září jedeme do Kuřimy nebo na jaře do Karlových Varů nebo do Třeboně. Jedeme na Šumavu, takže jako těch štací je dost, stačí jenom sledovat a všechno to vlastně bude vypsané i na mých vlastně webových stránkách divadla Uvidíme.
1: Naší dnešní pohodářkou je Nicole Kouklová. Už jsem jí tady představoval jako ženu mnoha profesí. Vy se věnujete třeba charitě, patříte i k milovnicím zvířat. Navíc já jsem dohledal, že vy jste vystudovala ekologické gymnázium. To skoro vypadá, že vy byste zvládla i nějakou jinou kariéru než tu čistě hereckou.
2: Ne, ne, to si netroufám, ale jako vztah k přírodě a k zvířatům mám. Vlastně mám dva psy a v rodině opravdu jich máme hodně, máme jak psů. Máme asi 8 psů dohromady v naší rodině, ještě sestra a mamka. Takže když se všichni sejdeme, tak to vypadá skoro jak v útulku nějakým. Ale máme opravdu jako zvířata, mám k ním blízko a odmala jsem jezdila na chalupu, kde jsem opravdu nějaký ten vztah k té přírodě si začala budovat a jsem za to ráda, jo, jako i teďka vlastně vidím, že třeba se lecos uplatním, když jako něco pěstuju, nebo mám nějaký kytičky, nebo ve skleníku, mám radost, že ze semínek mi prostě vyjedou okurky a rajčata, takže vlastně tady k tomu jsem vždycky měla jakoby nějaký vztah, ale jako aby to bylo na nějakou opravdu profesionální kariéru, to ne, to ne, no.
1: Zmínil jsem ale třeba i ty charitativní projekty, z nich jsem zaznamenal třeba Basking pro slunce. Co to vlastně je? Pokračuje to ještě?
2: Určitě, my jsme vlastně letos v červnu, je to každým rokem v červnu na Jungmannově náměstí v Praze, měli 9. ročník už a je fakt, že teď ten 10. bude vyžadovat trošku větší přípravy, protože to chci udělat trošku větší, přeci jenom to jubileu, jako je vlastně nějakým způsobem, je to oslava toho, že už po 10. se nám podaří takhle setkat a je to pro nadaci Slunce, která sídlí v Unhošti a vlastně sejde se řada hudebníků, umělců, kteří zpívají na ulici a vlastně kolem jdoucí je můžou podpořit vlastně příspěvkem no, takového toho pomyslného klobouku. Máme zapečetěnou kasičku právě od nadace Slunce a veškerý ten vlastně příspěvek jde právě za touhletou nadací. Takže určitě příští rok v červnu vyhlížejte na Jungmannově náměstí Basking pro slunce. Asi takhle bych to popsala, no.
1: Říká naše dnešní pohodářka Nikol Kouklová, tak my budeme moc držet palce i s tím divadelním projektem, i se všemi dalšími. Moc děkujeme za váš čas, no a zase někdy na pohodě, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Není to tak dávno, co téměř celá republika sledovala zatmění slunce. A i když je tenhle úkaz asi vůbec tím nejatraktivnějším, nadšení pozorovatelé tím zdaleka nekončili. Přidali se také Perzeidy a aby toho nebylo v druhé polovině srpna málo, už zítra nás čeká další zatmění. Tentokrát zatmění měsíce. To má jistou výhodu v tom, že k jeho pozorování není potřeba žádného speciálního vybavení. Jeho sledování je na rozdíl od pohledu do slunce bezpečné a bezproblémové pouhým okem. Na druhou stranu má to i své nevýhody. A ta hlavní je, že bude potřeba si přeci jen poněkud přivstat. Pokud byste u toho chtěli zítra být už od samého začátku, je tak nutné sledovat oblohu už kolem 4:30 ráno. Maximum zatmění, kdy stín země zakryje skoro 93% měsíce, je ale v opoznání příjemnější čas. Nastane totiž v 6 hodin a 13 minut. Jestli to uvidíte, ale nezáleží jen na vaší bdělosti. Důležité je i to, odkud se budete dívat. V tomto ohledu mají výhodu naši posluchači ze západu republiky. Zatímco totiž třeba v Opavě zapadá měsíc už 6:02, tedy ještě před tím maximem, v Praze to bude o potřebnou 15 minut později. A nejlepší podmínky pro pozorování budete mít v naší republice třeba kolem Karlových Varů, kde měsíc zapadne až 5 minut před 6:30. Pokud nám tedy bude přát počasí, zkuste si zítra nad ránem vyrazit někam, kde budete mít dobrý výhled na jihozápadní obzor a ideálně si přiberte i malý dalekohled. A kdyby to pro vás bylo přeci jen málo atraktivní, zkusím vás alespoň nalákat na velmi speciální silvestrovskou noc roku 2028. Ta je totiž považovaná za jakýsi zlatý hřeb dekády a přinese velmi atraktivní úplné zatmění měsíce. A to přímo během loučení se starým rokem.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Já ještě zdaleka naschledanou nevolám, ba právě naopak, 8:30 je na obzoru, no a to je čas, kdy voláme na Kavčí hory.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A i dnes nám tu předpověď počasí přináší Michal Žák. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
0: A zatím to tedy vypadá na docela příjemný srpnový den, nebo jak to vidíte vy?
2: Ano, ano, bude to příjemný letní den, protože teploty budou na většině území letní. Vystoupí na 24 až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 20, na Šumavě až 24 stupně. No a na nebi bude převážně polojasno, přechodně může být skoro jasno nebo naopak také oblačno, pršet ale rozhodně nebude. Večer pak čekáme od jihozápadu částečné přibývání oblaků. Vítr teď fouká slabý, v průběhu dne se místy dočkáme mírného větru z východních směrů.
0: Zaujalo mě, že jste použil slovo letní den, nikoli tropický den, ale tam už nás také něco čeká.
2: Je to tak, zítra bychom se místy toho tropického dne dočkat měli, protože teploty zítra vystoupí na 27 až 31 stupeň nejčastěji, zejména na jižní Moravě, ale může být i 33 stupňů. No a pak na západě a na severu Čech bude chladněji, tam i zítra letní den.
0: A tu aktuální zpřesněnou víkendovou předpověď počasí nám do vysílání opět přinese Michal Žák, tak se zítra budeme těšit a do té doby naslyšenou.
2: Taky se budu těšit a krásný den.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Dnes si pod pojmem letní hit vybavíme nejčastěji nějakou svižnou populární písničku. Ale takovým letním hitem byl roku 1963 i následující semaforský duet. Údajně vznikl při společné výšce na Pramici v Jevanech u Prahy, a to v hlavě textaře Jiřího Štajdla, v době, kdy chodil se svou největší láskou Vlastou Kahovcovou. Tu píseň máme dnes ovšem spojenou s jinou dvojicí, Evou Pilarovou a Valdemarem Matuškou.

0: A teď už je opět čas na pravidelnou rubriku Evy Bucharové. Věnovat se budeme vonavým sladkým malinám, co se tak báječně rozplývají na jazyku a také díky vysokému obsahu vitamínu C posilují naši imunitu. Tak si poslechněte, jak moc jsou zdravé a prospěšné.
1: Šťavnaté maliny obsahují hodně C-čka a tím posílí vaši imunitu. Malinový vitamín B oceníte při stresu. Z minerálů chci vypíchnout hlavně fosfor a železo. Možná byste to nečekali, ale v malinách se skrývá i vápník a zinek. Ten zinek je hlavně v malinových semínkách. Rada je tedy jasná, nepasírujte. Tohle lahodné ovoce obsahuje třísloviny, umí tedy vyčistit střeva a nenutí tělo zadržovat zbytečnou tekutinu. Takže je perfektní i při hubnutí. V Japonsku dokonce používají maliny na hubnutí jako tablety. Zvláštní vliv má tohle ovoce i na hladinu cukru v krvi. Tu totiž dost snižuje a správně upraví krevní tlak. A ještě pro vás mám jednoduchý trik, jak poznáte tu nejzdravější malinu. Je to ta nejtmavší. Ta obsahuje nejvíc antioxidantů.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Čeká nás druhá část velkého vánočního Toboganu, během kterého jsme slavili 45 let od premiéry seriálu Arabella. Těší se na vás Arabella osobně, ale i její sestra Ksenie, čaroděj druhé kategorie Rumburak, Honzík Majer a mnozí další.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

Asi jste zaznamenali zprávu o odchodu královny country Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Její hity ji proslavily po celém světě, stejně jako její obří blonďatá paruka. Skromné začátky i zlomové okamžiky kariéry Dolly Parton připomeneme na pohodě už za chvíli. Teď Petr Spálený.

0: Zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech a proslavila se například písní Jolene. Ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. Její začátky ale byly skromné. Na svět přišla jako čtvrtá ze 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na které mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Český rozhlas.

Devátá hodina se blíží, je to čas, kdy vás obvykle zvu k poslechu našeho dalšího vysílání, ale chtěl bych také připomenout, že spoustu zajímavých věcí k poslechu najdete i na našem webu, tedy pohoda.rozhlas.cz. A právě odsud se můžete prokliknout třeba na spoustu audioknížek, které Český rozhlas nabízí zdarma a kdykoliv k poslechu. Navíc se vám náš web bude hodit i pro zítřejší soutěž pohádkového léta, takže určitě není od věci tam občas zavítat. Já se tam dívám právě teď, a to kvůli programu, který je pro nás nachystaný. Devátá hodina je jasná, jako obvykle to bude tandem, tentokrát z roku 2011, kdy si Jan Rosák povídal s herečkou Veronikou Kubařovou. V cyklu Tisíc příběhů si připomeneme výstup českého horolezce Petra Nováka na himalajskou osmitisícovku, to tedy po desáté hodině, no a v jedenáct vás kolotočem provede má kolegyně Martina Hinková. Vrbová. Tak hezký poslech, pohodový den a Václav Kuba, ten se bude těšit zase zítra ráno naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: U poslechu Tandemu vás vítá a hezkou chvilku u rádia přeje Jan Rosák. Když jsem se tak trošku připravoval na svého dnešního hosta, tak jsem si na internetu přečetl, že tato sympatická mladá dívka prohlásila, že v životě chce být hlavně, a teď dávejte dobrý pozor, dobrým člověkem. No, to se mi líbilo. Prostě chovat se tak, aby se za ní její budoucí děti nemuseli stydět, aby po ní nezůstalo nic špatného. Já si myslím, že tohle prosté vyjádření vůbec není naivní. A kdyby většina z nás podobnou představu naplnila, to by bylo na světě dobře. Prostě vítám v Tandemu herečku Veroniku Kubařovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, my vždycky v Tandemu začínáme nějakou melodii, takže ani dneska neuděláme výjimku a doufám, že souhlasíte.
3: Určitě ráda.
2: Jdeme na to.
0: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: A když už jsem řekl, že jsem se připravoval i na internetu na Veroniku Kubařovou, tak jsem si tam taky přečetl pojem rakovník. Ten je pro vás dost důležitý, vidíte?
2: Ano.
1: Tam jste se narodila?
2: Tam jsem se narodila a vyrůstala. Bydlela jsem tam vlastně do svých 15 let, než jsem odešla do Prahy na konzervatoř, na střední školu, a pak jsem se tam samozřejmě vracela na víkendy, protože jsem bydla tady v Praze na internátu, tak jsem se tam vracela ještě na víkendy jako ze školy, takže jsem tam zůstávala a do dneška tam jsou rodiče moji a sestřička, takže se tam vracím stále, ale už bydlím v Praze.
1: No ale vzhledem k vašemu útlému mládí je 15 let, samozřejmě převážná část zatím vašeho života patří rakovníku. Tak jaké bylo dětství v rakovníku?
2: Krásný, já jsem vlastně až dlouhou dobu ještě potom na té konzervatoři strašně jako propagovala to svoje město a byla jsem hrozně pyšná na to, že jsem z menšího města, kde ty lidi o sobě vědí, že ze začátku z té Prahy jsem byla vlastně taková překvapená. Ještě jsem přišla vlastně po povodních, vlastně tenkrát, takže všude jezdilo XA, XB, X18 a tak dále. A já jsem přišla do Prahy a opravdu, to je strašný, když to teď řeknu, ale tak jsem si myslela, že 18 jezdí v 18 hodin. Jak ty holky u nás v Rakníku říkají, jedu domů trojkou, že jo, jakože jedu v 15 hodin. Tak jsem si říkala, 18 jezdí v 18, tak to je jasný. A pak jsem si říkala, no ale tady jezdí furt jenom 18, to je nějaký zmatek.
1: Že by bylo pořád 18 hodin?
2: Ne, tak to by je takový omyl, který jsem jako zjistila.
1: To je hezký,
2: jako
1: ale
2: to kuře z rakovníka. A strašně na něj ráda vzpomínám, protože opravdu to je jako krásné město, je tam všude to Křivoklátsko kolem, takže příroda krásná a je to malý, lidi se tam znají, lidi se prostě zdraví, když se potkávají.
1: To se mi líbí, že jste patriot. Já si myslím, že rakovník si to zaslouží, navíc je to město s velikou tradicí, ano, i uměleckou tradicí. Mm-hmm. Vy jste například taky se na tom, no tak jako podílala, že? Protože jste se zapojila do ochotnického hnutí tam. Mm-hmm. Tam je slavný Tyl, že jo?
2: Ano. Ano, ano. Divadelní spolek Tyl, ano. No. Tam jsem taky účinkovala dlouhou dobu a bylo to pro mě, já jsem chodila do dramaťáku úplně od malička, který teda taky má, vede to tam paní učitelka Mikesková, která je taky proslulá děti vodní, jako my, jako ty dramaťáci jsme často jezdili na recitační soutěže a už v tom útlým věku jsme vlastně měli jakoby.
1: A vedl vás někdo vodní? Jak si do toho dramaťáku za ruku, nebo jste tam sama?
2: Tak jakoby já jsem tam šla opravdu od první třídy úplně od malička, ale jako byla jsem přihlášená. Asi jsem vždycky tíhla k tomu, protože babička moje a děda z mamčiny strany a mamka dělali loutkový divadlo, takže jsem k tomu jako divadlu a divadýlku a nějakému hraní si jako tíhla asi od malička, že jsem byla i taková jako tvořivě vedená, takže to byla jako jedna z voleb, ale já jsem byla, rodiče mě přihlásili na klavír, na výtvarku, na tancování, na dramaťák, vlastně já jsem každý den něco dělala, takže jsem to spektrum jako měla velký, že jsem si mohla vlastně vybrat. Co
1: to je dám. Dobře, protože kdo si hraje, nezlobí. Ano, že jo? Přesně. Říká samozřejmě, to je veliká
2: pravda. A nebo zlobí na těch kroužcích a pak už doma nezlobí.
1: To nevadí, ale tam se něco naučí. Ale to já tady mám poznamenáno, že babička dělala loutkový divadlo.
2: Ano.
1: A to jak si jako na úrovni, jak si přímo už.
2: Ne, babička
1: nejenom
2: s dědou.
1: Pro vás?
2: Teda dělali jako amatérsky, jako že se tím neživili, ale dělali v Kutné Hoře, odkud oni pocházeli, což je taky krásné město. Tak tam dělali divadlo a zpívali mi písničky pohádkový. A mamka moje potom studovala loutkařinu, jako už profesionálně se dělá učitelku v mateřské školce, ale vystudovala si k tomu ještě jakoby to
1: profesionálně.
2: Takže dělá teda teď s amatérama v tom rakovníku právě, ale má to vystudovaný.
1: No tak to bylo to podhoubí jasný úplně. Tatínek mám tady poznamenáno, ne? Ten
2: ne, tatínek,
1: je exaktním povolání?
2: Ano, ano. Hezky při zemi nohama, tvárnicema a podobně, protože to je stavář.
1: Jasně.
2: A lítá letadlem.
1: Jako koníčka.
2: Jako koníčka, ano.
1: Vážně, ano. Nebojíte se o něj?
2: Bojím.
1: Lítá v těch ultralightech?
2: V těch ultralightech, no. Vivat je jeho letadlo.
1: Jej, Vivat.
2: Ano, Vivat.
1: No tedy. A jmenuje se Kubař?
2: Jmenuje se Kubař.
1: Vivat Kubař.
2: Vivat Kubař.
1: To je hezký. Ty si mohl napsat na letadlo.
2: Ano.

0: Tandem glosuje.
1: No, tak myslím si, že Veronika Kubařová, která je dnes hostem Tandemu, může docela hezky okomentovat to, jaká je dneska pozice mladých hereček, takových těch čerstvých absolventek Pražské konzervatoře, kterou vy vlastně jste. Mají to lehké dneska, nebo lehčí, než to bývalo dřív, tak to vy asi nemůžete posoudit, ale je lehké se prosadit, nebo ne?
2: Já vlastně jako pořádně nevím, protože mám pocit, čím dál tím víc, že jsem nějaký dítě štěstiny, který mu to tak
1: kliku
2: přichází, že jsem měla opravdu kliku, že jakoby kolem sebe vidím, že to je strašně těžký a že ne každý má to štěstí, ale že mě to přicházelo opravdu tak jako krásně, že vlastně nevím ani čím jsem se to zasloužila, ale myslím si, že člověk každopádně, když se jako snaží opravdu a dělá to, když dělá ty věci poctivě, lidé to ocení, tak že to tak je, že se to jakoby vyplácí, když to člověk dělá s dobrým úmyslem a i když jakoby se to pak, když se to nepodaří, tak ale ví, že pro to udělal maximum.
1: Ale nemá určitě cenu sedět v koutě.
2: To rozhodně ne.
1: A čekat najdou tě. Ne.
2: Ne. Jakoby
1: já jsem
2: nikdy nebyla úplně jako loptařka, že bych jakoby volala a prosazovala se, ale jakoby to, že nemůže člověk jakoby čekat, že tak já tohle dělat nebudu, zrovna tohle se učit nebudu, protože tohle mě je k ničemu, že vždycky člověk nikdy neví, co se mu bude hodit, takže musí být připravený vždycky na 100%.
1: A co bylo takové to první ťuknutí toho štěstí, o kterém jste tak hezky popovídala, že si vás vybralo? Kdy jste to poprvé poznala? Že
2: tak jakoby asi zpětně to možná byla tak, nebo určitě to byla ta konzervatoř, že mě přijali na tu školu jako takovou, ale tenkrát, když mě přijali, tak jsem z toho byla strašně nešťastná. Já jsem vlastně první půl rok byla hrozně
1: nešťastná?
2: Měla jsem pocit, že za prvý jsem v těch 15, já jsem byla, mám pocit, docela opožděná, jakoby, že já jsem to brala hrozně jako vytržený z té rodiny. Že
1: no tak když jste si myslela, že 18 jezdí jenom v 18 hodin.
2: Tak no tak jsem tam... byla trošku.
1: Ne, ale... to si dělám legraci.
2: Ne, je to tak, ale já jsem prostě se nedostala jakoby do tohohle světa, takže najednou jsem byla v někde, kde jsem to neznala a neměla jsem tady rodinu a z té školy, kdy to je jakoby náročný i psychicky, jakoby, že jo, to herectví, člověk se dloube furt v nějakých pocitech a v něčem něco rozebírá a v těch 15 má dost starostí sám se sebou, jakoby se nějak jako najít nebo nestratit minimálně. Takže jsem jako se vracela na ten inter, prostě, že jsem neměla to rodinný zázemí, ale zase jsem se strašně moc naučila, jako že kdybych nešla tam, tak nevím, jako jak bych na tom byla dneska, jaký bych byla člověk, možná
1: řekněte,
2: byla jiná.
1: Dala vám ta konzervatoř do těch hereckých začátků jako dost?
2: Já myslím, že určitě.
1: Tu profesi třeba? Jo?
2: Já myslím, že určitě. A měli jsme pana profesora Laurina, který a paní profesorku Tesařovou, který oba dva byli báječní. A ten pan Laurin, myslím si, že jedna i z hlavních věcí, kterou nás naučil, byla právě určitá jakoby divadelní etika nebo herecká, že to byla taková ta stará škola i toho, jakoby, i toho zákulisí a i toho vztahu k tomu povolání, jak k nám vzájemně, k hercům a jako úcta nějaká. A to bylo strašně, si myslím, taky jako důležitý pro nás, kromě té profese jako takový, jako toho řemesla, který samozřejmě je taky důležitý, ale člověk pak zjistí, že se toho strašně moc učí potom v té praxi, třeba co se týká mluvy. Že vím, že jevištní mluvu jsme se učili, prostě samozřejmě v těch střídách jsme se učili rozeznít ten hlas a tak dále, ale pak jsem přišla do toho divadla a najednou to bylo něco úplně jiného. Zjistila jsem, že musím daleko víc zabrat, že ze začátku jsem úplně špatně používala ten hlas, že mě bolelo v krku z toho, že jsem to jakoby překřikla, že prostě ta praxe až člověka naučí, že zjistí, že se to vlastně myslel, že to umí a že ho to vyvede z toho omylu, že musí zase jinak. Ale určitě jakoby nechci právě, že často se jakoby schazuje ta konzervatoř nebo to, tak to ne. Myslím si, že mi opravdu dala.
1: Myslím si, že ty začátky dá, je to takový starter, tak jako
2: určitě.
1: Je v autě důležitý starter.
2: Přesně.
1: Jinak by se to prostě to auto nerozjelo vůbec. Že
2: a dál jsou potřeba další motory, samozřejmě. Starter nestačí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Veronika Kubařová. Herečka velice mladá, která je v podstatě, dá se říct, pořád ještě na začátku své kariéry, i když myslím si, že už jste něco mohla taky ukázat. Byl film Ravťáci vaší první velkou příležitostí?
2: Určitě, ano? První velkou určitě.
1: Čili to bylo 2006, no to už je 5 let zpátky.
2: To už je pět let zpátky, ano.
1: No. No a potom o 2 roky později tady mám poznamenáno, u Zdenka Trošky jste si zahrála princeznu Rozmarínu v Nejkrásnější hádance. Pak už to takhle bylo nastartováno. První angažmá Mladá Boleslav, jo?
2: Ano.
1: Tam jste pořád?
2: Už ne. Zůstala jsem tam vlastně na půl úvazku, ale strávila jsem tam 3 nezapomenutelné roky mýho života, jak hereckýho, tak osobního.
1: Hledajte se, jsou mladé herečky, které třeba, dejme tomu, vůbec to divadlo jaksi pominou a rovnou naskočí do filmů, do televizních inscenací a tak, a divadlo jaksi přijde třeba někdy až později. A myslíte si, že je divadlo důležité? Říkám to s vědomím toho, že je.
2: Myslím si, že určitě. Jako tím neodsuzuju ty, protože jsou určitě jakoby i holky, jakože dostanou štěstí zase třeba jenom tam a chtěli by a nemají to štěstí v tom divadle, ale myslím si, že pro to řemeslo, o kterém jsme právě mluvili, to opravdu je důležitý. Jakože i co se týče opravdu toho mluvení nebo takového jako drillu a toho nasazení, že to člověk opravdu tam to nejde dělat, rozhodně to nejde dělat ani jako pro peníze, že jo? Protože je to v podstatě v dnešní době podle mě neadekvátní jakoby tomu nasazení a tomu času, který tam člověk stráví. A to jsem ještě mladá a beru to jako vejšku a furt to beru tak, jakože mám čas na takovýhle jakoby blbnutí, ale v momentě, když si představím, že budu mít rodinu a děti, tak představa, že teda je vypravím ráno do školy a pak se vrátím v půlnoci prostě ve 12 hodin, tak je to fakt jako, je to, myslím si, že náročný. No,
1: ale já si myslím, že to divadlo je opravdu hrozně důležité a myslím si, že nejenom vy si to pochvalujete, ale i v Mladé Boleslavi si vás tedy pochvalují a pochvalovali.
2: Snad jo. Ne, jakoby já jsem tam opravdu našla...
1: Co jsi si tam zahrála hezký?
2: Druhou rodinu. No a navíc jsem tam dostala fakt nádherný role, který člověk prostě, když není známý a není tady v Praze jakoby nějak, tak asi nedostane, nebo musí být opravdu nějak hodně výjimečný. A tam jsem dostala krásný role. Hrála jsem Julii, Fausta a Markétku hraju ještě. Ale jakože takhle úplně titulní, prostě mladý, to je jako sen, že jo, to je prostě strašně krásný, ale i menší, jakoby ne hlavní, ale krásný, Tetovanou růži jsme dělali Tennesseeho Williamse, Rózu jsem hrála, Dorotku jsem hrála ve Strakonickém dodákovi, velký i spektrum jakoby žánru a že se člověk zkusí verš a psychologický drama a různý, jakoby, různý vůbec prostě odvětví toho divadla, je to další báječná škola.
1: Jdete na to dobře, bych řekl, a myslím si, že pan ředitel Franta Skřípek, který ho dobře znám, ten si vás pochvaluje, takže...
2: On je výborný prostě, on to strašně dobře dělá a líbí se mi i, že to divadlo právě bere i s tou lidskou tváří, že jakoby přemýšlí, koho tam vezme, aby tam jakoby zapadl do toho souboru, protože je to prostě soubor, který je spolu 24 hodin denně skoro v podstatě, že když pak je na zájezdech a tak. Takže o těch lidech přemýšlí i jako jinak a je to člověk, který má srdce a dělá to opravdu dobře a upřímně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že když je herečka tak jako Veronika Kubařová, můj dnešní host v tandemu, na startu své kariéry, protože ona pořád je, to si budeme povídat, start kariéry trvá déle než jeden rok třeba, tak nevím, jestli už se můžete i ohlížet kolem sebe, ale myslím si, že asi ano, i na svoje kolegy a hodnotit to, jak hraje ten, tamhle ten, ale každopádně, když se ohlédnete jaksi hodně zpátky, tak už vidíte za sebou tu celou plejádu těch velikánů českého herectví. A taky komiky, protože teď jsme právě mezi klasiky českého humoru, jsme se ocitli časově v našem tandemu. Koho byste si dneska vybrala, jestliže si můžete vybrat, aby vám a našim posluchačům a mě taky udělala radost?
2: Tak já mám strašně ráda pana Menšíka. Neměla jsem právě bohužel jakoby možnost se s ním setkat já naživo, ale když jsou nějaký Silvestry nebo nějaký DVDčka vychází s ním, tak to miluju úplně, tu jeho lidskost a tu jeho autenticitu neuvěřitelnou, prostě ten jakoby nadhled a zároveň tragikomičnost, jakou dokáže ty jako role podávat, je pro mě absolutně nepochopitelná. Myslím si, že to byl jako herecký i lidský anděl chodící po zemi, že opravdu, že i co jsem slyšela, že jsem třeba dělala s Jurajem Hercem a s Tereskou Hercelou, který s ním pracovali, a říkala, že on prostě na tom place opravdu rozdával jako radost do poslední, vlastně do poslední minuty před tou klapkou, před tou ostrou, že potom vlastně nikdo ani nemohl hrát, že to byla taková legrace s ním opravdu i jako jinak, že prostě nejenom když se teda řeklo teď se jako, že on točí, ale že dělal i pro ostatní tu legraci. A určitě měl sám dost svých starostí, ale že dokázal být prostě takhle jako báječným člověkem, to se mi strašně líbí.
1: To se líbí nám všem, tak si ho teď poslechneme.
3: Já nevím, čím to bylo, já jsem zase takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku, a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pán, yeah. Já pán holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohleto, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč ti řekneš Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout, a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Terci to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká, proč Přeslíčková nemiluješ Menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosták, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá: co neseš? Zasmáš dvojku z mravů? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přestože, jak už jsem tady několikrát řekl, Veronika Kubařová je herečkou mladou, tak už také sklidila nějaké úspěchy, myslím, jaksi ocenění přímo za vaši třetí filmovou roli. Ženy v pokušení byla třetí?
2: Ženy v pokušení byla třetí, ano, ano.
1: Tak jste sklidila za jednu z hlavních rolí Lauru cenu Zdenka Podskalského.
2: Ano.
1: Víte, no.
2: Ano.
1: Jsou pro vás ty ceny důležité, nebo to berete tak jako, že... Tak co? No tak přijdou.

0: Jak se vám v ženách v pokušení hrálo?
1: Ze začátku hrozně, ale jenom proto...
0: Jak to?
1: Ne, já jsem jakoby dostala pocit první ty natáčecí dny, že prostě v tom osazenstvu neuvěřitelně nádherným, co tam bylo, že paní Balcerová, Lenka Vlasáková, Jirka Macháček, Jirka Vědělek, Vaječný režisér, že to nemám šanci, jakože jsem si říkala, v duchu jsem si říkala, proč neobsadili někoho jinýho, teď by to bylo lepší pro ně, jako. A vlastně jsem si říkala, to vůbec nemám šanci jako jim neskazit, já. A byla jsem taková jako vůči tomu, a pak jsem si říkala, no naopak, ty se musíš strašně snažit, nesmíš jim to skazit a musíš prostě se maximálně vynasnažit, aby to bylo dobrý. Takže pak už to bylo báječný a oni to, aby to nevyznělo, jakože oni mi to nějak dávali najevo, to vůbec, oni byli právě strašně báječní a i ta Eliška, i ta Lenka pro mě byly obrovský vzor i v tom, jak na to, jak já k ním zhlížím a jsou to jako maximální profesionálky pro mě, byly úplně normální a řešili vlastně úplně podobné věci jako já, jakože, že když dostali připomínku, tak to nebylo, jako já to dělám dobře, já vím, že to dělám dobře, ale že přijímali s pokorou všechny ty věci, které se řešily a když jakože to bylo docela hektické natáčení, protože bylo září a oprašovačky a spoustu herců odjíždělo a tak dále, zájezdy, takže to zvládali úplně s přehledem a nebyli hysterický, nedělali scény, že teď prostě nemají tady svůj prostor na soustředěný a nemají, teď zrovna nemají rtěnku nebo něco, jakože člověk slýchá nebo jakoby vídá tak jako zpovzdálí. A když jsem byla úplně u toho, tak jsem zjistila, že zrovna tyhle dvě ženy prostě jsou fakt úžasný a navíc to jsou fakt skvělý jako ženy, jako matky a jako opravdu jako krásný vzory jako ženský i do života.
0: Víte, čím to je? Já si myslím, že čím je člověk jaksi větší herec, tak tím míň machruje.
1: Asi jo, no, to máte pravdu, no, a to člověka nějak asi, než se s tím setká, tak mu to jako nějak prostě nedojde, že to tak je. No.
0: Tak je taky asi tím větší člověk. Tak to mám radost, že máte tuhle příjemnou zkušenost.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Co pak může zažít taková mladá herečka jako Veronika Kubařová za krušnou chvíli? Řeknete si třeba. Jenomže, jak už jste z jejího vyprávění pochopili, ona není vůbec žádná povrchní mladá holka. Ona se trápí taky tím, že o sobě pochybuje, což je samozřejmě sympatické, ale nic nesmí přehánět. Už jste zažila i při práci nějaké opravdu tvrdé chvilky, kdy vám nebylo do zpěvu moc a do hraní?
1: Určitě, no, jako, co se týká třeba i té konzervatoře, že to celý bylo takový, že jsem nevěděla moc, jak s tím naložit, ale když vezmu konkrétní nějaký zážitek, tak to bylo třeba zrovna na těch mých prvních rafťácích filmových, které byly taky dost hektický tím, že to bylo jako hrozně moc látky v krátkém času, že a navíc na vodě samozřejmě. A voda teče prostě, takže to natáčení je daleko složitější a není to jednoduchý a je to náročný i fyzicky, protože jsme prostě fakt jako makali na těch lodičkách a vůbec. Takže se mi stalo, že jsem prostě nějak mi jako ruplo v zádech. Nějak jsem se zvedala a prostě mi opravdu jako křuplo v těch zádech a po chvíli už jsem se nemohla vůbec narovnat, že jsem fakt zůstala v předklonu a strašně mě bolely záda. Vůbec jsem nevěděla, co to je. Tak nejdřív mi tam dávali nějaký náplasti, jako ty záchranáři, to jsme tam měli jako na místě, že se to povolí, že to je nějaký jenom stach, jakoby jak jsme tam byli v plavkách a byla zima, že to je prostě nějaký nastydnutí, ale nepovolovalo to vůbec. Tak mě pak odvezli do nemocnice a od toho výstupu z auta do toho vchodu do nemocnice byla nějaká vzdálenost a já jsem to už nebyla vůbec schopná ujít, že mi museli přivést jako vozík invalidní a do něj mě naložili a museli mě odvést jakoby až tam na nějakou tu ošetřovnu a tam mi píchli injekce, které teda mi povolili nějak ty svaly. Vlastně nevím, do dneška si ani nepamatuju, co to bylo za diagnózu, bylo to opravdu jako chvilkový a ty injekce mi pomohly.
0: Teda tu chvilku. Šus, takzvaný.
1: Tak, opravdu.
0: A ani mladým se nevyhýbá.
1: Ano. Takže toto se mi stalo, ale vím, že jakoby to se stalo někdy odpoledne a večer jsme potom měli jakoby vlastně nejtěžší pro nás zkoušku i jako vodáckou, že jsme točili jakoby v kuse, že před námi jel raft s kamerou a my jsme na těch lodičkách točili jakoby koláž, že jsme prostě fakt 10 kilometrů řeky jako sjeli, ale v rámci natáčení, jakože ne pohodička, že se to nějak proplujem, ale že prostě tady zaberte a já jsem byla vepředu a no, nebylo to úplně jednoduchý a s těma zádama to fakt bylo, jako to byly krušný chvilky, že jsem si říkala, že už jsem ani moc nevěděla, která bije, že jsem se nemohla ani na tu práci soustředit, že to mě vždycky štve, když nejsem úplně stoprocentně pro, že jakoby, že to člověk nemůže dělat tak, jak by chtěl, protože mu řeší prostě v tu chvíli ty záda a to, že to není jako úplně dobrý, no.
0: No ale bylo zase na vás vidět síla toho prožitku, ne?
1: To asi v tom teenagerovském filmu zrovna nebylo úplně potřeba. To jsem se asi minula, ale ne, to si to zlehčuju, jakoby já si myslím, že to není lehká kategorie, ten teenagerovský film minimálně jako v režijně, že to není jako jednoduchý, že se to taky a pak se to zjistilo, že se to taky musí jako dělat dobře, ale no, bylo to.
0: Ale ten film pro vás byl pozitivní v tom, že jste se seznámila s blízkým člověkem,
1: ano.
0: S režisérem Karlem Janákem.
1: Ano.
0: Takže to bylo vykompenzováno zase.
1: Ano, ano. Blístka byla pochukána. Ano, ano.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Veronika Kubařová, chviličku ještě bude, takže stihnem si ještě popovídat třeba o tom, že taky hostujete v Semaforu.
2: Ano.
1: V čem?
2: V Kytici, v Mamzelny tuš a v Dal si růži do polívky.
1: To znamená, že i zpíváte?
2: To znamená, že se i snažím zpívat.
1: To je od vás hezky, jak jste skromná. Nebuďte zase tolik skromná.
2: Ne, já vím, co říkám.
1: Jo, tak dobře. Ale kromě toho, že nepochybně vás čeká další spousta příležitostí, třeba natáčení, co divadlo? Zamávalo zase nějaké nové?
2: Tak já jsem právě z té Mladé Boleslavy přešla do Městských divadel pražských, jsem do Prahy, do ABC a Rokoka. A teď jsem nedávno měla premiéru v Rokoku s panem režisérem Svojtkou, který je báječný režisér, jsem ráda, že jsem se tam s ním setkala. A bylo to představení Viktor K., aneb Český národ neskoná. A je to autorská věc jeho, pana Janku a pana Packa. Tak to jsme měli nedávno premiéru, takže to bylo takový nejaktuálnější. A teď mě čeká zkoušení 100 roků samoty s panem Gáborem.
1: Ale já tady mám ještě jednu poznámku, kterou jsem si nechal úplně nakonec a ta mě teda opravdu hodně zajímá, protože je to takové
2: to
1: zvláštní.
2: Bude?
1: To nevím, k mladé dívce vašeho typu nevím, jak se to hodí. Mám tady napsáno, a teď nevím, jestli to není kec, na tom internetu se najdou takový nesmysly. Co pak to znamená, že ráda kreslíte karikatury?
2: Já, jak jsem říkala, že jsem na to spektrum, že jsem chodila na různý, jakoby to, tak jsem chodila i na výtvarku a strašně mě to baví. A baví mě, jako je to pro mě takový typ relaxace, takže mě baví malovat i abstraktní obrazy a tak dále. Ale tak jsem se jakoby jednu dobu zaměřena na to, že ten obličej lidský je strašně zajímavý a bavilo mě dělat portréty. A v rámci toho jako cvičení jsem si i říkala, že ta karikatura vystihuje vždycky jakoby to, co dělá toho člověka tím člověkem,
1: no,
2: a ještě to zvětší,
1: no.
2: Ale není to vůbec jednoduchý, jako v tom čínském umění udělat prostě pár znakama to hlavní, že jo?
1: To charakterizující.
2: To charakterizující, no. Takže rozhodně, kdybyste mi teď řekl, ať udělám vaší nebo něčí karikaturu, tak to nedokážu asi teď hned, jakoby.
1: Musíte ale, si to zažít trošku.
2: Musím si to zažít, ale jakože v tom nejsem dobrá, ale snažila jsem se o to, to jo.
1: A, no tak ale je to teda opravdu obdivuhodný, tak jestli pak náhodou někdy se k tomu třeba nevrhnete tak intenzivně, že až třeba uděláte výstavu potom, co?
2: No. Tak možná jo, tak je to taky takový jakoby umělců u nich, že to dělám v nějakých momentech, kdy mám nějaký přetlak nebo si potřebuji odpočinout od něčeho, takže to je takový, jako, že tam předávám ty svoje buď starosti nebo i prožitky jakoby dobrý na ty obrázky, takže v momentě, kdy bude nějaký intenzivní období, tak vznikne možná nějaká.
1: Teď zrovna není přetlak, série. Nepotřebujete teď odpočívat.
2: Teď zrovna je mi nějak hrozně krásně, že jakoby nepotřebuju unikat.
1: Vy tak i vypadáte, že je vám dobře. Já vám přeju, aby to vydrželo. Co možná nejdýl, aby samozřejmě přicházely další příležitosti a to jak samozřejmě ve filmu, tak v divadle, protože si myslím, že si to zasloužíte a jak jsem tak, nejenom já, ale i naši posluchači, za tu chviličku, co jsme spolu ve studiu vypozorovali, tak dokážete si toho vážit, což je samozřejmě velice dobře.
2: Děkuji.
1: Ať vám to vydrží. Veronika Kubařová byla dnes na tandemu a já vám za návštěvu u nás moc děkuju.
2: Děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Já musím říct, že jsem se tam probouzil celkem v pohodě, celkem rád, protože naši kuchaři, kteří taky byli skvělí, měli jsme partu tří kluků, kteří se vlastně o nás starali, Nepálců, tak nám ráno nosili čaj přesně s východem slunce, ještě než byla hotová v tom stanu, kde jsme jedli, než byla hotová snídaně, tak vlastně roznášeli čaj přímo do spacáku, takže to probuzení bylo příjemné. A pokud byl ještě hezký den, což se taky stávalo, i když byly i ošklivý dny, kde teda foukalo, člověku se ze spacáku nechtělo, ale když bylo hezky, tak jsem si otevřel stan a měl jsem výhled přímo na kopec, takže jsem si v klidu vypil ten svůj čaj a potom už se ozvalo snídaně a šli jsme se najíst. A takže skoro možná doma si takhle to ráno neužiju kolikrát.

0: Já jsem měl sebou CDčko Natalie Merchant a tam vlastně úplně na konci je skladba, která ani není na seznamu skladeb na tom přebalu. Je to něco jako bonus asi, bych to pochopil, ale říkám, není tam vůbec napsaná, je to instrumentální kousek a já jsem prostě si to hrozně oblíbil a musím říct, že to pro mě bylo taková hnací síla, že jsem si občas pustil tu skladbu ráno nebo večer, když prostě jsem seděl před stanem a koukal jsem na ten kopec a měl jsem pocit, že mi to dává sílu, mě to trošku hnalo. Prostě ta skladba mně se líbí, že má vývoj. Začíná někde v tichu, pomalinku a potom vrcholí a pro mě to, já jsem si úplně představoval možná i tu cestu na kopec, kde to začíná pomalu, pozvolna a nahoře je ta síla, kdy člověk teda se asi dostane na vrchol a potom se to zase krásně uklidní, zřejmě se stup.
1: Říká se jí hora Tyrkisové krásy, Tyrkisová bohyně. Jmenuje se Chaoyu, měří 8201 metr, je tedy osmá nejvyšší na zemi a poprvé na ní vystoupil právě před 50 lety Rakušan s povědomým jménem Tichý. Z Braslavan Petr Novák to zopakoval letos v létě. Jeho cestu na vrchol budeme sledovat a občas přidáme glosu muže z legend českého horolezectví, doktora Jaromíra Wolfa. Narodil se před 85 lety a když mu bylo 70, svěřil nám u mikrofonu svoje vyznání. Může to být zajímavé srovnávat.
2: Vysoké hory a celé to vysokohorské prostředí, to je nesmírně zajímavá oblast i pro lékaře. Protože to vysokohorské prostředí, kde je řídký vzduch, na vrcholu Everestu se uvádí, že je k dispozici organismu člověka asi třetina i méně onoho množství kyslíku, které máme k dispozici tady na úrovni Prahy. Je tam velmi snížená relativní vlhkost vzduchu. Teploty atmosféry tam klesají někdy až k polárním hodnotám. Neboli to je zcela mimořádné a z fyziologického pohledu velmi náročné prostředí a odedávna, když horolezci začali pronikat do těchto vysokých nadmořských poloh, tak se fyziologové a lékaři snažili nějakým způsobem je testovat, jak asi budou reagovat v těch vysokých výškách. Ukázalo se a ukazuje se, že ty podmínky v těch velmi vysokých horách jsou nenapodobitelné. Že potlaková komora může nám něco ukázat, ale nedá se srovnat absolutně s oním prostředím a s oněmi podmínkami, které panují v těch vysokých nadmořských polohách.
0: Velký hory přišly teprve před třema rokama, když teda nebudu počítat Tatry, který jsem si taky užil, a Alpy posléze, vlastně jsem to vzal od Píky nahoru, tak velký kopec první byl McKinley a tam lákalo asi nepoznaný, no. Touha zkusit, co to udělá, protože čet jsem hodně o tom, jak je to těžký, co je zase na tom krásnýho, tak jsem si to chtěl zkusit na vlastní kůži. Já takhle zkouším rád hodně věcí. Tatry jsou překrásný, já mám pořád s ním skvělý vztah, i když jsou tu Alpy, které dřív otevřený nebyly, což já sám na svojí kůži se nepoznal, ale prostě vím, že starší kamarádi třeba už do těch Tater tolik nejezdí, protože říkají, že jsou přelezený Tater, protože vlastně nemohli nikam jinam, tak do Tater se jezdilo pořád, ale já pořád Tatry mám rád. Jsou velký a přitom jsou malý, útulný. A zase je tam půvabný to, že tam jezdím s lidma, který mám rád. Já bez těch lidí, kdybych tam byl sám, tak si je tolik neužiju jako s lidma, s kterýma tam jsem.
2: To byl neodlučitelný celek. Přátelé, kamarádi, překrásná příroda, divoká příroda a lidé, kteří tam žili, tehdy Vysoké Tatry. To byl překrásný svět ještě neporušené přírody. A lidé v těch liptovských krojích, které tam nebyly nějakým importovaným folklorem, ale skutečností, to všechno k těm horám patřilo.

0: Myslím, že jsme se viděli všichni dohromady asi třikrát, než jsme odjeli, ale všichni jsme znali někoho vedle sebe, koho jsme třeba přivedli. Chtěli jsme, aby to byla menší skupina, jelo nás vlastně 6, což mi připadá, že je ještě parta lidí, kteří se dokážou dohodnout. Spousta věcí nakoupit, sehnat jídlo, sehnat vybavení, spočítat všechno, aby to nějak vyšlo, zabalit to, poslat to letadlem a nakonec jsme odletěli i my. Cesta základního tábora s mírnými komplikacemi vzhledem ke stávkám mojistů v Katmandu, kde jsme se zdrželi 5 dnů, který nám potom málem chyběly, ale jinak proběhla úplně v pohodě do tábora, který je ve výšce 4900 metrů, což je tábor, který Číňani považují za základní, tam se dojede jeepem a potom vlastně ten předsunutý základní tábor, který je ale vlastním základním táborem, kde člověk teda stráví v podstatě celou expedici, tak ten je ve výšce 5700 metrů, tam jsme šli ještě 2 dny. Tady už trošku skolaboval náš plán a náš cíl, že jsme vlastně chtěli vystoupit na vrchol pokud možno všichni a pokud možno všichni najednou. Tak už tady vlastně na té cestě do základního tábora těch 5700 metrů dva kluci se museli vracet zpátky do toho tábora 4900, protože už se necítili dobře a tam je veliký riziko, že když člověk něco takového překoná nebo se snaží překonat, takže se to jedině zhorší. Takže už tam vlastně jsme se trošičku se rozhodila ta parta na víc skupin, které potom museli působit na kopci nezávisle na sobě. Tím nemyslím, že by se rozhodili jako parta kamarádů, ale technicky už jsme chodili každý zvlášť. Takže já jsem třeba byl smutný z toho, že člověk, s kterým já lezu rád, s kterým jsem vystoupil na svůj první kopec McKinley, Jirka Pěnkava, byl jedním z těch, který se museli zdržet a my jsme potom na kopci spolu nestrávili jedinou noc ve stanu, na který jsme se tolik těšili, že si budeme povídat a se si řekneme spoustu věcí, tak my jsme se potom míjeli. Já jsem šel nahoru, on šel dolů a takhle to šlo celý měsíc na kopci.
1: A tady si musíme uvědomit jednu vážnou věc, že to horolezectví přestalo být objevitelskou činností, přestalo posunovat hranici nemožného v té oblasti objevů, které jsou významné pro člověka a pro celé lidstvo, ale stalo se sportem. Krajně rizikovým, krajně náročným, sportem, který mohou skutečně provádět jenom, řekl bych, téměř předurčení jedinci, možná geneticky předurčení.

0: Začalo stoupání budování posledních táborů, kde jsme vlastně poměrně snadno vybudovali tábor ve výšce 6400 metrů, což je místo na první tábor. Postali jsme tam dva stany pro dva lidi a vrátili jsme se zpátky dolů. V tom vlastně spočívá aklimatizace, že člověk postupuje nahoru, potom se vrátí dolů, kde si odpočine, taky hlavně nabere další věci, které je potřeba vynést nahoru, vlastně další stany, další jídlo, další palivo. Potom jsme se tady pravili znova nahoru po pár dnech. Říkám potom, je to prostě pár dní, který vždycky spolkne dole ten odpočinek. A navíc je člověk strašně odkázaný na to, jaký bude počasí. Já vím, že jsme chtěli třeba vyjít už o dva dny dřív, ale museli jsme se zdržet zase kvůli tomu, že bylo počasí takový, že nešlo opustit základní tábor. Nakonec jsme teda vyrazili znovu nahoru, přespali jsme znovu v táboře číslo 1. Tam jsme měli poměrně těžkou noc, hodně foukalo a hodně sněžilo a vlastně celý ty stany nám zapadaly sněhem až tak, že se strašně utěsnili. Takže se nám stalo v jednu chvíli to, že třeba nešlo vevnitř vařit a než člověku došlo to, protože zkušenosti tady nebyly, že je potřeba nějakým způsobem zavést přívod vzduchu dovnitř, tak jsme si mysleli, že jsme koupili špatný plyn, protože nám to vůbec nehořilo. Myslím si, že jsme tím pádem absolutně lidově řečeno namydlený, že tím pádem končíme, protože bez toho plynu tam nelze existovat, protože si člověk neuvaří, neudělá si vodu nic. A navíc tam vlastně ráno se Honza ve stách probudil v špatném stavu, špatně se mu dýchalo, takže šel dolů. My jsme ještě si mysleli, že třeba se mu to spraví, že to možná bylo jenom rychlej postup a nakonec, když my jsme se vrátili dolů, tak už tam nebyl a odešel úplně do údolí a vrátil se do republiky s tím, že potom si tady léčil nějaký náběh na zápal plic nebo něco podobného. V tu chvíli nikdo s tím nemohl nic dělat, takže jsme postupovali dál. My jsme se ve třech vypravili z prvního tábora dál nahoru, postavili tábor číslo 2, nakonec jsme došli nahoru jenom 2. Honza Krabec se otáčel taky kvůli potížím s výškou. Nám se povedlo ten tábor postavit, jeden stand ve výšce 7100 metrů. Přespali jsme tam jednu noc, která jsem si myslel, že bude horší, nebylo to tak strašný a ráno jsme se zase vrátili v klidu dolů a zase prostě jsme čekali pár dní dole, odpočívali.
1: Učili jsme se to a učili jsme se to v řadu generací od všech horolezců za těch 200 let, co horolezectví existuje jako objevitelská i sportovní činnost, že vztah člověka k člověku je hodnotou možná vyšší, než jsou i nejvyšší hory této planety. Ovšem, ono je to všechno podmíněno jednou obecnou vlastností sportu. Podívejte se, jak se sport mění. Já pamatuju, já jsem hrával taky kdysi lední hokej, v brance dokonce. Já pamatuju doby, kdy se hrával lední hokej bez přílby, kdy se nesměla hokejka zvednout výše než do pasu a když někdo do někoho vrazil, tak se mu omluvil. A podívejte se, jak se hraje hokej dnes. V jakém moderním brnění, i když není z oceli, ale je z plastu, a agresivita se stává dokonce žádoucí vlastností. A to zachvacuje všechny sporty.

Čekání je v podstatě to, o čem je lezení na velký kopce, podle mě. A já mám dobrý pocit za sebe v tom, že mě to problémy nedělá. Já vím, že určitě je někde hranice, kde mě to začalo hrozně štvát a možná bych začal dělat takové věci, které by vedly k tomu, že by člověk šel nahoru i v okamžik, kdy to strategicky není výhodný, ale zatím mám takový pocit, že se mi daří se sám sebe kočírovat do té míry, že mi to nevadí. Je to samozřejmě náročný, protože v tom ten základní tábor má poměrně omezené možnosti. Je to prostě pár stanů na kamenech a na ledu, nedá se tam dělat v podstatě skoro nic, než spát, číst, poslouchat muziku, jíst. Je to v podstatě taková ozdravovna svým způsobem, i když se k té nadmořské výšce, o tom asi nelze mluvit jako ozdravovně v pravém slova smyslu, ale je to prostě spaní, čtení, příprava, výstroje možná, ale je potřeba se zabavit každopádně, jinak by se člověk z toho asi zbláznil. Vítr byl na kopci veliký problém. Vlastně jsme měli třeba dny, kdy bylo úplně krásný počasí, absolutně jasno, bylo vidět, že srážky žádný nepřijdou, ale foukal takový vítr, že nešlo stát na nohou. My jsme už z toho prvního tábora. Tam právě možná se dostanu k tomu, že jsme nevydrželi čekat. My jsme tam čekali den a prostě nechtělo se nám tam být, protože v tom základním táboře člověk má aspoň nějaký pohodlí a je zvyklý tam čekat, zatímco v tom prvním táboře nám se nechtělo tam být. Chtěli jsme se dostat nahoru do té dvojky, připadlo nám, že je krásně, ale došli jsme možná 300 výškových metrů na tábor s Petrem, ale jsme se tenkrát pokusili to prolomit a vraceli jsme se zpátky v podstatě zlomený tím větrem, který člověka srážel na všechny čtyři. A potom jsme poslušně zalezli zpátky do stanu a čekali jsme do dalšího dne, kdy se to teda trošku uklidnilo. A přesto, že foukalo pořád silně, tak jsme dorazili do toho tábora dvě. Tam jsme naštěstí našli nástan v pohodě. A v následující noci jsme se všichni společně pokusili o výstup na vrchol, ale skončili jsme asi 300 metrů nad táborem právě zase kvůli větru. Večer, když jsme uléhali, tak nefoukalo a byla úplně jasná obloha, takže jsme měli domluveno, že se o půlnoci probudíme. Potom tak 2 hodiny trvá, než člověk uvaří, než oblíkne do všeho, co má si oblíknout, obuje si boty s mačkama, to je všechno strašně náročné v tom stísněném prostoru stanu, kdy vlastně člověk se venku to dělat moc nechce, protože jak zapadne slunce, tak teplota se dostává třeba na minus 20 stupňů a tam potom jakýkoliv zapínání maček a zipů bez rukavic je strašně riskantní. Takže jsme vyrazili, ale už bylo vidět, že to počasí se zhoršilo a vrátili jsme se do druhého tábora, kde jsme přečkali zbytek noci do rána. A já jsem původně myslel, že tam počkáme, protože počasí se zlepšilo, bylo krásně. Myslel jsem, že tam počkáme a že to zkusíme druhý ráno vlastně znovu brzo ráno. Nakonec jsme se domluvili, že si půjdeme odpočinout dolů a že ten poslední pokus se připravíme dole, aby jsme byli zase v dobré formě.

Přesně jsme to měli spočítaný. Věděli jsme, že když se vrátíme dolů, tam zůstaneme určitý počet dnů, protože není cílem vrátit se dolů a druhý den jít nahoru. To nic člověk nezíská, v podstatě akorát ztratí. Je potřeba dole strávit pár dnů, dát se dohromady, vyspat se na jízce. To tělo potřebuje nějaký čas, aby zregenerovalo. Takže jsme měli spočítáno, že pokud to uděláme, takže se jdeme dolů, strávíme tam, měli jsme si v plánu 3 dny a půjdeme nahoru, že nám zbyde rezerva taková, že třeba v tom táboře 2 by se mohli 2 dny čekat a potom bychom se museli pokusit jít nahoru a ať by to vyšlo nebo ne, tak by se museli dolů, protože jsme měli zajištěný transport zpátky jakama. Ty jaci nejsou v tom základním táboře, oni jsou v údolí a ty majitelé nebo ty jakmeni je přivedou nahoru a musí se to naložit a je potřeba odjet. No, nikdo na nikoho nečeká. Bylo jasné, že to je poslední pokus. Poslední noc jsme zpočátku mysleli, že jsme smolaři, protože jsme došli nahoru. Šli jsme za krásného dne, jen co jsme došli nahoru, tak než jsme uvařili a uléhali k spánku, tak se počasí zase horšilo, přišel vítr a přines sebou mraky, mraky ze severu právě, tak jsme si už říkali, že máme jenom ten jeden, tam to začalo být tíseň, že jsem si uvědomil, že máme ještě jeden den a přitom už jenom jeden den, kdy můžeme čekat, ale přesto jsme se domluvali, že teda o půlnoci zase budíme a budeme pozorovat, jak to teda vypadá. Probudili jsme se o půlnoci a už podle zvuku bylo jasný, že se to nezlepšilo, ten vítr bičoval ten stan strašnýma porivama, kdyby člověk nebyl ve stanu, tak asi nepřežije. Takže jsme zase tak jako polehávali, ono ten spánek je takový hodně povrchní tam. Kolem 2 hodiny jsem se probudil znovu, pořád to samý, ale chtělo se mi vykouknout ven, jak to vypadá venku. Ku podivu jsem zjistil, že venku je úplně jasno. Akorát ten vítr tím, jak unášel sebou ty krystalky sněhu z toho svahu nad náma, tak to hnal na ten stan a vypadalo to vlastně, že třeba sněží strašně prudce. A nebylo to tak, no tak jsme se chvilku rozhodovali, nakonec jsme se rozhodli, že se teda zbalíme, i když bylo trošku později, než jsme chtěli, ale zbalili jsme se, připravili jsme se nějaký jídlo, pití. Kolem 5. hodiny jsme vyráželi. No. Ten vítr teda silnej byl, ale šlo to pořád. Já jsem zažil horší vítr třeba právě v těch Tatrách. V 7 hodin jsme byli na místě, kde se normálně staví 3. tábor, který my jsme teda nestavili, což je výšce asi 7500 metrů. A tam se s námi bohužel rozloučil Honza Krabec, který zjistil, že mu to nejde a bál se, že by nahoru, ty by došel, tak by došel strašně pomalu a ta rychlost je tady v tom případě zásadní faktor, protože čím díl člověk se v tady té zóně nad 7000 metrů pohybuje, tím to riziko, že ten organismus to nezvládne, je větší. Takže jsme nahoru postupovali s Petrem Malým ve dvou. Vítr nás neopustil celý den, ten se nás držel pevně, naštěstí byl krásný den, takže vyšlo slunce a za pár hodin už do nás i svítit, což je takový pozbudivý, ne, že by to člověka nějak moc zahřálo, ale člověk si připadá líp, než kdyby bylo mlha, špatný počasí. Já hlavně bych si připadal strašně vzhledem k tomu, že představa, že vyjdu nahoru a nic neuvidím, by mě absolutně zlomila pravděpodobně, protože já na ty kopce nelezu kvůli tomu, abych si mohl říct, že jsem byl tak vysoko. Ale hlavně se mi líbí ten pohled z výšky, pohled do hloubky. To je to, proč tam chodím. No. Takže i v těch Tatrách třeba kolikrát, když lezeme, tak já se nahoru dostanu rád klidně lehkou cestou, jenom když si to můžu užít. Mám kolem sebe kamarády a sedneme si nahoře a máme tam tu pohodu, že si můžeme sníst klobásu, napít se čaje a rozlížet se.

0: Potom přišla chvíle, kdy podle věškoměru jsme byli nad hranicí 8000 metrů, tak to jsme se na sebe tak pěkně usmáli, byli jsme rádi, že už se to blíží a celkem jsme si připadali, myslím oba, jak jsme se vzájemně ptali, jak nám je, tak jsme byli docela v pořádku. Došli jsme na to sněhový plato obrovský, protože vrchol Čoju vlastně není to žádná špička, není to klasická pyramida, na vrcholu je vlastně obrovský sněhový plato, velký asi jako Václavský náměstí. A tady to místo spousta lidí považuje za vrchol, i když možná ví, že vrchol to není, ale prostě je to jejich vrchol a vrací se dolů. Je fakt, že výškový rozdíl už na ten opravdový vrchol není zásadní, ale je to ještě docela dlouhý kus chůze po tom platu mírně do kopce. Opravdový vrchol je určený tím, že člověk vidí Mount Everest, což je jednak krásný pohled a hlavně je to teda ta jistota, že člověk je na vršku a že nepodved sám sebe, protože kohokoliv jiného podvést můžete, protože říct, že jste tam byli, je strašně snadný. Já si pamatuju, že jsme šli jsme kus od sebe a já jsem takhle mezi dvěma převějema sněhovýma uviděl tu černou hradbu Everestu, tak jsem na Petra zakřičel, už ho vidím, tak on rychle přišel ke mně a už jsme to teda viděli zase a potom jsme překonali ten krásný Američek, překoná horizont toho posledního sněhového valu a stáli jsme tam a viděli jsme ho a úplně spontánně krásně jsme se objali, to se mi hrozně líbilo, že to nebylo něco, že to by se asi mělo, tak se teda obejmeme, prostě jsme se na sebe skočili a byli jsme tam, no. Potom fotografování a Petr točil na kameru, pořád teda strašně foukalo, ale já jsem si myslel, že na tom vršku strávíme minuty, řádově nějaký a byli jsme tam skoro hodinu, uteklo to teda hrozně rychle, ale tím, že jsem se koukal na hodinky, jak jsem zjistil, jsme nakonec byli nahoře 50 minut. Bylo to hezký, no. Ještě bylo potřeba dostat se dolů, což je na horách to, co mě taky láká, že to není jenom cesta nahoru, je to i cesta zpátky, takže to takový kruh se uzavírá, je to takový komplexní.
1: Já jako lékař musím vzpomenout na ony doby, možná romantismu, kdy jsme se učili v horolezeckých kurzech, že horolezecký výstup nekončí na vrcholu, končí návratem zpátky tam, odkud jsme vyšli. A jestliže končí na vrcholu a nevrátíme se dolů, možná, že to je fantastický výkon z pohledu psychologie a z pohledu fyziologie zdatnosti. Ale úspěch to podle mého názoru není.
0: Já jsem mával na Everest s tím, že jsme dobře věděli, že nikdo nemůže vidět nás a my nemůžeme vidět je. Takový pokus o navázání kontaktu, my jsme byli nahoře vlastně sami, tak jsme možná takový dobrý pocit, že třeba někde kolem nás ještě někdo je. Je to 30 km z Černou čarou na Everest, takže by to nebylo tak daleko, ale nakonec, když jsme sešli dolů, tak jsme se dozvěděli, že v tu dobu, kdy my jsme byli na Čoju, tak na Everest se ještě v jarní sezóně nikomu nepodařilo vylézt. Bylo to až pár dní potom, co my jsme úplně se dostali do údolí, do civilizace, tak nám říkali, že první lidi se dostali na Everest, že jim přišla perioda dobrýho počasí a hlavně už tam měli vybudovaný celou tu síť postupových táborů, takže se jim to povedlo pár dní po nás. No. Každý jsme si užili potom ty chvilky svoje, začali jsme sestupovat, což je druhá část výstupu. Sešli jsme dolů, kde nás čekal Honza, který se o nás postaral, udělal nám čaj, staral se o nás jako vlastní. Došli jsme dolů a tam samozřejmě kluci, co už byli dole, Jirka s Frantou, tak byli moc rádi, že se nám to povedlo. I naši kuchaři byli strašně nadšený a večer nám připravili slavnostní večeři, upekli dort, udělali pizzu, což ve výšce 5700 metrů na jejich plynovém vařiči. Jsem vůbec nepochopil, jak se jim povedlo. Někde vyhrabali krabici australského vína a láhev whisky, takže jsme ještě oslavovali večer. Jsme šli ke klukům z té expedice Radka Jaroše. A tam jsme se taky dobře pobavili a další den ráno přišli, já si musel to všechno naložit a za další den se stoupili zpátky do toho tábora 4900 metrů, kde jsme přespali a ráno přijeli jeepy a nákladák, všechno se naložilo a už jsme byli na cestě zpátky do Katmandu.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kup mi den,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pěkný čtvrtek, vítejte při poslechu Kolotoče a pokud máte chuť, vydejte se s námi na obrázkovou stezku ze starých Hamer na Javořinu. Co všechno je tam k vidění, se dozvíte už za chvíli. Podle receptu našich prababiček připravíme pochoutku ze štěrbáku, tedy jedné zdravé zeleniny. Odpovíme na váš dotaz, který se týká opakované závady na kávovaru a jeho reklamace. A dozvíme se víc o chovu ovcí a koz. Kolotoč se roztáčí a já přeji dobrý poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Dnes se vydáme s mikrofonem na výlet na Frýdecko Místecko a projdeme se půvabnou stezkou, kterou chodili kdysi děti z osady Javořina zhruba 3 kilometry pěšky lesem do školy do Starých Hamer. Cesta jim hezky ubíhala, protože na stromech visely obrázky doprovázené básničkami. A pod nimi byla vždy cedulka se jménem dítěte, které se o místo mělo starat. Dnes už tudy nikdo do školy nechodí, ale obnovená obrázková cesta dál těší malé i velké turisty. A my se po ní vydáme s nezávislou starostkou Starých Hamer Evou Tořovou v doprovodu redaktorky Romany Kubicové.
1: Za to, že tady je obrázková cestička, může jistá, teď nevím, jak ji titulovat, dáma, babička, mladá žena, prostě žena ze Starých Hamer, jakási Pepinka, kdo to byl?
2: Pepinka se říkal paní Josefe Tomáškové, která bydlela v první chaloupce, když se vyjde na Javořinu právě pro obrázkové cestě. Ona byla taková tvůrčí žena, já už jsem ji teda jako osobně neznala, ale měla krásně vymalovaný svůj domeček, úplně takový pohádkový. No a ty obrázky a říkanky, lavičky a to všechno tady je její výtvor nebo její nápad a dělala to pro děti z Javořiny, které denodenně chodili až do Starých Hamer, to znamená do původních Starých Hamer, které jsou dneska zatopené do školy.
1: Vy jste říkala, když jsme si o ní povídali, že to byla taky taková jakási první ekologická pracovnice, protože ona se snažila, aby ty děti se tady hezky chovaly, nenechávaly odpadky, jak je vidět tady, tak byla to taková ekoložka.
2: Tak jsem se to i někde dočetla a musím říct, že bych s tím i velice souhlasila, protože kromě toho, podívej se, jak vypadáš, když odpadky a smeti v lese necháváš, nebo nešlapneme naši trávu, je pro naši krávu a takové další věci. Prostě jsou takové doporučení do lesa pro turistiku. Myslím si, že ty děti, které tady chodili, tak to bylo jako takové spíš pro jejich potěšení. V dnešní době to slouží jako milé upozornění turistům na to, jak se tady mají chovat.
1: Zvolna jsme dofuněli k dalšímu zastavení, které hlásá, kdo chce do lesa jíti, musí dobré boty míti. U každého zastavení je nějaká lavička a tady dokonce i studánka, ze které se mohly napít tehdy děti a dneska i ti novodobí turisté, že?
2: Ano, ale je tu i další vzkaz od Pepinky a ten zní: zdravá voda dobrá je, když o studánku pečuješ. Teď se dívám, že té vody moc není.
1: No to je asi proto, že nějaký Pepík, který to v 50. letech dostal za úkol, už prostě asi pečovat nemůže?
2: To nevím. Tady asi už nebydlí, takže asi nepečuje, ale jako je to spíše úbytek vody všude a sucho, ze kterým se potýkáme i tady.
1: My si povídáme o tom, že obrázková cesta na Javořinku vznikla v 50. letech, ale ona celou dobu takto nevypadala, protože děti přestaly do školy chodit pěšky a nikdo se o ní nestaral. Tak kdy vás napadlo, že ji obnovíte?
2: Pepinka taky zemřela, takže nejen děti, že se odstěhovali, přestali se starat, vyrostly. Zmizela její krásná chaloupka malovaná, to se změnilo. No a nás to tak potom napadlo někdy asi v roce 2006 nebo 2007, kdy jsme začali na tom pracovat, ale skutečně jako řekla bych tak na koleně, že obnova prostě je nejen myšlenkou, ale i skutečným dílem místních malířů, nějaký, kdo uměl pracovat se dřevem, psát ty pěkné vzkazy do těch dřevěných podkladů nebo to dřeva třeba. A taky hodně to bylo i o tom od těch pamětníků získat ty informace, protože ta cestička už byla v takovém stavu, že jenom podle těch pozůstatků bychom to dohromady nedali. A je obdivuhodné, jak ty lidé v hlavě měli a byli schopni nám napsat ty pepinčinné vzkazy, popsat, co na těch obrázcích bylo, ty básničky, říkanky. Prostě s těma jsme to dali dohromady a ti všichni se do toho, myslím, s chutí zapojili.
0: Říká o práci na obnově obrázkové cesty ze Starých Hamer na Javořinu starostka Starých Hamer Eva Tořová. A pokud byste si ji také chtěli projít, určitě se předtím zastavte v informačním centru v sousední Ostravici, kde vám dají plánek a soutěžní kartu. Nás na Staré Hamry na Frýdecko-Místecku zavedla kolegyně Romana Kubicová.

0: Na Pohodě dospívala Helena Vondráčková a teď už je čas na chvilku s naší mateřštinou. Pravidelně se v tomto čase v Kolotoči věnujeme nejčastějším chybám, zvláštním tvarům a výrazům nebo novotvarům, které se v jazyce zabydlují. Slovo si teď bere kolegyně Květa Bodolová s odborníkem na češtinu.
1: O nových slovech v češtině slýcháme v jazykových koucích často. Nová slova a nejen slova jsou žádaným tématem a častým námětem jazykových dotazů. O jednom takovém slově bude i dnešní jazykový koutek. Vítám Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O jaké slovo půjde?
2: Bude to sloveso poptávat se a asi nebude třeba ho dlouho představovat. Co na něm může být nového, zeptá se asi nejeden posluchač. Tedy odpovězme, že se v současné češtině nápadně mění jeho význam i gramatické vlastnosti.
1: Jaké jsou nové významy slovesa poptávat se?
2: Sloveso poptávat se tradičně užívá ve významu zeptat se na někoho nebo na něco, a to většinou postupně, na více místech, u více osob a tak podobně. Například, poptával jsem se po novém modelu, kde se dalo, ale bez úspěchu. Ten nový význam se objevuje hlavně v obchodní komunikaci a dal by se popsat jako projevit zájem o nějakou službu nebo zboží. Dejme si příklad. Portugalská firma u nás poptává desky z měkkého dřeva a buku.
1: Říkal jste, že změna nastává také v gramatice. V čem přesně?
2: V tom novém významu už se sloveso poptávat neužívá jako zvratné. To znamená, odpadá u něj slůvko se a pojí se čtvrtým pádem bez předložky. Nemá tedy vazbu poptávat se po něčem nebo poptávat se na něco, ale poptávat něco. Pro srovnání tu mám příklady. Poptávala se na něj jeho známých a, nový význam, zákazníci poptávají hlavně domácí zboží.
1: Kde se nový význam slovesa poptávat vlastně vzal?
2: Není to tak dávno, co na sebe silně poutala pozornost vazba zmínit něco namísto tradiční zmínit se o něčem. Hovořili jsme o ní i v jazykovém koutku a říkali jsme, že jde o profesní vazbu, že vychází z jakési snahy o úsporné vyjádření a že odpovídá běžnému způsobu vyjadřování předmětu v češtině. To znamená, jde o spojení slovesa a podstatného jména ve čtvrtém pádě.
1: Takže spojení zmínit něco a poptávat něco mají hodně společného.
2: Přesně tak, jsou vytvořeny podle stejného modelu. V obchodním prostředí se užívají často a tak si je uživatelé přizpůsobili a zjednodušili. Připomeňme ale, že ve spisovném jazyce bychom se jim raději měli vyhnout.
1: To nám radí v dnešním jazykovém koutku Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Loučí se host kolegyně Květy Bodolové, která nás dnešním jazykovým koutkem provázela. No a teď už pomaličku míříme do kuchyní našich prababiček a podle jejich receptu připravíme štěrbák. Tušíte, o co se jedná? My vám to za chvíli řekneme, ale nejdřív si pustíme další pohodové evergreeny.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

když večer jdou spát. Všechna vášeň je pryč.

0: Znáte štěrbák? Podle etnoložky Vladimíry Jakoubějové jde o pochoutku našich předků, zdravou zeleninu, kterou například dusili. Pradávný recept prozradila kolegovi Jaroslavu Hořenímu.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček si dnes připomeneme štěrbák, zeleninu, která se hodně podobá hlávkovému salátu a chutná po pampelišce. Štěrbák je tak trochu příbuzný čekanky salátové.
2: Je to stará a taky léčivá rostlina, která byla nejen lidovými léčiteli doporučována ke zlepšení funkce jater. V dobách našich babiček se tahle zelenina asi používala víc než dnes. V některých regionech, například v Polabí, roste dokonce i planě.
1: Protože je štěrbák podobně jako čekanka trochu hořký, nebyl příliš oblíbený, ale když byla nouze, přidával se do řady jídel. A taky hlavně do těch zdravých. Často jsme to taky od svých babiček slyšeli. Koukej to sníst, je to zdravý. Štěrbák je totiž zelenina, která obsahuje hořčiny, které podporují trávení, jsou dobré na žlučník a játra. A když se namočí do teplé vody, po pár minutách se hořko zmírní. V lidovém léčitelství se používal především k posílení zraku, ale i nervů. V kombinaci s mrkví, celerem a petrželí pomáhá při nemocích srdce, chudokrevnosti i při onemocněních sleziny. Takže když si ze štěrbáku připravíme šťávu, salát nebo jinou dobrotu, učiníme za dobře svému tělu.
2: Jeden recept ze staré kuchařky dnes proto přidáme. Bude to štěrbák dušený.
1: Vezmi 8 nebo 10 kusů pěkného žlutého štěrbáku, jehož vnitřní lísky nesmí být i nahnilé, neb obdhle míždu ohryzlé, ober z něho zevní zelené lístky, žluté lístky vyper a na kousky je rozkrájej, vodu z nich vytlač, pak uvař v slané vodě tak, aby se jako špenát v prstech snadno mohla rozmačkat. Nyní vodu ze štěrbáku zceď, nech ji vychladnout a na drobonko listy nasekej. Rozpust na kutanu kus čerstvého másla, dej do toho rozsekaný štěrbák a nech vše tak dlouho dusit, až to zhoustne. K tomu přilej 2 koflíky dobré smetany, osol to, přidej 0,5 lžičky tlučeného cukru a trochu tlučeného květu. Pak to nech ještě asi 1/4 hodiny dusiti, přimíchej ještě lžíci čerstvého másla a vyndej to na mísu. Obložit štěrbák můžeš rozličnou smaženinou.
0: Dodává milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. Tady je Český rozhlas Pohoda a my se v následující dobré radě budeme věnovat opravě kávovaru, která byla skutečně náročná. Co všechno se s kávovarem dělo, se dozvíte už za pár minut u nás v Kolotoči. Teď je tady Petr Němec s písničkou o lásce.

0: Paní posluchačko, pokud se jedná už o čtvrtou vadu, máte jednoznačný nárok na výměnu přístroje za nový, případně na vrácení, přičemž bych vám radil druhou možnost. Vezměte veškeré doklady o nákupu a opravách a prodejci prostě oznamte, že z důvodu velkého počtu oprav odstupujete od kupní smlouvy.
1: Doporučuje dobrý rádce Josef Černý. Tady je Kolotoč, přejeme vám pěkné čtvrteční dopoledne.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Čeká nás druhá část velkého vánočního Toboganu, během kterého jsme slavili 45 let od premiéry seriálu Arabella. Těší se na vás Arabella osobně, ale i její sestra Ksenie, čaroděj druhé kategorie Rumburak, Honzík Majer a mnozí další.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Možná, že i vy trávíte odpočinek na venkově a uvažujete o chovu ovcí nebo koz. Třeba proto, že potřebujete pomoc v podobě živé sekačky, nebo si jen chcete vylepšit jídelníček zdravým masem. Ale znamená to také starost a péči, jak kolegyni Soně Vajcembachrové popsal blovický odborník v oblasti krmiv pro zvířata a chovatel Roman Lang.
1: Musí se chovat aspoň dvě zvířata. Každá ovce a koza by měla mít ušní známku a zaregistrovanou. To je takový specifikum od králíků, slepic. Tadyhle ty zvířata už jsou opravdu registrovaný. Takže si koupit zaregistrovaný zvíře a svůj vlastní chov si taky zaregistrovat.
2: A pokud bych za vámi přišla a zeptala bych se vás, jestli mi doporučujete spíš chov ovcí nebo spíš chov koz.
1: Z mýho pohledu jsou tam dvě věci. Koza, teď to možná naštvu ty chovatele, co chovají ovce, ale já bych řekl, že ta koza je taková inteligentnější, taková komunikativnější, ale má tu nevýhodu, že ona zbožňuje ty patra těch křovin, takže vlastně, když si dáte na běžnou zahradu, tak vám tam zničí veškerý keře. Ta ovce tohle tolika nedělá, ale zase má tu nevýhodu, že se musí stříhat. Jenom jedno plemeno, který se nestříhá, takže dneska je problém, když si pořídíte tu ovečku, tak musíte se na někoho, kdo vám ji ostříhá a to není tak jednoduchý.
2: Kde koupit ovce nebo kozy? Máme se obrátit na svaz chovatelů nebo můžeme i přes inzerát?
1: Když už bych jel se podívat nějaký zvířat, tak bych vzal sebou nějakého zkušenějšího chovatele, kterýmu můžu důvěřovat. Jo? Já si myslím, že každý někoho takového v okolí má. A s tím bych se na ty zvířata podíval, nebo bych chtěl od něj doporučení, aby mi doporučil, od koho bych ty zvířata mohl koupit, protože jde o to, když ten chovatel začíná, tak aby nekoupil, dejme tomu, nějaký zvířata, který se úplně nepovedly. Ono dost často třeba zvíře, který nevyroste pod matkou, taky takový závisláček a potom dochovuje to strašně problematický, jo? Takže ideálně zvíře, který prostě vyrostlo pod matkou a o tom můžeme čekat nějakou produkci.
2: A v kolika týdnech tedy mohou mláďata od matky?
1: Třeba u těch ovcí, ty ovce se bahní, dejme tomu v lednu, bylo by to třeba aspoň půl roku, než to zvíře si přivedu k sobě na tu farmu. Tam je otázka, ty lidi, co to berou jako živý sekačky, tak to je relativní, ale v přírodě to zvíře by potom mámou bylo celý rok, tam není důvod, proč by od ní odcházelo. Takže by to zvíře úplně v jiný kondici, čím díl zůstane u té mámy.
2: K té registraci zvířat, kde máme registrovat ta zvířata?
1: Dneska to funguje tak, že jde to dělat i přes internet, ale ten budoucí chovatel by měl zajít někým v okolí, kdo chová registrovaný zvířata v tomhle směru, to znamená krávy, ovce, kozy nebo prasata. A ten mu poradí, dá mu kontakt na příslušnou organizaci, kde ty zvířata zaregistrovat. De facto se vyznačí místo u toho chovatele, kde ty zvířata jsou, a to může kdokoliv kdykoliv dohledat.
2: Ještě předem bychom to měli tedy udělat.
1: Určitě. Dost často se stává, že přijdou lidi, kteří jsou prostě nadšený, chtějí si zvířátko, ale bohužel musíme říct, že jestliže nemá registraci, já mu to zvíře nemůžu prodat. Jako to je otázka, já nevím, 2-3 dnů, ale bylo by lepší prostě být připravený, vědět registrační číslo a potom vám ten chovatel může to zvíře přehlásit.
0: Informace o chovu ovcí a koz jsme dostali v příspěvku Soni Vajcembachrové od blovického chovatele a odborníka v oblasti krmiv pro zvířata Romana Langa.

0: Taky máte u vás doma malé mušky od Stomilky a nemůžete se jich zbavit? Stačí jedna oplodněná samička, vhodné místo a přezrálý banán a z té jedné mušky, kterou jste zahlédli v pondělí u snídaně, se do neděle může stát celá armáda. Samička totiž může klást stovky vajíček. Tak co s nimi? Vysajte vysavačem od Stomilky, které vidíte. Je to rychlé a efektivní. Polovinu z nich ale nevysajete, je proto potřeba v boji pokračovat. Do skleničky si nalijte 2 až 3 cm jablečného octa, přidejte pár kapek jaru a lžičku cukru, případně ovocné šťávy. Nechte na lince nebo v blízkosti ovoce. Od Stomilky voňavá sladká směs naláká a ony skončí ve vámi připravené lázni. Ovoce, které začíná měknout nebo kvasit, dejte do lednice, zpracujte nebo vyhoďte. Vyneste koš, důkladně ho vymýjte, nenechávejte si doma prázdné plechovky od piva, vína nebo džusu a důkladně vyčistěte odtok v kuchyni i sítko. Právě tam totiž může být porodnice od Stomilek. Druhý den ráno vylijte nálev i s chycenými od Stomilkami a připravte další, dokud se od Stomilek definitivně nezbavíte. Tak doufám, že vám díky tomuto návodu podaří se od Stomilky z vaší domácnosti vymítit. Pěkný den a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Dnes je dnes dlouho spal. Dobrý den.
1: Bylo dávno popoledni, když se Dorian po dramaticky prožité noci probudil. Sluha Viktor přiběhl s šálkem čaje a roztáhl závěsy visící před třemi vysokými okny.
2: Kolik je hodin, Viktore?
0: 14:45, monsieur.
3: To už je dost pozdě.
4: Čemu se divíš? Usnul si přece až ráno, Doriane.
0: Ranní pošta, monsieur.
3: Dopis od Henryho Wotna.
4: Otevřeš ho?
3: Ne. Nezapomínám tak rychle svá předsevzetí. Tím spíš, že mám teď báječnou náladu.
4: Jsi v souladu sám se sebou. A jsi tudíž dobrý, jak říká Lord Henry. Nezapomeň. Máš 18 let?
3: Nechci si komplikovat svědomí teoriemi toho chytrého cynika.
4: Svědomí? Tvé svědomí je přece obraz od Basila Howarda, toho poctivého umělce.
3: Obraz?
0: Je vám chladno, monsieur? Mám zavřít okno?
2: Ne, není mi zima.
4: A přece se celý chvěješ.
3: Je to všechno pravda. Přece se pomalované plátno nemůže změnit. Jednou to budu Bezilovi vyprávět jako pohádku pro zasmání.
4: Ale ráno se z té pohádce nesmál. Ani trochu. Krutost ve svém obličeji na obraze si viděl v matném přítmí i za jasného úsvitu.
3: Prozkoumám portrét znovu.
4: Pošli sluhu pryč.
2: Viktore?
0: Ano, monsieur?
2: Viktore?
4: Proč otálíš? Bojíš se samoty?
2: Nejsem pro nikoho doma.
3: Mám odsunout za stěnu. Ale k čemu mi bude to poznání? A jestliže je to pravda, proč se znepokojovat?
4: A co když budou za zástěnou slídit jiné oči
3: a uvidí tu hrozivou proměnu? Musím obraz vidět, a to hned. Všechno bude lepší než nejistota.
4: Zamkni dveře.

0: Portrét se určitě změnil. Viď?
1: Existuje snad nějaký vztah mezi chemickými prvky se skupenými na plátně a mezi mou duší? Nebo je nějaké těsivější vysvětlení?
0: Ale za jedno musíš být obrazu vděčný. Jeho zásluhou jsi uvědomil, jak nespravedlivě a krutě se zachoval k Sibyle Vejnové.
1: Ještě není pozdě, abych křivdu nemohl napravit. Sibyla se může stát mou ženou. Hned jí o tom napíšu dopis. A moje sobecká láska se promění v ušlechtilý cit. Portrét od Basila Hallwarda mě povede životem a budeme tím, čím je některým lidem svědomí.
2: Drahý hochu, musím vás vidět. Hned mě pusťte dovnitř, nesnesu, abyste se takhle zavíral.
0: Za stěnu, rychle, Lord Wotton.
2: Je mi to všechno hrozně líto, Dorian. Ale nesmíte na to příliš myslet.
3: To mluvíte o Sibyle Vejnové?
2: Ovšem. Z jistého hlediska je to děsné, ale vy za to nemůžete. Hrála mizerně. Řekněte mi, šel jste za Sibylou, když bylo po představení?
3: Ano, Lord Henry.
2: Já to věděl. A co bylo?
3: Byl jsem k ní surový, ale teď už je všechno v pořádku. A nelituji ničeho z toho, co se stalo. Aspoň teď sám sebe líp znám.
2: Doriane, jsem rád, že to berete takhle. Bál jsem se, že vás najdu, jak si vyčítavý a rvete vlasy.
3: To už mám všechno za sebou. A jsem úplně šťastný. A především vím, co je svědomí. A není to to, co jste říkal vy. Henry, už se mu nikdy nepošklebujte, aspoň ne přede mnou. Já chci být dobrý. Já bych nesnesl pomyšlení, že mám ohyzdnou duši.
2: Tu zarostomilý podklad pro etiku, Doriane, ale čím hodláte začít?
3: Čím? Tím, že se ožením se Sibylou Vejnovou.
2: Že se oženíte s tou špatnou herečkou, ale můj drahý Doriane.
3: Já vím. Vy chcete říct něco děsného o manželství. Nikdy už neříkejte takovéhle věci. Já jsem před 2 dny Sibylu požádal, aby si mě vzal. A já nezruším slovo, které jsem jí dal.
2: Vaší ženu? Doriane.
3: Ano?
2: Doriane, vy jste nedostal můj dopis.
3: Dopis? Dopis, ano, vzpomínám si. Ještě jsem ho nečetl. Bál jsem se, že v něm třeba bude něco, co by se mi nelíbilo.
2: Tak vy nic nevíte, příteli.
3: Jak to myslíte?
2: Doriane, můj dopis, nelekněte se, prosím. Vám měl oznámit, že Sibyla Vejnová je mrtva.
3: Cože? To není možné.
0: Tak vidíš, kam tě zavedlo bezduché dodržování zásad, Doriane.
3: To je hrozná lež nebo žert, Lorde Wotton.
2: Je to naprostá pravda, Doriane. Píšou o tom ve všech ranních novinách. Prosil jsem vás v tom dopise, abyste s nikým nemluvil, dokud nepřijdu. Bude se to všem muset vyšetřovat a vy se do toho nesmíte zamíchat. Mám za to, že v tom divadle nevědí, jak se jmenujete, že? Potom je všechno v pořádku. Viděl vás někdo, když jste šel do její šatny? Je to důležitá okolnost.
3: Počkejte, říkal jste, že se to bude vyšetřovat? Jak jste to myslel?
2: Nemám nejmenší pochybnosti, že to nebyla nešťastná náhoda, ale veřejnosti se to musí takhle vyložit.
3: Ale
2: když odcházela se svou matkou z divadla, asi řekla, že si nahoře něco zapomněla, chvíli na ní čekali. Ale ona se už nevrátila. Našli mrtvou na podlaze v šatně. Něco spolkla. Asi v tom bylo ciankáli, protože, jak se zdá, umřela okamžitě. Prý bylo 17 let.
3: Henry, to je strašné.
2: Ano, ale vy se do toho nesmíte zablést, Doriane. Nesmíte dopustit, aby vám ta aféra zničila nervy. Musíte jít se mnou na večeři a pak se podíváme do opery.
3: Tak já jsem si byl Vejnovou vlastně. Zavraždil svými výčitkami a rozchodem. A přesto všechno nejsou růže, o nic méně líbezné. Ptáci zpívají v mé zahradě stejně šťastně. Já mám jít s vámi dnes na večeři, pak do opery.
2: Ano, příteli.
3: Hedry, kdybyste mě nebyl vyrušil, napsal bych první vášnivý dopis svého života. To je zvláštní. Můj první milostný list měl být adresován mrtvé dívce. Henry, co mám dělat? Bojím se, že jsem jiný, není tu nic, co by mě udrželo na přímé cestě. Jen ona by to byla dokázala. A neměla právo se zabít, to bylo od ní sobecké.
2: Můj milý Doriane, žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Kdybyste se s tou dívkou oženil, jednal byste s ní laskavě. Samozřejmě, člověk může být vždycky hodný k lidem, na kterých mu vůbec nezáleží. Ale ona by byla brzy přišla na to, že je vám lhostejná. Zkrátka, ujišťuji vás, že celá ta věc by skončila naprostým zklamáním a vy byste byl ubožák.
3: Patrně ano, ale já myslel, že ten sňatek je má povinnost. Vy jste jednou řekl, že všechna dobrá předsevzetí mají neblahý osud, že k ním vždycky dojde příliš pozdě. Hedry, čím to je, že mě ta tragédie nedojímá tak, jak bych chtěl? Připadá mi to prostě jako překvapivé zakončení podivuhodné hry.
2: Často se stává, že skutečné životní tragédie probíhají tak neumělecky, že nás urážejí svou surovou násilností. Působí na člověka z urozeného rodu zrovna tak, jak nás odpuzuje vulgárnost. Někdy však skříží život tragédie, která má v sobě umělecké prvky krásy. Pak celá ta událost zjitřuje náš smysl pro dramatický efekt. Je to malý zázrak. Tak to chápejte, Doriane.
3: Ano, asi máte pravdu, Lorde Watne.
2: Předevčírem jste mi řekl něco, co jsem bral jenom tak jako vtipný nápad, ale teď vidím, že je to docela seriózní.
3: Ano. Co je to, Henry?
2: Řekl jste, že vám mladička Sibyla představuje všechny romantické hrdinky. Že je jeden večer Desdemonou a jindy Ofélií. Že kdyby zemřela jako Julie, ožije zase jako Imogena.
3: Ano. Teď už nikdy neožije.
2: Zahrála svou poslední roli, mladý muži. Ta dívka ve skutečnosti nikdy nežila a tak ve skutečnosti taky nikdy neumřela. Pro vás znamenala vždycky jakýsi sen, jakýsi přelud, který se myhl Shakespeareovými hrami a tím zvýšil její půvab. Jakmile se dotkla skutečného života, vnesla do něho zmar. A on přinesl zmar jí. A proto odešla. Truchlete pro Ofélii, je-li vám libo, ale neplýtvejte slzami pro herečku Sibylu Vejnovou. Ta byla méně skutečná než její role na jevišti. Hrála komedii.
3: Ano, v tom je klíč ke všemu. Ale pozor, je to názor Henryho.
0: Bojíš se přiznat pravdu jen proto, že ji vyřkl Lord Watton?
3: To by bylo slaboduché. A konečně, k téhle teorii jsem dal přece základ já sám. Ano, Henry, vysvětlil jste mi, co se ve mně děje. A všechno, co jste říkal, já jsem cítil, jenom nemohl jsem si to ujasnit. Nebudeme už mluvit o tom, co se stalo. Byl to překrásný zážitek. A to je vše. Proč se trápit?
2: Vás čeká v životě všechno krásné, Doriane. Není nic, co byste vy se svým neobyčejně sličným zjevem nemohl dokázat. Mládí je květ života.
3: Henry, ale co až budu starý a ošklivý? Co potom?
2: Pak si budete muset, milý Doriane, svá vítězství urvat. Teď vám padají do klína. Měl byste se obléct a jít se mnou do klubu. Mám chuť na něco dobrého.
3: Ano, ano, jistě. Přijdu za vámi ale až do opery, Lorde Henry. Já zatím nebudu jíst. Ale jsem vám hrozně vděčný za všechno, co jste mi řekl. Sbohem. Doufám, že se večer uvidíme.
2: Ovšem.
3: Dnes zpívá Patyová. To se dá poslouchat.

0: Co říkáš obrazu, Doriane?
1: Můj portrét se nijak víc nesměnil. Zpráva o smrti Sibily Vejnové tedy k němu dolétla dřív, než se mi dostal sám. Obraz se zřejmě dovídá o událostech kolem mne, hned jak k ním dochází. Ta krutost kolem mých úst se bez pochyby objevila hned v okamžiku, kdy nešťastná Sibyla vypila jed. Možná, že obraz bere na vědomí to, co se děje v mé duši. Třeba se mi jednou bude měnit před očima. To bych nerad.
0: Ubohá Sibyla.
1: Ubohá. Bylo to romantické. Často na jevišti předstírala smrt, pak se jí dotkla ta opravdová a vzala si ji sebou.
0: Jak asi zahrála tu poslední strašlivou scénu? Proklínala tě, když umírala, Doriane? Co myslíš?
1: Vždyť umírala z lásky ke mně. Budu si ji připomínat jen jako nádhernou tragickou postavu seslanou na jeviště světa, aby ukázala, jak dokonalá je skutečná láska.
0: A stal čas, aby jsi vybral. Nebo se tak už stalo?
1: Ano. Osud se již rozhodl za mě. Věčné mládí, vášeň a tajné rozkoše, divoké zábavy, ještě divočejší hříchy, to všechno chci poznat. Ať tíhu mé hanebnosti ponese portrét, co na tom záleží. Obraz to nejsem já. A mohu to plátno zničit nebo ukrýt a zamknout.
0: A nelituješ znetvoření tvé mladé, sličné tváře na plátně?
1: Proč? Má-li se obraz měnit, ať se mění. Budu sledovat své vlastní myšlenky i do jejich nejtajnějších skrýší. A portrét bude magickým zrcadlem pro mou duši. Až se z tváře na plátně vytratí krev a zbude tam jen synalá křídová maska s mdlýma očima. Já sám budu mít stále kousla svěžího mládí. Zůstanu silný, usměvavý, jak jsem to chtěl. A budu v bezpečí. To znamená všechno.
0: Jen abys nelitoval.
2: Když Dorian Gray přisunoval zástěnu, usmíval se. Připadalo mu, že je dobrý, protože je v souladu sám se sebou. Když na zítří ráno seděl spokojeně u snídaně, uvedl sluha do pokoje malíře Hallworda.
3: Jsem rád, že jsem vás zastihl, Doriane. Byl jsem tu včera v noci, ale řekli mi, že jste v opeře. Věděl jsem samozřejmě, že to není možné, ale měl jste tu nechat pro mne vzkaz.
4: Nechápu proč, milý Bezile.
3: Prožil jsem strašlivý večer. Já jsem četl tu zprávu o Sibyle docela náhodou v posledním vydání Globu. Vím asi, jak trpíte. Šel jste navštívit matku té nebohé dívky. Je to její i vaše hoře, cítím s vámi.
4: Můj drahý Bezile, byl jsem opravdu v opeře. A proč jsem nešel za paní Vejnovou? Setkal jsem se poprvé s Lady Gwendolínou, sestrou Henryho. Je úžasně půvabná, patiová zpívala božsky. Nemluvte o ničem hrozném. Když člověk o něčem nemluví, tak se to nikdy nestalo. Ze všeho je skutečnost, jak říká Henry, teprve když to vyjádříme slovy. No a teď mi povězte, co právě malujete.
3: Vy jste šel do opery, Doriane.
4: A proč ne?
3: Vy jste se bavil zatímco vaše snoubenka zemřela? Vy mi tu klidně povídáte o jiných ženách a dívka, kterou jste miloval.
4: Tak to z Holvrde. O tom nechci už nic slyšet. Co se stalo, je minulost.
3: Včerejšku říkáte minulost.
4: Ale prosím vás, co s tím má společného čas? Jen mělcí lidé potřebují řadu let, aby se dostali z nějakého citu. Kdo si umí poručit, ten dokáže udělat konec zármutku stejně lehce, jako si dokáže vynalézt rozkoš. Já prostě nechci být odkázán na milost svým citům, vážený.
3: Doriane, to je hrůza. Něco vás úplně změnilo. Mluvíte, jako kdybyste neměl srdce.
4: Prosím?
3: To je všechno vliv Lorda Henryho.
4: Bezile, já vděčím Henrymu Wottonovi za mnohé, za víc než vám. Vy jste mě naučili jenom ješitnosti.
3: Však jsem za to potrestán, nebo za to jednoho dne potrestán budu.
4: Ale prosím vás, já nevím, co tím myslíte. Co vlastně chcete?
3: Vážil jsem si Doriana Gray, jakého jsem před časem malovával.
4: Bezile, přišel jste příliš pozdě. Včera, když jsem se dozvěděl, že Sibyla Vejnová spáchala sebevraždu...
3: Spáchala sebevraždu? Je to jisté?
4: No, můj drahý Bezile, snad si nemyslíte, že to byla nějaká všední náhoda?
5: To je hrozné.
4: Ale je to pouze jedna z těch romantických záležitostí. Sibyla žila nejvznešenější tragédii. A toho večera, kdy hrála naposled, jak jste ji viděl, hrála tak špatně, že poznala skutečnou lásku. A když pak zjistila, že ta láska není skutečná, zemřela, jako by zemřela Shakespeareova Julie. V její smrti je všecka ta patetická zbytečnost mučednictví, všechna jeho darmo vyplýtvaná krása. Ovšem, nesmíte si myslet, že jsem netrpěl. Kdybyste byl přišel včera asi tak v 17:30, ne, ve 17:45, byl byste mě našel v slzách. Ale pak to přešlo. Citové vzrušení si nechci opakovat, to nemůže nikdo, leda sentimentální slaboši.
3: Co to říkáte?
4: No, změnil jsem se. Ovšem, Bezile, vy mi musíte zůstat chápajícím přítelem. Ovšem, Henryho jsem si oblíbil, a to velice. Já vím, že vy jste lepší než on, nejste tedy silnější, to nemáte příliš mnoho strachu ze života, ale jste lepší, Bezile. Neopouštějte mě, já jsem, jaký jsem. Mé úvahy vás překvapily, že? Byl jsem naivní mladíček, když jste mě poznal. Teď jsem nemůž. Mám nové záliby, nové myšlenky. Stát se divákem vlastního života znamená uniknout zbytečnému utrpení.
3: Dobrá Doriane, po dnešku vám už o té hrozné události neřeknu ani slovo.
4: Teď je to dobré. Příliš vám na mě záleží. Bezile, musíte mi Sibylu nakreslit. Rád bych měl po ní něco víc než vzpomínku na pár polibků a na několik hezkých slov, ano?
3: Pokusím se o něco, Doriane, když vám tím udělám radost. Ale nemohu bez vás pracovat. Namaluji další váš portrét.
4: Tak to ne. Já už nikdy vám nemohu stát modelem, Bezile. To je naprosto vyloučeno.
5: Nekřič to, zbytečně se vyzradíš.
3: Co je tohle za nesmysl? Chcete říct, že se vám nelíbí, jak jsem vás namaloval? Proč jste dovolil, aby sluha před portrét přitáhl tu zástěnu? Dejte ji pryč. Je to nejlepší dílo, jaké jsem kdy udělal.
4: Můj Viktor s tím nemá nic společného. Tohle jsem udělal já sám. Ten portrét tu měl příliš silné světlo.
3: To snad ne, příteli. Je tu pro něj znamenité místo. Podívám se, dovolíte.
1: Varoval jsem tě. Teď to máš, Doriane.
4: Ne, nesmíte se na něj podívat. Bezile, já si to nepřeji.
3: Proč bych se na ten obraz nemohl podívat?
4: Jestli se tam pokusíte jenom nahlédnout, pak s vámi za celý svůj život nikdy neprobluvím. Časté slovo. A myslím to naprosto vážně. Já vám to nemíním nikterak vysvětovat, ale pamatujte si, jestli se dotknete téhle zástěny, tak je mezi námi konec.
3: Doriane, co se to děje? Samozřejmě, že se nepodívám, když mi to nechcete dovolit, ale připadá mi to dost nesmyslné. Hodlám poslat obraz na podzim na výstavu do Paříže.
4: Cože? Vy chcete můj portrét poslat na výstavu?
3: Ovšem, mám za to, že nebudete nic namítat.
4: Ale Bezil, před měsícem jste mi řekl, že ten obraz nikdy nevystavíte. Prosím vás, proč jste si to rozmyslel? Vy, co si zakládáte na důslednosti, střídáte své nálady právě tak jako ti druzí. To jste už zapomněl, že jste mě náramně slavnostně ujišťoval, že vás nic na světě nepřiměje poslat právě můj portrét na výstavu? A lordu Henrymu jste řekl přesně to tež.
3: Ano, vím.
4: Bezile, podívejte se. Každý máme své tajemství. Prozraďte mi, z jakého důvodu jste odmítal vystavit ten obraz. Já vám potom řeknu, jaké tajemství mám já.
3: Doriane, kdybych vám to pověděl, měl byste mě možná míň rád než teď a určitě byste se mi vysmál.
4: Ne.
3: A ani jedno, ani druhé bych nesnesl. Když si přejete, aby nejlepší dílo, které jsem kdy vytvořil, zůstalo před lidmi skryto, nemám nic proti tomu. Vaše přátelství je mi cennější než jakýkoliv úspěch nebo dobrá pověst.
4: Ne, to ne, Holvrde. Tohle to mi musíte říct. Já myslím, že mám právo to vědět.
3: Doriane, odpovězte mi zpříma na jednu otázku. Všiml jste si něčeho zvláštního na tom obraze? Něčeho, co vás na poprvé nezarazilo, ale co se pak najednou jasně projevilo?
4: Bezile, známe tajemství. Už se tomu nedá zabránit.
3: Vidím, že jste si toho všiml.
0: Raději se přiznej. Svěř se.
4: Totiž, Bezile...
3: Doriane, od okamžiku, kdy jsem se s vámi setkal, měl jste na mě mimořádný vliv. Stal jste se viditelným stělesněním toho nepostižitelného ideálu, který nás umělce pronásleduje v myšlenkách jako úžasný sen. Kreslil jsem vás jako antického Parise ve vzácném brnění a jako Adonise v loveckém plášti a s vyleštěným oštěpem. Zíral jste přes zelený kalný Nil, naklánil jste se nad klidnou tůní v jakési krajině v Řecku. Ale jednoho dne jsem se rozhodl namalovat vám nádherný portrét podle skutečnosti, ve vašem oděvu a ve vaší době. Když jsem na tom obraze pracoval, měl jsem dojem, že každý nános, každá vrstvička barvy prozrazují tajemství mého ideálu krásy. Začal jsem se bát, že se o mém neobyčejném modelu dovědí ostatní lidé. A tehdy jsem se rozhodl, že nikdy nepřipustím, aby ten obraz byl vystaven. A teď vidím, že jsem měl pravdu. Nemůžeme ten obraz ukazovat. A promiňte, co jsem vám prozradil, Doriane. Připadá mi neobyčejné, že jste to mohl v tom portrétu vidět.
4: Ano. Ano. Něco jsem tam viděl. Něco se mi zdálo podivné.
3: Jste jediný člověk v mém životě, který měl doopravdy vliv na mé umění. Za všechno dobré, co jsem vytvořil, vděčím vám.
4: Holode, děkuji za upřímnost.
3: A teď s Bohem. Lituji, že jsem se dnes na ten obraz nesměl podívat. Ale docela chápu vaše pocity. Lituji, že jsem se dnes na ten obraz nesměl podívat. Ale docela chápu vaše pocity.
1: Chudák Basil. O tom pravém důvodu vůbec nic neví. Nemusel jsem nic říkat. A přesto jsem dokázal získat jeho tajemství.
6: Portrét musíš okamžitě uklidit. Nemůžeš už nikdy riskovat, že všechno vyjde najevo, Doriane. To by bylo šílenství.
4: Viktore?
7: Ano, monsieur?
4: Viktore, potřebuji klíč od té místnosti, která je nahoře v podkroví.
7: Od staré učebny, monsieur?
4: Ano.
7: Vždyť je tam plno prachu. Není v takovém pořádku, abyste tam mohl vkročit.
4: Potřebuji, aby tam bylo všechno v pořádku. Chci jenom klíč.
7: Hned ho přinesu, monsieur.
6: Nevkročil jsi tam už přes 4 roky, Doriane. Vlastně od těch dob, kdy jsem si tam hrával jako dítě a jako student se tam učil. A tam chceš ukrýt své neblahé tajemství portrétu. To je jediné bezpečné místo. Nikdo jiný tam nemůže vstoupit. Klíč budu mít jenom já. A možná, že se jednoho dne ten podivný výraz kolem úst vytratí. Ta krutost zmizí. Třeba vstoupí do mého života láska. Očistí mě. A já to mistrovské dílo Bezila Holvarda ukážu světu.
0: Ne, to není možné. Však uvidíš.
6: Ten obraz teď musím ukrýt. Nechci ho vidět.
2: Když se Dorianovi podařilo dopravit těžký obraz s rámem do bezpečí, rozhostil se v jeho duši obrovský pocit úlevy. Neskalila ji ani zpráva v odpoledním vydání St. James Gazette, ve které stálo: dnes ráno konal pan Denby, okresní ohledavač mrtvol, v Bell Tavern na Hoxton Road šetření nad mrtvolou Sibyly Vejnové, mladé herečky, v poslední době členky Královského divadla v Holbornu. Byl vynesen nález, že smrt nastala nešťastnou náhodou. Matce zesnulé, jež podléhala mocnému dojetí, jak při své vlastní výpovědi, tak při výpovědi doktora Birella, který provedl pitvu, se dostalo četných projevů soustrasti.
0: Jak je to všechno ošklivé, co? A ošklivost dělá ze všeho hrůznou skutečnost, Doriane.
6: Ale i kdyby, co na tom? Co já mám společného se smrtí Sibyly Vejnové? Já jsem ji přece nezabil. Já ne, slyšíš?

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimy?

byla chytrá. Zkrátka fajn. Na zahrádce něco rilá.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu pro vás tentokrát vybíráme pořad Rybářská hodinka z roku 1969. O svých rybářských zážitcích vyprávějí mimo jiných doktor Miroslav Plzák, Bohumil Bezouška, Jaroslav Vojta anebo Jan Verich.

0: Jako první promluví o rybářích psychiatr doktor Miroslav Plzák.
1: Myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Je to určitě mylná představa některých lidí, že se ryby stávají obětmi rybářů. Myslím si, že je tomu naopak, že obětmi ryb a obětmi tekoucích i stojatých vod jsou rybáři sami. Takovému rybářství se dá podlehnout velice snadno, tak jako se lehce podléhá alkoholu, cigaretám nebo jiným vášním. Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mne tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách, tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

Na březích řek potkáváme často rybáře a dáváme se s nimi do řeči. Ač laikové, přesto se tváříme zasvěceně a klademe přímo odborné otázky. Berou? Někdo je opravdu zvědavý, jiný jen zlomyslný. S rybářem není příliš těžké dát se do řeči. Ani Jiří Mahen to ve své povídce Apoštol nevyvrací.

Sluníčko svítí, je krásný den, ležím v trávě u řeky a usínám. To není moje řeka a právě proto si to mohu dovolit. To je totiž říčka a v té říčce všelijaká voda a všelijaká havěť. Pod jezem chytají kluci do sítě parmátka, nad jezem chytá nějaký strašně důležitý pán s velmi učenou tváří, tlouště. Podle všeho je to nejméně pokladník záložny, neboť když jsem se usadil nedaleko něho, zachrastil klíči v kapse a nemilostivě na mě pohleděl. Ve vodě byly mřenky a nikoli v tloušti, a proto jsem se odstěhoval do stínu vrb. Dvakrát něco zaťukalo, ale na třetí zaťukání už čekat nebudu. Je pomalu poledne. Probudím se a když se vzpamatuji, vidím, že Splávek se odstrl úplně na mělčině a že na háčku není ani stará bačkora. Ale nedaleko stojí nějaký rybář a chytá. Představte si menšího človíčka s velikou hlavou a brýlemi na nose. Celá brada, hustý vous. Chytá. Chytej, čerta nachytáš. Opru se pohodlně o loket a dívám se. Dívám se 5 minut, 10 minut, dívám se 30 minut, pro všechny svaté. Vždyť to už je přímo zoufalé. Děda hází pořád udici do proutku. Konečně se obrátil. Dobré odpoledne, povídá. Dobré odpoledne. Pěkně se vyspali, co? Děkuju. Berou? Jak to nejde. A děda jde ke mně. Umučená hodino. Ten člověk chytá na hořkou třešni. A co to chytáte? Jelce. To musíte mít jinou třešni, povídám. Na tuhle vám nezaberou. Nemám, poznamenal klidně. A oni, nač chytají? Na rousnice. Děda chvilku váhá, pak se nějak zasmuší, usedne do trávy, vzdychne. Vědí, povídá, já už chytám 5 let, ale pořád tomu nerozumím. Příkladně tuhle mě říkali, že se dá ryba chytat na otruby. Ale jak to? To si z vás dělali blázny. Kdo vám to říkal? V hospodě. Vědí, ona se tam schází taková ostrá pára a já vím, že si mne dobírají, ale já si z toho nic nedělám. Milujme nepřáteli své. A to si teda vezmu v neděli jiné třešně. Děda se dívá po řece. Taky jsem za mlada chodíval do hospody, povídá najednou. Ale už mě to přešlo. A co já se navyváděl. Teď na stará kolena se tomu směju. Příkladně dneska tam u nás hrajou karty. Právě ta ostrá pára. Hrajou o sirky. Včera tam jeden vyhrál asi 80 paklíčků sirek. No, není to blázinec. A to se každá sirka musí odpočítat a pak se teprve hraje dál. To bych chtěl vidět. Však se můžou nás zastavit a stará jim dá mléko, však mají bez toho žízeň. Zrovna za hospodou, kovárna. Vy jste kovář? Kovář. A že nosíte brýle? Nevidím na levé oko, tak mě to doktor předepsal, ale nějak je to čím dál tím horší. To máte od výhně, co? Od výhně, od výhně. Žena říká, že od petrolínu. Jak to? No, od knížek. A co, oni už chytat nebudou? Nechce se mi. Že by mě půjčili ten prut, ještě jsem na takový nechytal. Pojďte, půjdem tam dál, prut si vemte. Počkejte, vezmu si baťoch. Usedneme na vysoké hrázi, děda chytá a já už zase usínám. Děda nechá udici na břehu, vyleze ke mně a vykládá. Jsou jistě študírovaný pán, musím se jich na něco zeptat. Tuhle se u nás v hospodě hádali, jestli byl Kristus pán socialista nebo nebyl. No, co tomu říkají? No, já si myslím, že nebyl, protože co se dotýká víry, věřil víc, než si můžeme představit. Já to neumím říct, ale je to pořád ta věc s tou horou. Kristus pán povídal, že když člověk věří, může i kopce přenášet. A tomu socialista nevěří, no a to je to. Jak se teda mohou o to lidé hádat?
Bez vůle boží nespadne ani vlas z naší hlavy. A to oni pořád taky nedovodou pochopit a povídají takové věci, jako že pán Bůh se nestará o holohlavé a já nevím co. Zase tomu nerozumějí. A co to znamená bez vůle? No, to znamená, že všechno na světě je jeden zákon a jedna pravda, příkladně. Je jeden otec a my všichni jsme jeho děti. A když my budeme v něho věřit, v jeho zákon, tak dohromady, když bude zapotřebí, aby ten kopec byl pryč, no tak bude pryč, sotva si to budeme přát. A bude jednou lidstvo takovou rodinou? No, to já nevím, ale mělo by to tak být. Půjčej mi červy, tamhle dole jsou porouštve. A děda jde. Ve svaté zemi by býval z toho dědy byl jistě apoštol. Takhle se bije dědek s ostrou párou v hospodě a podle všeho i s energickou ženou o kousek jiného světa. Rybář. Rybář u moře Tiberiackého. I tu udici hází nějak křesťansko-filozoficky zvolna, opatrně a pak ji velmi vážně sleduje. Podoustve se převalují ve vodě a blýskají stříbenými břichy, žádná však nebere. A je večer, skládáme nářadí, ničeho nepopadše a děda vykládá. Já vím, že to nikdy nebude, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Ale aspoň přemýšlet se o tom dá. A moc je jistě na tom. Každý člověk je jinačí. Mosas a železo těžko dostat dohromady, ale příkladně železo a železo ráv na kolo, kus železa a kus železa kramla, oheň musí být u toho, toť se ví. Počkej, půjdu s nimi kousek ke štaci. Pojď, apoštol.

0: Ze všech rybářů ten nejrybářovatější je určitě rybmistr. V běžné řeči porybný. Ti z vás, kteří znáte vinárnu u Pavouka a zní pana Hůlu, budete jistě mile překvapeni, že právě on je rybmistr.
1: To se stalo tak před 30-35 lety, když ještě byla v Praze stará řeka, takzvaný starý řečiště, a to táhlo tadyhle pobřežní ulicí v Karlíně, jo, a já jsem tehdy znal nějakého pana Živsu se jmenoval. Jo, byl to zápasník a měl svoji paní takovou silnější konkurentní dámu, že jo. No a my jsme si spolu umluvili takovej večer, že půjdeme na noc chytat, jo. Tehdy se ještě smělo, to víte, to nebyly jako tak přísné zákony, jako jsou dneska. Tak jsme spolu šli. On říká, Emile, ale abychom chytili ryby, tak víš co, půjdeme až tam dolů, do Libně, zase ovšem na starým řečišti, jo. No tak jsme zali až tam do ty Libně, no bylo asi 12 hodin, když jsme se sešli. Tak tam zajedem, no a teď jsme přišli, čekali jsme u vody, jen uhodila třetí hodina rani, tak jsme to nahodili. Teď on křičí, já mám záběr. Já pám, Ježišmarja, vážně pane Živsa, protože já proti němu byl mladý chlapec, já mu vykal. A on říká, mám vytáh a byl to takzvaný švec, to je plevelná ryba, která vyroste asi tak nejvejš 15 cm, jo. Povídá, je to švec? No, já pám, je, počkejte, a už jsem přisekával taky. To byl druhý švec, taky švec. Pám, Ježišmarja, tak jsme padli na místo, kde jsou sami ševci. Tak jsme tak chytali, změnili jsme asi třikrát místo, ale prostě brali jenom takzvaný ševci, ta plevelná ryba. Přišlo k ránu a on povídá, no, to jsme to chytili. To budu Roma dostanu. Ona bude myslet manželka, nebude mě věřit, že jsem byl někde na rybách, ale že jsem byl za ženskýma, ono prej, ta moje manželka je moc na mě žárlivá. Já, pán pane Živsa, z toho si nic nedělejte, nebojte se, my to nějak zrychtujeme, jo. A tak jsme se sebrali a šli jsme tady směr k Hroňkovi, to je převoz z Karlína k Jatkám, do Holešovic. A já křičím na druhou stranu, ševče, máš tam nějakou drobotu? To byli takzvaní pytláci, jo. A on říká, mám, kolik toho potřebujete? Já povídám, no tak 2-3 kila. Pak jsem mu za to dal asi 4 koruny a on mi toho nandal pytel, no. Tak jsem to milému panu Živcovi dal, no a on si to odnes domů a asi tak za 4 nebo za 5 dní jsme se spolu sešli a povídám, pane Živce, jak jste pochodil? No manželka byla nadšená, no tak tím skončila celá ta aféra toho nočního putování, víte? To bych vám mohl takových věcí vyprávat víc a víc. Já si pamatuju tamhle v Karlíně, když bylo starý řečiště, že já byl mladý chlapec, samozřejmě. Tam byl nějaký pan Hampl, to byl holič, měli tam u remízy v Karlínsky obchod, potom nějaký pan Mašanský, to byl zase jeho paní měla mandl, jo. A takhle oni po ránu, samozřejmě rybáři vášniví, sedějí u vody, ale ani jim to neťuklo. Já jsem tam přišel a sednul jsem si podle toho šífu, oni tam vozili jabka obyčejně a tak, jo. Tak podle toho šífu, ten tam byl zakotven ovšem prázdnej a já tam přijdu, nahodím jen co hod, to ryba. No já měl vizírek, tak dávám do vizírku a oni říkají, podívejte se, představte se, ten mladík si tady chytá a mi nám to ani neťukne. No já prostě, když slyšel jsem ty narážky, jo, jak vám to žere, já pám báječně, že jo. No tak to prostě rybičky chytám a ono už bylo asi tak 10:45. Já pám, pánové, já půjdu domů. Nachytáno mám. Teď si představte, já jdu pro ten vizírek, já ho zvednu, ovšem, on měl velkou díru, já to jednou dírou tam strkal a druhou dírou mi to zase šlo na svobodu. My rybáři jsme někdy, jak se řekne, tou smůlou hodně postiženi.

0: Rybářství nebo rybolov je vlastně sport. A jako ke sportu se také musí k němu přistupovat. Sport znamená určitou snahu, úsilí, boj a zápolení. Má vést k sebezdokonalování. Žádný rybář se ještě nesebezdokonalil tím, že v době hájení chytil štíku do podběráku. Ryba je proti takovýmto způsobům bezmocná a porazit vlastně bez boje bezmocného, to snad nemá se sportem a v tomto případě i s rybářstvím nic společného. Takové nesportovní a zbabilé chování to už se spíš přibližuje k pytlačení a o tom se opravdu dnes zmiňovat nechceme. Raději si poslechneme Karla Richtera, člena divadla Jiřího Volkra.
1: Víte, co je zvláštní? Že čím díl rybařím, tím míň toho chytnu. Totiž já jsem nedávno strašně dumal nad tím, čím to je. A zjistil jsem jedno, dokud jsem chytal ryby, tak nějak docela přirozeným nevědeckým způsobem, by se dalo říct. No tak celkem rybám jsem se zdál sympatický, proto mě taky mou návnadu zrali. A čím víc se snažím to dělat, řekl bych, už jsem jednou to slovo použil, tím vědeckým způsobem, tak tím míň těch ryb na návnadu přilákám. No ale já si myslím celkem, že je to zákonité a že se to stává každému, že musí prostě prodělat tuhletu odizeu, kdy ho to možná i třeba přestává bavit a podobně, ale já nemůžu říct, že by mě to přestalo bavit. Já považuji to rybaření skutečně za takový, můžu to klidně říct, za takový odpočinek, za takovou, možno říct, sportovní záležitost. Sportovní, protože hrozně rád pstruhařím. A když se vydám na pstruhy a mám projít takový pěkný, dejme tomu Panenský potok, naposled jsem byl na Panenském potoce, to je nahoře v severních Čechách, tak jsem prošel 14 kilometrů tvrdý cesty, tvrdý vodou, po břehu, kopřivami, no já nevím čím vším. Samozřejmě není žádná nouze od vykoupání, kolikrát člověk vylejvá z holinek vodu a podobně. Tak to je taková moc prýma věc, že člověk se při tom pohybuje a pokud jsou lidi, kteří mají takové sedavé zaměstnání, já to samozřejmě o sobě nemůžu říct, že bych měl sedavé zaměstnání, ale taky někdy toho pohybu není mnoho, tak je to výborná věc a můžu to každému vřele doporučit. Na druhé straně ovšem zase bych nerad viděl, aby každý pstruhařil a každý rybařil, protože to už bychom se vůbec na břehy těch řek a potoků nevešli. Pokud tedy jste ten sedavý rybář, že můžete sedět u vody a ve chvíli, kdy se zvednete, abyste, já nevím, udělal něco 5 nebo 10 metrů kousek od svého stanoviště, tak v tu chvíli vám tedy obvykle zabere ryba a táhne vám prut do vody. To se mi stalo jednou tady blízko Prahy na jednom rybníce. Kapr, pěkný kapr, ten měl asi 2,5 kila. Předloni to bylo. A naštěstí jsem se ovšem, já jsem slyšel nějaké takové divné vrzání, tak jsem se otočil a vidím, jak prut se pomalonku šine z těch vidliček dolů do vody, vidličky nakloněný a prut pochoduje krásně na hloubku. Tak jsem v poslední chvíli skočil a prut jsem čapnul, říkám si, v duchu mě prolítla myšlenka, říkám si, přece škoda toho prutu, no čertvem rybu, ať ji nechytím, ale ten prut přece jenom je drahej špás, včetně toho navijáku. No, chytil jsem prut s navijákem a dokonce jsem vytáhl i toho kapra. Vzpomněl jsem si na jednu takovou odizou, nebo na jednu martýrium. Mám dva kluky, byli jsme v Jugoslávii, tam jsme si vypučili potápěcí zařízení, šnorchl a brýle a automatické pušky, lépe řečeno pušky na péro, podvodní pušky tedy. A vydali jsme se na lov ryb. Teď musím říct, že to je skutečně dřina. Ale nejkrásnější věc je ta, že v moři, kde je voda skutečně velmi pěkně, velmi čistá, průzračná, tak každá ryba, kterou pod vodou vidíte, tak se vám zdá ohromná, veliká. Jsme plavali s tím menším klukem, který se výborně potápí a viděli jsme třeba hejno ryb. No nám se zdálo, že jsou to žraloci. Podařilo se nám 3 ulovit. Když jsme je vytáhli nad vodu, jsme zjistili, že jsou to rybičky z více 15 cm a pod tou vodou to vypadá, jako když má metr.

0: Jiným rybářem na slovo vzatým je národní umělec Jaroslav Vojta. Zažil toho na březích řek, potoků a rybníků za svůj život dost a dost. A z těch zážitků jsme vybrali jeden z nejveselejších.
1: Každý člověk má svého koníčka. Já třeba rád chodím na houby nebo na ryby. Při našem povolání toho volného času je opravdu málo, ale někdy se přece jenom najde. Jaká je to rozkoš posadit se někde v záhybu řeky a pozorovat splávek, až se zavrtí či bleskem sjede pod vodu. Až pocítíš v duchu, jaký je to asi kus a kolik pak asi váží. Jo, taky se stává, že místo tučného kapříka vytáhneš starý škrambál. Ale to člověka nijak vlastně neodradí. U vody zapomeneš na všechny strasti a na všechny strasti všedního života. Je ti nějak veselý. Nejraději chytám pstruhy. Je to lov vzrušující a seš stále nějak v pohybu. Jako kluk jsem na ně chodíval a chytával je do ruky. Není to sportovní, ale nám klukům to nějak nevadilo. Pstruha jsem nahmatal v jamce a šel jemně prsty pod bříškem až k žábrám. Stisknul pstruha pěkně a vyhodil na břeh. Nemyslete si, že jsem pocitoval nějakou rozkoš, když jsem táhnul rybu z vody. Bylo mě vždycky nějak trochu líto, proto jsem nemohl načekané střelit srnce, i když jsem ho měl už pěkně na mušce a zamířeno krásně na komoru. Představte si, přáteli drazí, co jsem jednou ulevujel. Když jsem byl ještě angažován ve Vinohradském divadle, pozval mě Pepík Vošalík, výborný komik, se svým bratrem Karlem na ryby. Byla neděle, krásný den a oba jsme měli volno. Vypravili jsme se časně ráno někam k řece na Sázavu. Našli jsme si menší zátočinu, na břehu několik stromů, kde byl příjemný chládeček a tam jsme se pěkně utábořili. Chytal jsem na dva pruty, jeden na těžko a na druhý na menší rybky, abych měl nějakou návnadu na štiku. Dlouho nic nebralo, ani velká, ani malá. Křiknul jsem na Karla, aby mě chytil luční kobylku a dal mi na háček udice. Zatím, co já sledoval splávek první udice, Karel navlékal za mými zády kobylku na druhou a křiknul. Hotovo! Aniž bych se otočil, švihnul jsem prutem, v tom Karel zařval, Ježíš Maria, počkej! No pochopitelně, že jsem ihned ucítil, že udice někde uvázla. A myslel jsem si, že ve větvích stromů a nebo na nějakém křovisku. Jaké však bylo mé zděšení, když jsem spatřil, že udice uvázla v nose ubojeho přítele. A k tomu tak nešťastně. Přímo dovnitř, do špičky nosu. Snažil jsem se háček vyrvat. Karel úpěl bolestí, až mu tekly slzy z očí. Leč marně jsem se namáhal. Ustřihnul jsem udici, takže z nosu čouhalo očko háčků a kus štětin. Nos začal otékat, no žalostný pohled, no viděl jsem, že tady musí zakročit rozhodně lékař. Utíkali jsme spolu k lékaři, který naštěstí bydlel asi půl hodiny od našeho tábořiště. Lékař doktor Musil, velký přítel herců a dobrý ochotník. Když se Karel posadil na operační křeslo a já se podíval na ten nešťastný oteklý nos, ze kterého trčel háček a kus štětin, no nevydržel jsem to a dal jsem se do křečovitého smíchu. Jakého jsem to ulovil solo kapra. I pan doktor se smál.

Podzim bývá pro některé rybáře dobou šílenství. Tak si připadáš jako vyhladovělý letoun před cestou na jih. Jíst se chce,

okamžik z ruky, jinak je po všem. Nezasekneš 3 ryb a je po robotě. Do večera nechytíš pak ani šupiny. Jenom smyčku na stromě udělat a oběsit se. A s jakou dychtivostí se do toho ženeš? Povídám, je to šílenství. Ale to jistě také v nás pracují nějaká křídla po prarodičích. A kdybys mohl, skákal bys přes 7 hor najednou. Po nebi pluje špinavě zelený měsíc. Zatímco v létě všechny dálky se zbíhaly k tobě, dnes letí všechny od tebe a narážejí o tebe jako o věc naprosto nepotřebnou, zbytečnou, kterou by bylo záhodno odhodit někam do propasti. Neprocházíš úvodem, ale zapadáš do něho jako mrtvá historie ledajakého života. Všechny stezky jsou bezvýznamny, poněvadž můžeš jít kudykoliv, ale běda ti, chceš-li si nadejít. Zabloudíš zcela určitě, neboť kře a stromy, jimiž si se řídil v létě a na jaře, nemají teď už vůbec žádného tvaru, prodavše svou korunu šílenému času. A tak chodím ve tmách už asi hodinu naprosto zmaten, hledaje cestu k řece. Situace byla jindy jasná. Od nádraží šlo se vzhůru k dědině, pod dědinou přešlo se nalevo a pak se sešlo u dvou akátů na polní cestu. Odtud šlo se rovnou do polí až na rozhraní k lukám. Tam zašlo se vlevo pod 3 stromy, prošlo se vysokou travou ke starému polozbořenému můstku nad průplavem, šlo se podél průplavu, přešlo se na lávku ze starého kmene, poté si se přešplhal na druhou stranu, všichni po ní přecházeli koňmo, byla úzká a nakřivo, pustil se zase rovnou přes luka, přeskočil ještě jeden příkop a už si stál u řeky. Tak tomu bývalo v létě, ale teď je tomu docela jinak. Nadešel jsem si u dvou akátů a pustil se přímo přes zorané pole k lukám. Dvakrát jsem klopítl, ať jsem neupadl i s konvicí s rybkami. Vylil jsem přitom polovinu vody a slyším, jak rybky sebou znepokojeně bíjí o plechové stěny nepohodlného vězení. Rozhraní mezi poli a lukami pořád nevidět. A když konečně na něm stanu, nevím opravdu, kde jsem. Ačkoliv je zima, spotil jsem se cestou po hrbolatém poli a musím si trochu odpočinout. Měsíc se schoval do mračen, musím čekat, až vyjde. 3 stromy jsou jistě vlevo. Měsíc vychází a svítí mdlým světlem na nějakou skupinu, která by mohla být nedaleko můstku, ale průplav šumí v tmách, kde si pode mnou. Tady je. Vidím jeho špinavou vodu. Kde je můstek? Nalevo. Jdu, ale průplav zatáčí se obloukem, který končí někde v nekonečnu. A po můstku ani památky. Což abych slezl a nabral rybkám vody. Však nepojdou. V listopadu už dostačí voda v konvici nejméně na půl dne. Napravo. Jdu, ale můstek nikde. Snad ho strhli? Ale jak se teď dostanu k lávce ze starého kmene? Stojím na hrázi a dívám se upřeně před sebe. Měsíc je napolo ukryt mraky, ale v dálce vidím dosti zřetelně skupinu vrb nad řekou, kde jsem chytával v létě. Tam ve starém trámoví pleskávali sebou sunci. A najednou, a tohle je to šílenství, vrhám se do vody v průplavu. Voda sahá mi po pás, brodím se na druhou stranu. Mám cíl před očima a vrhám se i do druhého příkopu. Co mi po lávce? Tamhle je už řeka. Přicházím k třetímu příkopu, nabírám vody rybkám, přebrodím se a tu jsem. Je to ono místo. Pod obrysy vrb valí se inkoust. Hladina řeky stojí ve světě polotmy a polosvětla, nějak výše než břeh, ale teď dopadl na ní konečně splávek. Zakymácel se, ztratil.

0: Uslyšíte-li jméno národního umělce Jana Wericha, vybaví se vám hned vedle Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce a Ježkových písniček i Rybářský prut. Ne, opravdu to není přehnané, protože ryby, to je jedna z velkých a dovolují si tvrdit, jedna z největších jeho lásek. Zastihli jsme pana Wericha právě ve chvíli, kdy vyprávěl své dceři Janě o tom, jak lovil daleko, daleko za mořem v Americe. Co všechno přitom zažil, si poslechněte spolu s Janou Werichovou i vy.
1: Mám kysko je na ty šíji státu New York, severně od New Yorku, a po jedné straně je řeka Hudson, tam k ty řece Hudson je takový 30-40 kilometrů, tam je Sing Sing.
2: Tedy věznice.
1: Věznice. A na druhou stranu to vede k moři. To je tam ke Connecticut. To je takových 40 kilometrů. No prostě, tam jsme chytali a chytali jsme s tebou. Ty jsi tam byla se mnou a já jsem ti pořídil takový proutek a malou udičku a malou žížalku červenou. No a chytali jsme. No prostě, viděli jsme v té vodě takový stín, jak tam je to pěkno, želvo, tedy snapper. A já jsem pohle, hele, děvenko, půjč mi ten tvůj proutek. A tak jsem to tam hodil a neměli jsme olůvko žádné na tom a ona tak pomalinku, ta malinká udička s tou žížalkou klesla, nejdřív byla dobře vidět v té čisté vidě, pak už byla méně vidět, pak už šla mizet a najednou se objevil takový stín a bafnul ji a šel dál a bral ten můj prut taky sebou. No prostě, ten jde tam, velká želva se chytla, ona měla tenkrát, jak jsme ji vyndali později, tak měla takových 10 kilo. A byla to velká legrace, protože jak jsem ji tahal ven, mu to bylo všecko slabounky, abych to neutrh, tak jsem musel pak najít takový místo, kde bych ji vytáhl jako rybu. A vždycky člověk zvyklý, když tahá rybu na mělčinu, že vytáhne něco, co se na ty souši plácá a neví si rady, když to já jí vytáhl a ona šla dál. A šla po silnici a ty jsi šla za ní a já jí jen na prutě a před náma jde želva a my jak dva blbí za ní. Šli takový kluci, jestli se pamatuješ. A já se pohledal, co s ní mám dělat a on povídá, abych ji capsizoval. Capsize her, říkal. Capsize znamená...
2: Vyndat na souš.
1: Ne. Capsize původně znamená obrátit jí želvu tak a na hřbet. A pak přeneseným slova smyslu to znamená, když se převrhne loď.
2: Aha. A není to naopak, že to převrhne se loď a pak želva?
1: A. Dříve byla želva, než byla loď.
2: Aha.
1: No prostě já to udělal a teď jsem jako ona ležela na tom znaku, tedy obrněným, teď na tom pupku ona má taky ten
2: krunýř.
1: Já jsem na to šlap a ona mě těma čtyřma nohama tu nohu moji takhle vzala, ale pevně. A teďka mě chtěla chňapnout a já jsem držel tu šňůrku, tedy tu imitačku, abych jí to nedovolil. A teď jsem tou nohou házel, to vypadalo jako... Chvíli jsem s tím šel, vypadalo to, že mám jednu nohu ve sněžnici a druhou ne. A nemohl jsem se jí zdravit, bylo mi trošku teskno. No, tak... Tam jsme byli v tom Mount Kisco a nedaleko tohohle Mount Kisco bylo jezero. Tady se jmenovalo a jmenuje Byram Lake. A tam jsem chodil chytat ryby. Tam byl nějaký Němec, tam v té krajině, asi začátkem století nebo tak. Farmář a ten tam měl rybník veliký. A ten tam nasadil kapry, přivez je z Německa pro svoji zábavu. No, oni se mu tam vytřeli a on je nikdo nechytal. A potom tam udělali tu přehradu a zatopili tu krajinu. Následkem toho zatopili ten jeho rybník, jich několik. A ty kapři se dostali do toho. A já jsem tam jednou chytal, já jsem tam jezdil, tam... Ona ta přehrada měla, no ona se táhla 80 mil, což máme... 120 plus 8, 128 kilometrů dlouhá. A já jsem tam někdy jezdil, byly přítoky na pstruhy a tak, a na bílý okouny. A jednou jsem tam byl a ta voda tam šla do lesa. Prostě tam byly takový stromy, které rostly z bahnisek. A já tam chytám u toho, tam se vlíval takový potok do toho, do ty přehrady. A bylo tam, nebyla cesta, to se muselo jít, tím potokem jsem musel jít, protože nedalo jít tím lesem, to byl skoro prales. A chytám tam bílý okouny a najednou slyším za sebou takový švachtání a otočím se a tam v tom přítmí, v tom lese, vidím takový veliký věci, takový, no takový hřbety, z ty vody koukaly. A já jsem si řekl, ajajaj, tady jsou divoký prasaty, diváci, pač tam byli taky diváci. A tady se rachaj v tom. A tak jsem to odhadoval, jsem si říkal, tak tohle by mohly být takový 60-kilový ty mladý, že jo, ty selata. A doufejme, že to není nikde bachyně blízko. A tak se koukám a nejenom oni zmizeli. Si říkám, no přeci neplavou pod vodou. A tak tam jdu blíž, brodím tam. A to byly kapři, oni se třeli, ale to byly fantastický potvory. No,
2: to už byly americký kapři tedy, veliký.
1: Ohromný, no to mohli mít, ty měli přes 20 kilo, určitě.

Loučíme se s vámi, vážení přátelé, a dáte-li se na rybařinu, přejeme vám opravdu šťastný lov, anebo lovu zdar. Naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, které známá znělka zavedla na pěšinku dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát František Novotný. A jde dnes prosím o pěšinku podzimního lesa, tak asi tušíte, že to budou písničky na houby. Nedávno při setkání si mi totiž jedna posluchačka povzdechla, že letos jsem na ně jaksi zapomněl a přitom tolik rostly. Vráťa Ebr mi při setkání věnoval svoji knížečku o houbách a tam se mi zalíbila myšlenka, že každá houba je k něčemu dobrá. Řípky do octa, lišky a křemenáče na smažení, bedla na řízky, zelené muchomůrky pak regulují nadměrný počet houbařů. Tak se podívejme, co má v hudebním košíku Jaroslav Štercl.

houby zajdu. Nemrzí mě, když houby najdu. Po jehličí, po mechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu. Od samého rána v lese šátrám, kde je jaká muchomůrka pátrá. Předloni jsem zbloudil kách, v brdských lesů hlubinách, našli mě tam na ostružinách. Houby, houby,

každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já zku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete. Já řvu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každej stromeček, zmáčknu každej kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

houbičkou, co to vám stačí. Houby, houby, houby, ty já strašně rád, stýčinové z houby budou jedenkrát. Bydla, což je zvláštní, stala sebou vážní. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já u houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že bedlu jedlou snědla. Když se umírala spát, ve dveřích mi začala hrát, že jsem na ní spát.

0: každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, voní Hamlete.
1: Houby patří k nejstarším obyvatelům naší planety. Vyskytují se tu 350 milionů let a dochovalo se asi 100 000 druhů. První zmínky o jejich kuchyňském využití jsou ze starověku. Římané sbírali houby rádi, dokonce nakládali a sušili. Preferovali hříbky, křemenáče, žampiony a lanýže. Císař Claudius nedal na hřeby dopustit. A tak, když své druhé manželce Agripíně jednoho dne řekl, jsem ti holka dneska nějaký otrávený, měl 100% pravdu, protože manželka této kulinářské slabosti využila. Již tehdy byly nejcennější houbou, stejně jako dnes lanýže, zejména bílé, k jejich hledání se používají speciálně cvičení vepři. Nejvíce hub se údajně každý rok nazbírá v Japonsku. U nás pochází nejstarší písemná zpráva o sbírání a kuchyňské úpravě hub z kuchařské knihy Jana Kantora z roku 1553. A usušené houby bývaly mnohde i součástí desátků, tedy dávek odváděných vrchnosti. Nedávno jsem otevřel houbařskou kuchařku a vidět mě Pavlov nestačil by rozsvěcet žárovky, jak se mi zbíhaly sliny v ústech. Úplně jsem cítil tu vůni a chuť desítek receptů na tousty, polévky, pomazánky, guláše, saláty, řízečky a tak dále. Jeden hudební recept, ve kterém houby nakonec také nechybí, nabízí skupina Šprušle. Budou od Berounky, protože jde o kapra po židovsku podle spisovatele Oty Pavla.

Nevím, zda víte, že houby obsahují i vitamíny B a C a tak se řadí k prevenci onemocnění srdce a cév, prospívají pleti, očím a vlasům. Jak zaznamenali pánové Uhlíř a Svěrák, klousky obsahují i vitamín L. Zeptejte se Hajného Bouska.

0: Tak a teď je tu obvyklá houbařská povídka. Statný kovář, skoloděj, bedlivý kozák, a čiž lisohlávka, ohnivec byl a liška počitá. Když jeho babku posedl satan a věčný hnojník mu vyčítala a stále mrchomůrka jízlivá špičkovala až, není divu, že ač ryzec povahou, píchavky sličné se mu zachtělo. Obu lakovky a třeba kvůli mlynářce Václavce Čechradku podvinutou přičísl a vyběhl. Strmělka, nestrmělka, vstříc mu vyběhla celá růžovka a on jen holubinko moje vzdechl, na klousku klouzl a do mechu přední kotrčí kadeřavou klesl. Za ucháč panských penízovek by si v té chvíli nevzpomněl, že zapomněl nasypat kačenkám a kuřátkům. Tak vidíte, 27 hubiček nám k tomu stačilo nazbírat a skupina Saze možná přidá další.
1: Děda vzal hůl.

0: Což o to? Děda si vezme holinky, košík, nožík a hůl a má vystaráno. My si ale vyjdeme na lesní módní přehlídku s Pavlem Dobešem.
1: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal upřímně jak kuň. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá sukova, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývať tak hlupě, kdybych se měl větší slovo.

si zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblík jsem se jak na diskoteku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary, já kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku, takovou jsem měl.

0: tu moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje. A tak mě tam načapal z děvuchu, borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. V tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tým prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel, piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: I když pro houbaře sezóna nikdy nekončí, což v restauraci naproti rozhlasu svého času dokládal pan vrchní dragón tím, že pánům Smotlachovi, Pilátovi a Ušákovi na Mikuláše dělal čerstvou smaženici z chorošů, které oni nazbírali v Praze snad během půl hodinky třeba na olšanských hřbitovech, tak bychom neměli zapomenout na jinou podzimní vášeň.

Lovecké písničky, to je ovšem téma pro samostatný pořad. Babi Daně kladí píseň, kterou učil Listopad jeho. A tím končí naše dnešní podzimní textempore. Děkuji, že jste mě doprovázeli lesem a za týden se přijďte ohřát. Už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé, vždyť po létech se vrací.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Po 361. vám dobrý den přejí průvodci rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí. Dnes to jsou jmenovitě
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, který tento pořad jisa inspirován knihou Petra Hory Hořejše připravuje.
5: Jaromír Ostrý.
1: To je jméno režiséra. Zbývá ještě uvést dnešní díl. Jeho jméno tvoří pouze jedno slovo, všem však důvěrně známé.
3: Golem. Dle pověsti otců žil kdysi v Praze velký rabi. Jako divotvorce spíše známý, velký rabi Lév nazývaný. Nejenže on v božím slovu zběhlý byl jak nikdo jiný, také ve svaté vědě byl znalý a mocný v lidské síle. A jeho zraku bylo známo vše, co se dělo, ať vysoko, hluboko, daleko i blízko.
1: Tato báseň vyšla před téměř 200 lety v knize Pověstí a legend židovského dávnověku, ale v ústní podobě to byl mnohem starší příběh.
4: Jehuda ben Becalel.
1: Neboli Jehuda, syn Becalelův.
2: Nazývaný vysoký rabín Lév.
1: Podle svého vysokého ducha i vysoké postavy.
4: Pražský zemský rabín.
1: Který byl předtím zemským rabínem na Moravě a také v Polsku.
2: Řečený Maharal Miprak.
1: Což znamená náš učitel pražský.
4: Byl mužem několika profesí.
2: Především však byl maharálem.
1: Tedy učitelem.
2: Jeho učebnice se většinou nezachovaly.
4: Schořily při požáru pražského géta roku 1689.
2: Pouze víme, že pod jeho dohledem byla sestavena hebrejská gramatika pro děti a ještě jiné texty.
4: V mnohem se podobá svému současníkovi Janu Amosu Komenskému.
2: Ti dva byli současníci. Když rabi Lév zemřel, bylo Komenskému 17 let.
1: Dá se předpokládat, že budoucí učitel národů rabína znal?
2: Osobně určitě ne, ale jistě o něm slyšel.
3: Rabiho věhlas tehdy už daleko přesáhl hranice géta.
1: Píše historik Tomáš Pěkný ve své historii židů v Čechách a na Moravě.
3: Jeho vliv přetrvával i na Moravě. Biskup Komenský se navíc údajně zajímal o osud židů, studoval jejich dějiny a na Moravě prý okusil uklidňující atmosféru synagog. Je tedy pravděpodobné, že Lévovi názory mu nebyly neznámy.
1: Jaké to byly názory?
4: Hlavně pedagogické. Náramně se podobaly názorům Komenského.
2: Učitel má podle nich při výkladu postupovat od známého k neznámému, od jednoduššího k složitějšímu.
4: Vyučování má být názorné, je třeba užívat příkladů, ale i pohádek, příběhů spojených s tím, co děti už znají.
2: Děti nemají učební látku memorovat. Musí pochopit její obsah a souvislosti.
4: Látka má být rozstříděna a předkládána podle věku dítěte.
2: Ve třídě nemá převládat strach, ale atmosféra hry.
4: Oba zdůrazňovali důležitost otázek.
2: Rabi je nazýval přestupními stanicemi k poznání.
4: A také potřebu odměny.
1: Všeobecná schoda?
2: Všeobecná ne. Rabi Lév byl zásadně proti soutěživosti.
4: Na rozdíl od Komenského.
3: Soutěživost svádí k pokušení radovat se z toho, že si lepší.
2: Studovat se podle něj má
3: z lásky k moudrosti.
1: Kolika ti vědními obory se vysoký rabín Lév zabýval?
4: Pedagogikou,
2: jazykovědou,
4: teologií,
2: filozofií,
4: geometrií.
2: To byly hlavní obory. Mezi vedlejší ku příkladu patřili.
1: Stačí, je toho dost.
2: Na jeden, byť velmi dlouhý lidský život až moc.
1: Jenomže o rabínovi jako vědci se skoro vůbec neví.
2: Prakticky jenom pár historiků je informovaných.
1: To, co o vysokém rabí Lévovi přetrvává v mysli většiny křesťanů i židů, co se objevuje v židovské i v české literatuře, v židovských i českých dějinách, to ale vůbec nevychází ze skutečnosti jeho života a výsledků jeho práce, nýbrž z legend.
4: Jako pavučinkou je jeho postava opředena mnoha pověstmi.
2: Nejznámější z nich je ovšem ta, která dává rabího do spojitosti s homunkulem Golémem.
3: Vypráví se, že kdysi vstoupili čtyři židovští učenci do rajské zahrady, kam bývá přístup obyčejným smrtelníkům zakázán. První z nich poznal rajská tajemství a zemřel uprostřed nich. Druhý poznal rajská tajemství a zešílel. Třetí z učenců odpadl od víry svých otců, neboť mu chyběly síly, aby pochopil. Jen čtvrtý z mudrců, učený rabín Akiba, prošel rajskou zahradou a nic se mu nestalo. Jen on se vrátil k lidem. Také o vysokém rabínu Lévovi se říkalo, že prošel rajskou zahradou jako učený Akiba a vrátil se k lidem bohatší o poznaná tajemství. Proto mu v těžkých časech židé důvěřovali jako svému zachránci.
4: Rebe, každou noc nám může někdo potají přinést do ghetta mrtvého člověka a obvinit nás z vraždy. Ještě stále se najde dost lidí, kteří věří pověstem, že potřebujeme ke svým obřadům křesťanskou krev.
3: Mám stejné starosti jako vy, ale nebojte se. Slibuji vám brzy pomoc.
1: Jak dobře víme z našich i cizích dějin, toto nebezpečí židům skutečně hrozilo a bylo příčinou mnoha pogromů.
3: Rabín se dlouho do noci modlil, aby ho ve spánku navštívil sen a ve snu dobrá rada. Sen k němu opravdu přišel. Zjevil se mu nápis: Vytvoř z hlíny golema, postavu podobnou člověku. Golem vám bude pomáhat proti nepřátelům.
1: Homunculus, tedy doslova človíček, znamená umělou bytost, ale kde se tu vzalo slovo golem?
2: Objevuje se poprvé v Bibli, ve Starém zákoně.
4: Žalm 139, verš 16.
3: Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.
1: Kde tam je slovo golem?
2: Přece to je ten zárodek. V kralické češtině to zní sice jinak, ale jde o to též.
3: Trupel můj viděli oči tvé, v knihu tvou všickni oudové jeho zapsání jsou.
2: V originále golem.
4: Golem jako zárodek, embryo, věc beztvará, dosud nesformovaná do vyhraněné podoby.
2: To slovo označuje Adama ve chvíli, kdy Bůh stvořil jeho tělo, ale ještě do něj nevdechl duši.
4: Ze všech lidí stvořil prvního golema na světě Enos.
1: Kdo to byl?
4: Adamův vnuk.
3: Podle jednoho starého rukopisu se prý Enos vyptával svého otce Seta na předky.
1: To jsme se dočetli ve spisu inženýra Ivana Mackerleho o tajemství pražského golema.
3: A dozvěděl se, že jeho dědeček Adam se nenarodil rodičům obvyklým způsobem, ale byl stvořen Bohem z prachu země. Zvídavý Enos to chtěl zkusit taky a z hlíny uplácal lidskou postavu. Když ale socha nechtěla obživnout, zašel si postěžovat otci. Ten mu vysvětlil, že Bůh oživil Adama tím, že mu vdechl v chřípí dech života. A tak milý Enos uháněl zpátky ke své soše a začal jí foukat do nosu. Toho využil zlomyslný ďábel Samael, vklouzl do golema a oživil ho.
2: V 11. století bádal velký židovský učenec jménem Raši nad tím, jak lze podle Talmudu vyrobit umělého člověka.
4: Zjistil, že nejlíp to půjde kombinací písmen hebrejské abecedy.
1: Užitečná rada. Takových kombinací jsou miliardy miliard.
2: První konkrétní know-how na výrobu golema se v židovské literatuře objevilo ve 13. století.
4: V té době se zvedla první velká vlna zájmu o tvoření umělých bytostí.
2: Rabbi Moshe Tako shrnuje své zkušenosti.
3: Všichni egyptští čarodějové, kteří tvořili jakoukoliv bytost, vypátrali předem pomocí démonů nebo s použitím nějaké jiné moudrosti uspořádání sfér. Vzali hlínu z oblasti nacházející se pod onou určitou sférou a stvořili pak, co chtěli. Naproti tomu rabíni, kteří tvořili člověka nebo tele, znali jedno tajemství. Vzali hlínu za nohama vozu cherubínů na arše úmluvy, vyslovili nad ním šém a bytost byla stvořena.
1: Jednoduché, i když ne zcela srozumitelné.
4: Další zpráva, tentokrát z Wormsu, jednoho z možných rodišť našeho Jehudy ben Becalela, a to od jeho zdejšího kolegy, rabína Eliazera.
3: Kdo chce postupovat podle knihy utváření, musí se podle rituálních předpisů očistit a obléci do bílého roucha. Nemá postupovat samotný, spíše dva nebo tři společně. A vezme panenskou hlínu z hory, kde nikdy nikdo nekopal, promísí ji živou proudící vodou a uhněte golema, vytváře je každou jednotlivou část zvlášť za předříkávání a zaříkávání.
1: Mimochodem, co byl začten ten šém?
4: Šém Hamforáš.
1: Česky?
4: Opsané jméno.
1: Prosím?
4: Jméno, které nelze vyslovit.
1: A které to je?
4: Když nejde vyslovit, tak je přece nemůžu říct.
1: Ani naznačit?
4: My nesmíme ani naznačovat.
3: Vůbec mnohé činil tento zvláštní muž, co nikdo jiný nemohl vykonat.
1: Ano, vracíme se ke knize židovských pověstí a legend a k rabímu Lévovi.
3: Ale co největšího on udělal, co ho tak velmi proslulým učinilo, bylo to, že on stvořil v lidské podobě sochu z hlíny, která se jeho službám podrobila. Slovo, jak se božská bytost jmenovala, to napsal na pergamen a vložil tento přímo v mozek soše pod její čelo. Tak, jak tam bylo vloženo to svaté jméno, bylo sto učinit ho lidským tvorem. Jemuž chyběla řeč. Byl zcela oddán svému tvůrci, dokud vždy nepřišel šábes. Když se blížila hodina šábesu, vyjmul mu slovo z úst a dal tak v mžiku syna země zemi opět zpět. Bůh tomu chtěl, že o šábesu každý tvor je volný a svobodný. I samému golemovi, jak byl zván, tomuto kolosu bylo dopřáno, aby podle jeho vůle mohl činit volně vše dle své chuti.
1: Jak byl golem naprogramován, tedy když byl spuštěn šém Hamforášem?
4: Rabbi Lev ho zakázal používat jako domácího sluhu.
2: Jenomže jeho žena ho neuposlechla a párkrát, když měla obzvlášť hodně práce, tak to zkusila.
4: Golem pokaždé napáchal víc škody než užitku.
1: Například?
4: Rabínova žena ho poslala, aby nanosil vodu do kádě. Golem vzal vědra a nosil, až byla káď po okraj plná. Měl však rozkaz nosit vodu a tak ve své práci pokračoval. Voda už tekla po zemi, vytékala na ulici, ale golema ani nenapadlo, že by mohl přestat. Lidi museli zaběhnout k rabínovi. Ten pochopil, co se stalo, zavolal na golema, že už to stačí, a ten poslušně odložil vědra.
1: Typický příklad špatného programu bez zpětné vazby.
2: Jednou se ale sám rabi pokusil využít jeho služby. Před novoročními svátky ho poslal pro ryby. Protože v celé Praze nebyly k sehnání, dostal golem příkaz, aby je šel nalovit přímo do Vltavy. Když se dlouho nevracel, poslal rabi sluhu, aby mu vyřídil, ať toho lovu už nechá a vrátí se domů třeba bez ryb. Golem, který měl skoro plný pytel ryb, když uslyšel vzkaz, že se má vrátit domů třeba bez ryb, všechny zase pustil do Vltavy.
1: No, jako programátor by rabi neuspěl.
3: Vysoký rabín Lev měl ve zvyku dát každé odpoledne golemovi jakýsi program, denní plán. Protože když byl šábes, tak s ním mluvil jen v nejnaléhavějším případě. Podle pravidel mu rabi přikazoval, aby o šábesu nedělal nic jiného, než stál na stráži a dělal hlídače. Jednou mu ale zapomněl rabi Lev dát denní plán a golem zůstal bez zaměstnání. Sotva se den naklonil a lidé se připravovali k přivítání šábesu, golem jako pominutý vyběhl do židovského města a chtěl všechno rozbořit. Nečinnost z něho udělala splašeného zuřivce. Nastala velká panika a lidé utíkali do staronové synagogy, kde se rabi Lev modlil. šábes začínal, protože žalm a píseň ke dni sobotnímu už byly odspívány. Co teď? Rabín si představil, jaké následky by mohlo mít nechat neskroceného golema pobíhat. Uklidnit ho by však znamenalo znesvětit šábes. Zde ale hrozilo nebezpečí lidským životům. Proto porušil pravidla, vyšel ven a aniž by golema viděl, vykřikl do okolí. Goleme, zůstaň stát. A tu lidé uviděli, jak golem na místě, kde se zrovna v tu chvíli nacházel, zůstal stát jako solný sloup. V ten okamžik všecku svou divokost překonal. Od toho pátku se už nestalo, aby rabi Lév zapomněl dát golemovi příkaz.
1: Jak skončil golem?
4: Rabi Lév ho nařídil uklidit. Splnil svůj úkol a už ho nebylo zapotřebí.
1: Kromě toho mohlo být v nepovolaných rukou nebezpečný.
4: Hliněnou sochu, jaká byla před oživením, přikryli starými modlitebními plášti a knihami na půdě staronové synagogy.
3: Tak to nám to pověst praví, že v synagoze v Praze, kde jsou svaté zbytky všeho druhu, je ve skladišti uschována a ještě dnes k vidění golema hliněná postava. Od té doby také prý v Praze přišlo ve zvyk, že se vždy zpívá dvakrát píseň, kterou začíná šábes.

0: Nikdo golema nikdy nehledal.
1: Ale hledal. Úplně první byl v 18. století vrchní pražský rabín Landau. Nechal si přistavit žebřík, vylezl na půdu, chvilku se modlil, ale za pár minut byl zpátky. Když se vrátil, třásl se po celém těle. Co na půdě viděl, nikdy nikomu neřekl. Jenom slavnostně prohlásil, ať se nikdo neopováží rušit klid golemův, a vydal přísný zákaz vstupu.
2: Další badatel byl v roce 1920 zuřivý reportér Egon Erwin Kiš.
0: Jeho proslulá reportáž vyšla v Prager Tagblatu 12. září 1920.
3: Základna synagogy je tak hluboko pod úrovní ulice, že ani tady nahoře není člověk poměrně nijak vysoko. Kameny klenby tady nejsou omítnuty, ale drží pohromadě kostrbatě a hrubě. Jakoby stál v hornaté krajině, před tebou a vedle tebe ploché vrchy a údolí. Leží tu spráchnivělá kláda, zkoušíš nohou, je-li pevná, a konečně se odhodláš potácet se, přidržovat se trámů, přičemž si zašpiníš ruce a na obličej nachytáš plno pavučin. Přes celou šířku je železná podpěra. Žebřík, upevněný železnou svorou, vede 9 metrů do výše, na hřeben střechy. Leží tu pohozená stará komínová roura a cihly. Vedle mrtvý pták, mimo to valouny. Na trámoví bují houby groteskních tvarů. Na jedné kládě visí netopír hlavou dolů. Dosud jsem ještě nikdy neviděl viset netopíra. Mezi hlubokými vypouklými hřbety klenutí nad opěrnou zdí je staletý štěrk. Je-li tam pohřben hliněný výtvor velkého rabího léva, je tu pohřben do soudného dne. Kdyby se měl exhumovat, zřítil by se dům boží. Pohřebiště by bylo tedy voleno dobře. Věru prostor jako stvořený pro golemovo stvoření a pohřbení za měsíčního světla. Pravý prostor pro mystiky a alchymisty. Netopír jako by se houpal. Říká se, když se netopíři probudí, zapletou se prý lidem do vlasů. Je tu nevolno. Ještě jeden pohled. Golema tu není.
1: A nebylo ho tu ani v březnu roku 1984, kdy se skupina pátračů pokusila místo jednak nafilmovat, jednak prozkoumat radarem.
0: Výsledek?
1: Film se podařil.
0: A průzkum?
1: Nic se nenašlo.
3: Vysoký rabín Lév žil mnoho let. Mnoho za svého života poznal a mnoho ze svého poznání a vědění odkázal svým žákům a uložil je do knih, které napsal. Ale i ve stopě moudrého rabína kráčela smrt a čekala na svou příležitost. Léta ubíhala a zdálo se, že smrt nemůže rabína dostihnout. Slavné město Prahu však navštívil mor a ulice změnily vzhled. Proti moru nebylo léku. Mřeli ti, kdo se chvěli doma strachy, odloučení od ostatních, mřeli ti, kdo družně popíjeli a vířili v tanci. Umírali staří i mladí a nejhůře řádil mor v židovském městě. Zármutek nad morovou ranou nedával vysokému rabínovi spát. Vycházel za noci z domu, bloudil uličkami židovského města. Při své noční pouti došel rabín Lév až ke hřbitovu, kde byl i v noční době ruch. Za svitu pochodní se tu hloubily nové hroby. V té smutné záři spatřil rabín postavu, která stála ve vratech hřbitova, od hlavy k patě zahalená. I v šeru rozeznal blízkající horečnaté oči, zapadlé v důlcích a vyhublou tvář, kde jenom kůže pokrývala kost. Díval se do očí smrti. Stála ve vratech a držela v kostlivých prstech list. Na listu byla napsána jména těch, kdo mají na zítří opustit své rodiny, aby se k nim už nikdy nevrátili. Rabín vyškubl smrti list z prstů, zmačkal a ukryl pod pláštěm.
2: Můžeš si myslet, že jsi vyhrál, a přece na tebe nezapomenu.
3: Vysoký rabín Lév odešel domů a přečetl si jména těch, kteří měli zemřít. Bylo jich hodně. Zítřek měl být dnem velikého umírání. Našel i své jméno. Zamyšleně natáhl ruku s listem na cvíčku. Seznam schořel. Popel rozemnul rabín mezi prsty. Té noci morová rána ustala a zkáza ustoupila z města. Rabín Lév věděl, že mu smrt neodpustí. Pozorně hlídal každý její krok. Smrt na sebe brala různé podoby. Kladla učenému rabínovi nástrahy a číhala na něho na nejrůznějších místech. Ale rabín Lév ji poznával z dálky, vyhýbal se jí a včas volil jinou cestu. Roky plynuly a on stále nad smrtí vítězil. Jednou seděl se svými milými. Bylo mu 97 let a jeho vlasy a vousy byly bílé jako sníh uprostřed zimy, ale oči byly stále plné vlídného podzimního slunce. Tu přistoupila ke starému rabínovi nejmladší vnučka a podala mu čerstvý květ růže. Rabín Lév vzal růži a dlouze k ní přivonil. Přivonil k růži, hlava mu klesla a brada se mu opřela o hruď. Vydechl. Růže mu vyklouzla z ruky. V růži se skrývala smrt a s vůní si našla cestu k jeho srdci. Lstí přemohla Jehudu, syna Becalelova, zvaného Vysoký rabín Lév.

0: Rabín Lév byl odňat světu živých a jeho dům s hrozným alvem osiřel.
1: Čekal ho jiný příbytek. Jeho náhrobek na starém židovském hřbitově připomíná malý dům se štíty a střechou. Zde odpočívá rabín Lév se svou věrnou manželkou Pearl.
2: Nápis oznamuje těm, kteří rozumějí onomu podivnému písmu, že
3: ve čtvrtek 18. v měsíci Elul rabí Jehuda syn Becalela, Lév, mocný mezi vysokými i nízkými, se svolením i bez něj vnikal do každé rajské zahrady a prošel nerušeně. Byl moudřejší než každý jiný, který přijímá a vykládá vědu. Nic nenechal bez povšimnutí. Malé i velké sbíral a spojoval. Bez konce spisoval díla a výsledky jeho činnosti byly větší než 15 děl. Spanilá to šňůra perel na jeho tváři. Sjednotil v záhybu svého šatu písemné učení a předávání jeho. V každé vědě a poznávání byla jeho ruka pozdvižena. Dětem ve své době nabídl chléb vznešených. V odpovědích na všechny otázky vítězný a přesný. V oznamování nových poznatků ze všech 6 řad traktátů Talmudu a z komentářů k němu ukazuje se jeho moc ve zmínce se vzácným důvtipem pro ty, kteří dávají přednost poznání Boha a lidí. Rozzářil oči Hebrejců, nehledě k tomu, že jeho moudrost byla mocná mezi mocnými. Učil dle svého úsudku horlivé a opatrné. Přemýšlením a zkoumáním dával mnohá nařízení k ochraně biblických a rabínských ustanovení i slova moudrosti jak stanové kolíky. A tak řídil postavení města pro příští pokolení.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

přitom říkat, já rád tě mám. Opuštěné nábřeží.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Kde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

拉和 Maria， u jehož nemůže chápat schromil ho ten věčnej chvat.

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Ladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: U poslechu Tandemu vás vítá a hezkou chvilku u rádia přeje Jan Rosák. Když jsem se tak trošku připravoval na svého dnešního hosta, tak jsem si na internetu přečetl, že tato sympatická mladá dívka prohlásila, že v životě chce být hlavně, a teď dávejte dobrý pozor, dobrým člověkem. No, to se mi líbilo. Prostě chovat se tak, aby se za ní její budoucí děti nemuseli stydět, aby po ní nezůstalo nic špatného. Já si myslím, že tohle prosté vyjádření vůbec není naivní. A kdyby většina z nás podobnou představu naplnila, to by bylo na světě dobře. Prostě vítám v Tandemu herečku Veroniku Kubařovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, my vždycky v Tandemu začínáme nějakou melodii, takže ani dneska neuděláme výjimku a doufám, že souhlasíte.
3: Určitě ráda.
2: Jdeme na to.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
4: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie.

0: tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se zhodně podělí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: A když už jsem řekl, že jsem se připravoval i na internetu na Veroniku Kubařovou, tak jsem si tam taky přečetl pojem rakovník. Ten je pro vás dost důležitý, víte?
2: Ano.
1: Tam jste se narodila?
2: Tam jsem se narodila a vyrůstala. Bydla jsem tam vlastně do svých 15 let, než jsem odešla do Prahy na konzervatoř, na střední školu, a pak jsem se tam samozřejmě vracela na víkendy, protože jsem bydla tady v Praze na internátu, tak jsem se tam vracela ještě na víkendy jako ze školy, takže jsem tam zůstávala a do dneška tam jsou rodiče moji a sestřička, takže se tam vracím stále, ale už bydlím v Praze.
1: No ale vzhledem k vašemu útlému mládí je 15 let, samozřejmě převážná část zatím vašeho života patří rakovníku. Tak jaké bylo dětství v rakovníku?
2: Krásný, já jsem vlastně až dlouhou dobu ještě potom na té konzervatoři strašně jako propagovala to svoje město. Byla jsem hrozně pyšná na to, že jsem z menšího města, kde ty lidi o sobě vědí, že ze začátku z té Prahy jsem byla vlastně taková překvapená. Ještě jsem přišla vlastně po povodních, vlastně tenkrát, takže všude jezdilo XA, XB, X18 a tak dále. A já jsem přišla do Prahy a opravdu, to je strašný, když to teď řeknu, ale tak jsem si myslela, že 18 jezdí v 18 hodin. Jak ty holky u nás v Rakovníku říkají, jedu domů trojkou, že jo, jakože jedu v 15 hodin.
1: Takhle.
2: Tak jsem si říkala, 18 jezdí v 18, tak to je jasný. A pak jsem si říkala, no ale tady jezdí furt jenom 18, to je nějaký zmatek.
1: Že by bylo pořád 18 hodin?
2: Ne, tak to by takový omyl, který jsem jako zjistila.
1: To je hezký,
2: jako
1: ale
2: to kuře z Rakovníka. A strašně na něj ráda vzpomínám, protože opravdu to je jako krásné město, je tam všude to Křivoklátsko kolem, takže příroda krásná a je to malý, lidi se tam znají, lidi se prostě zdraví, když se potkávají.
1: To se mi líbí, že jste patriot. Já si myslím, že Rakovník si to zaslouží, navíc je to město s velikou tradicí, ano, i uměleckou tradicí. Mm-hmm. Vy jste například taky se na tom, no tak jako podílala, že? Protože jste se zapojila do ochotnického hnutí tam, mm-hmm, tam je slavný Tyl, že jo?
2: Ano. Ano, ano.
1: Divadelní
2: spolek Tyl, ano. Tam jsem taky účinkovala dlouhou dobu a bylo to pro mě, já jsem chodila do dramaťáku úplně od malička, který teda taky má, vede to tam paní učitelka Mikesková, která je taky proslulá děti vodní, jako my, jako ty dramaťáci jsme často jezdili na recitační soutěže a už v tom útlým věku jsme vlastně měli jakoby.
1: A vedl vás někdo jaksi do toho dramaťáku za ruku, nebo jste tam sama?
2: Tak jako by, já jsem tam šla opravdu od první třídy úplně, od malička, ale jako byla jsem přihlášená. Asi jsem vždycky tíhla k tomu, protože babička moje a děda z mamčiny strany a mamka dělali loutkový divadlo, takže jsem k tomu jako divadlu a divadýlku a nějakému hraní si jako tíhla asi od malička, že jsem byla i taková jako tvořivě vedená, takže to byla jako jedna z voleb, ale já jsem byla, rodiče mě přihlásili na klavír, na výtvarku, na tancování, na dramaťák, vlastně já jsem každý den něco dělala, takže jsem to spektrum jako měla velký, že jsem si mohla vlastně vybrat. Co
1: to je dám. Dobře, protože kdo si hraje nezlobí,
2: ano,
1: že jo? To říká samozřejmě, to je veliká pravda.
2: A nebo zlobí na těch kroužcích a pak už doma nezlobí.
1: To nevadí, ale tam se něco naučí, ale to já tady mám poznamenáno, že babička dělala loutkový divadlo.
2: Ano.
1: A to jak si jako na úrovni, jak si přímo už.
2: Ne, babička s dědou.
1: Pro vás?
2: Teda dělali jako amatérsky, jakože se tím neživili, ale dělali v Kutný Hoře, odkud oni pocházeli, což je taky krásné město. Tak tam dělali divadlo a zpívali mi písničky pohádkový. A mamka moje potom studovala loutkařinu, jako už profesionálně se dělá učitelku v mateřské školce, ale vystudovala si k tomu ještě jakoby to
1: profesionálně.
2: Takže dělá teda teď s amatérama v tom Rakovníku právě, ale má to vystudovaný.
1: No tak to bylo to podhoubí jasný úplně. Tatínek mám tady poznamenáno, ne? Ten
2: ne, tatínek,
1: je exaktním povolání?
2: Ano, ano. Hezky při zemi nohama, tvárnicema a podobně, protože to je stavář.
1: Jasně.
2: A lítá letadlem.
1: Jako koníčka.
2: Jako koníčka, ano.
1: Vážně. Ano. Nebojíte se o něj?
2: Bojím.
1: Lítá v těch ultralightech?
2: V těch ultralightech, no. Vivat je jeho letadlo.
1: Jej, Vivat.
2: Ano, Vivat.
1: No tedy. A jmenuje se Kubař?
2: Jmenuje se Kubař.
1: Vivat Kubař.
2: Vivat Kubař.
1: To je hezký. Ty si mohl napsat na letadlo.
2: Ano.

0: Tandem glosuje.
1: No, tak myslím si, že Veronika Kubařová, která je dnes hostem Tandemu, může docela hezky okomentovat to, jaká je dneska pozice mladých hereček, takových těch čerstvých absolventek Pražské konzervatoře, kterou vy vlastně jste. Mají to lehké dneska, nebo lehčí, než to bývalo dřív, tak to vy asi nemůžete posoudit, ale je lehké se prosadit, nebo ne?
2: Já vlastně jako pořádně nevím, protože mám pocit, čím dál tím víc, že jsem nějaký dítě štěstiny, který mu to tak
1: kliku
2: přichází. Že jsem měla opravdu kliku, že jakoby kolem sebe vidím, že to je strašně těžký a že ne každý má to štěstí, ale že mě to přicházelo opravdu tak jako krásně, že vlastně nevím ani čím jsem si to zasloužila, ale myslím si, že člověk každopádně, když se jako snaží opravdu a dělá to, když děláte věci poctivě, lidé to ocení, tak že to tak je, že se to jakoby vyplácí, když to člověk dělá s dobrým úmyslem a i když jakoby se to pak, když se to nepodaří, tak ale ví, že proto udělal maximum.
1: Ale nemá určitě cenu sedět v koutě.
2: To rozhodně ne.
1: A čekat najdou tě. Ne.
2: Ne. Jakoby
1: já jsem naproti.
2: Já jsem nikdy nebyla úplně jako loktařka, že bych jakoby volala a prosazovala se, ale jakoby to, že nemůže člověk jakoby čekat, že tak já tohle dělat nebudu, zrovna tohle se učit nebudu, protože tohle mě je k ničemu, že vždycky člověk nikdy neví, co se mi bude hodit, takže musí být připravený vždycky na 100%.
1: A co bylo takové to první ťuknutí toho štěstí, o kterém jste tak hezky popovídala, že si vás vybralo? Kdy jste to poprvé poznala, že
2: tak jakoby asi zpětně to možná byla tak, nebo určitě to byla ta konzervatoř, že mě přijali na tu školu jako takovou, ale tenkrát, když mě přijali, tak jsem z toho byla strašně nešťastná, já jsem vlastně první půl rok byla hrozně jako...
1: nešťastná?
2: Měla jsem pocit, že za prvý jsem v těch 15, já jsem byla, mám pocit, docela opožděná, jakoby, že já jsem to brala hrozně jako vytržený z té rodiny. Že
1: no tak
2: strašně...
1: když jste si myslela, že 18 jezdí jenom v 18 hodin.
2: Tak no tak jsem tam... byla trošku.
1: Ne, ale... to si dělám legraci.
2: Ne, to je to tak, ale já jsem prostě se nedostala jakoby do tohohle světa, takže najednou jsem byla někde, kde jsem to neznala a neměla jsem tady rodinu a z té školy, kdy to je jakoby náročný i psychicky, jakoby, že jo, to herectví, člověk se dloube furt v nějakých pocitech a v něčem něco rozebírá a v těch 15 má dost starostí sám se sebou, jakoby se nějak jako najít nebo nestratit minimálně. Takže jsem jako se vracela na ten inter, prostě, že jsem neměla to rodinný zázemí, ale zase jsem se strašně moc naučila, jako že kdybych nešla tam, tak nevím, jako jak bych na tom byla dneska, jaký bych byla člověk, možná
1: řekněte,
2: byla jiná.
1: Dala vám ta konzervatoř do těch hereckých začátků jako dost?
2: Já myslím, že určitě.
1: Tu profesi třeba? Jo.
2: Já myslím, že určitě. A měli jsme pana profesora Laurina, který a paní profesorku Tesařovou, který oba dva byli báječní. A ten pan Laurin, myslím si, že jedna i z hlavních věcí, kterou nás naučil, byla právě určitá jakoby divadelní etika nebo herecká, že to byla taková ta stará škola i toho, jakoby, i toho zákulisí a i toho vztahu k tomu povolání, jak k nám vzájemně, k hercům a jako úcta nějaká. A to bylo strašně, si myslím, taky jako důležitý pro nás, kromě té profese jako takový, jako toho řemesla, který samozřejmě je taky důležitý, ale člověk pak zjistí, že se toho strašně moc učí potom v té praxi, třeba co se týká mluvy. Že vím, že jevištní mluvu jsme se učili, prostě samozřejmě v těch střídách jsme se učili rozeznít ten hlas a tak dále, ale pak jsem přišla do toho divadla a najednou to bylo něco úplně jiného. Zjistila jsem, že musím daleko víc zabrat, že ze začátku jsem úplně špatně používala ten hlas, že jsem, že mě bolelo v krku z toho, že jsem to jakoby překřikla, že prostě ta praxe až člověka naučí, že zjistí, že se to vlastně myslel, že to umí a že ho to vyvede z toho omylu, že musí zase jinak. Ale určitě jakoby nechci právě, že často se jakoby schazuje ta konzervatoř nebo to, tak to ne. Myslím si, že mi opravdu dala.
1: Myslím si, že ty začátky dá, je to takový starter, tak jako je určitě důležitý starter.
2: Přesně.
1: Že jinak by se to prostě to auto nerozjelo vůbec. Že jo?
2: A dál jsou potřeba další motory, samozřejmě. Starter nestačí.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Veronika Kubařová. Herečka velice mladá, která je v podstatě, dá se říct, pořád ještě na začátku své kariéry, i když myslím si, že už jste něco mohla taky ukázat. Byl film Ravťáci vaší první velkou příležitostí?
2: Určitě, ano? První velkou určitě.
1: Čiže to bylo 2006, no to už je 5 let zpátky.
2: To už je 5 let zpátky, ano.
1: No. No a potom o 2 roky později, tady mám poznamenáno, u Zdenka Trošky jste si zahrála princeznu Rozmarínu v Nejkrásnější hádance. Pak už to takhle bylo nastartováno. První angažmá Mladá Boleslav, jo?
2: Ano.
1: Tam jste pořád?
2: Už ne. Zůstala jsem tam vlastně na půl úvazku, ale strávila jsem tam 3 nezapomenutelné roky mýho života, jak hereckýho, tak osobního.
1: Hledajte se, jsou mladé herečky, které třeba, dejme tomu, vůbec to divadlo jaksi pominou a rovnou naskočí do filmů, do televizních inscenací a tak, a divadlo jaksi přijde třeba někdy až později. A myslíte si, že je divadlo důležité? Říkám to s vědomím toho, že je.
2: Myslím si, že určitě. Jako tím neodsuzuju ty, protože jsou určitě jakoby i holky, jakože dostanou štěstí zase třeba jenom tam a chtěli by a nemají to štěstí v tom divadle, ale myslím si, že pro to řemeslo, o kterém jsme právě mluvili, to opravdu je důležitý, jakože i co se týče opravdu toho mluvení nebo takového jako drillu a toho nasazení, že to člověk opravdu tam to nejde dělat, rozhodně to nejde dělat ani jako pro peníze, že jo, protože je to v podstatě v dnešní době podle mě neadekvátní jakoby tomu nasazení a tomu času, který tam člověk stráví, a to jsem ještě mladá a beru to jako vejšku a furt co beru, tak jakože mám čas na takovýhle jakoby blbnutí, ale v momentě, když si představím, že budu mít rodinu a děti, tak představa, že teda je vypravím ráno do školy a pak se vrátím v půlnoci prostě ve 12 hodin, tak je to fakt jako, je to, myslím si, že náročný, no, potom.
1: Ale já si myslím, že to divadlo je opravdu hrozně důležité a myslím si, že nejenom vy si to pochvalujete, ale i v Mladé Boleslavi si vás tedy pochvalují a pochvalovali.
2: Snad jo. Ne, jakoby já jsem tam opravdu našla...
1: Co jsi tam zahrála hezký?
2: Druhou rodinu. No a navíc jsem tam dostala fakt nádherný role, který člověk prostě, když není známý a není tady v Praze jakoby nějak, tak asi nedostane, nebo musí být opravdu nějak hodně výjimečný. A tam jsem dostala krásný role, hrála jsem Julii, Fausta a Markétku hraju ještě, ale jakože takhle úplně titulní, prostě mladý, to je jako sen, že jo, to je prostě strašně krásný, ale i menší, jakoby ne hlavní, ale krásný, Tetovanou růži jsme dělali, Tennesseeho Williamse, Rózu jsem hrála, Dorotku jsem hrála ve Strakonickém dodákovi, velký i spektrum, jakoby žánru, a že se člověk zkusí verš a psychologický drama a různý, jakoby, různý vůbec prostě odvětví toho divadla, je to další báječná škola.
1: Jdete na to dobře, bych řekl, a myslím si, že pan ředitel Franta Skřípek, který ho dobře znám, ten si vás pochvaluje, takže...
2: On je výborný, prostě, on to strašně dobře dělá a líbí se mi i, že to divadlo právě bere i s tou lidskou tváří, že jakoby přemýšlí, koho tam vezme, aby tam jakoby zapadl do toho souboru, protože je to prostě soubor, který je spolu 24 hodin denně skoro v podstatě, že když pak je na zájezdech a tak. Takže o těch lidech přemýšlí i jako jinak a je to člověk, který má srdce a dělá to opravdu dobře a upřímně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že když je herečka, tak jako Veronika Kubařová, můj dnešní host v tandemu, na startu své kariéry, protože ona pořád je, to si budeme povídat, start kariéry trvá déle než jeden rok třeba, tak nevím, jestli už se můžete i ohlížet kolem sebe, ale myslím si, že asi ano, i na svoje kolegy a hodnotit to, jak hraje ten, tamhle ten, ale každopádně, když se ohlédnete jaksi hodně zpátky, tak už vidíte za sebou tu celou plejádu těch velikánů českého herectví. A taky komiky, protože teď jsme právě mezi klasiky českého humoru, jsme se ocitli časově v našem tandemu. Koho byste si dneska vybrala, jestliže si můžete vybrat, aby vám a našim posluchačům a mě taky udělala radost?
2: Tak já mám strašně ráda pana Menšíka. Neměla jsem právě bohužel jakoby možnost se s ním setkat já naživo, ale když jsou nějaký Silvestry nebo nějaký DVDčka vychází s ním, tak to miluju úplně, tu jeho lidskost a tu jeho autenticitu neuvěřitelnou, prostě ten jakoby nadhled a zároveň tragikomičnost, jakou dokáže ty jako role podávat, je pro mě absolutně nepochopitelná. Myslím si, že to byl jako herecký i lidský anděl chodící po zemi, že opravdu, že i co jsem slyšela, že jsem třeba dělala s Jurajem Hercem a s Tereskou Hercovou, který s ním pracovali, a říkala, že on prostě na tom place opravdu rozdával jako radost do poslední, vlastně do poslední minuty před tou klapkou, před tou ostrou, že potom vlastně nikdo ani nemohl hrát, že to byla taková legrace s ním opravdu i jako jinak, že prostě nejenom když se teda řeklo teď se jako, že on točí, ale že dělal i pro ostatní tu legraci. A určitě měl sám dost svých starostí, ale že dokázal být prostě takhle jako báječným člověkem, to se mi strašně líbí.
1: To se líbí nám všem, tak si ho teď poslechneme.
3: Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku, a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci. Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
4: Já pám,
3: holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohleto, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím, z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout, a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Terci to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej v očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běželi a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ Menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá: co neseš? Zas máš dvojku z mravů? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přestože, jak už jsem tady několikrát řekl, Veronika Kubařová je herečkou mladou, tak už také sklidila nějaké úspěchy, myslím, jaksi ocenění přímo za vaši třetí filmovou roli. Ženy v pokušení byla třetí?
2: Ženy v pokušení byla třetí, ano, ano.
1: Tak jste sklidila za jednu z hlavních rolí Lauru cenu Zdenka Podskalského.
2: Ano.
1: Víte,
2: no. Ano.
1: Jsou pro vás ty ceny důležité, nebo to berete tak jako, že... Tak co? No tak přijdou další.
2: Ne, beru to, je to pro mě jako strašně krásný a vždycky, když mi to zavolají, tak mám strašnou radost, jako hrozně velkou radost, ale zároveň jsem jako naštvaná, že mám pocit, že to třeba je už poslední a že to teď ale budu muset strašně obhájit, jakože to, že mám tu cenu, je teda nějaký jako by titul před jménem nebo něco, co jakoby teda... To nemusí nikdo pak už vědět další, ale jakoby pro mě to znamená, že ale teď tím víc musím dokázat, že teda jakoby jo, že to bylo zasloužený, že v té další práci už nemůžu být, ale jako ještě horší, protože musím prostě dokázat, že to za něco bylo.
1: Jak se vám v ženách v pokušení hrálo?
2: Ze začátku hrozně, ale jenom proto...
1: Jak to?
2: Ne, já jsem jakoby dostala pocit první ty natáčecí dny, že prostě v tom osazenstvu neuvěřitelně nádherným, co tam bylo, že paní Balcerová, Lenka Vlasáková, Jirka Macháček, Jirka Vědělek, Vaječný režisér, že to nemám šanci, jakože jsem si říkala, v duchu jsem si říkala, proč neobsadili někoho jinýho, teď by to bylo lepší pro ně, jako. A vlastně jsem si říkala, to vůbec nemám šanci jako jim neskazit, já. A byla jsem taková jako vůči tomu, a pak jsem si říkala, no naopak, ty se musíš strašně snažit, nesmíš jim to skazit a musíš prostě se maximálně vynasnažit, aby to bylo dobrý. Takže pak už to bylo báječný a oni to, aby to nevyznělo, jako že oni mi to nějak dávali najevo, to vůbec, oni byli právě strašně báječní a i ta Eliška, i ta Lenka pro mě byly obrovský vzor i v tom, jak na to, jak já k ním zhlížím a jsou to jako maximální profesionálky pro mě, byly úplně normální a řešili vlastně úplně podobné věci jako já, jakože když dostali připomínku, tak to nebylo, jako já to dělám dobře, já vím, že to dělám dobře, ale že přijímali s pokorou všechny ty věci, které se řešili a když jakože to bylo docela hektické natáčení, protože bylo září a oprašovačky a spoustu herců odjíždělo a tak dále, zájezdy, takže to zvládli úplně s přehledem a nebyli hysterický, nedělali scény, že teď prostě nemají tady svůj prostor na soustředěný a nemají, teď zrovna nemají rtěnku nebo něco, jakože člověk slýchá nebo jakoby vídá tak jako zpovzdálí a když jsem byla úplně u toho, tak jsem zjistila, že zrovna tyhle dvě ženy prostě jsou fakt úžasný a navíc to jsou fakt skvělý jako ženy, jako matky a jako opravdu jako krásný vzory jako ženský i do života.
1: Víte, čím to je, já si myslím, že čím je člověk jaksi větší herec, tak tím míň machruje.
2: Asi jo, asi jo, no, to máte pravdu, no, a to člověka nějak asi, než se s tím setká, tak mu to jako nějak prostě nedojde, že to a, tak je. No.
1: Tak je taky asi tím větší člověk, tak to mám radost, že máte tuhle příjemnou zkušenost.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co pak může zažít taková mladá herečka jako Veronika Kubařová za krušnou chvíli? Řeknete si třeba. Jenomže, jak už jste z jejího vyprávění pochopili, ona není vůbec žádná povrchní mladá holka. Ona se trápí taky tím, že o sobě pochybuje, což je samozřejmě sympatické, ale nic se nesmí přehánět. Už jste zažila i při práci nějaké opravdu tvrdé chvilky, kdy vám nebylo do zpěvu moc a do hraní?
2: Určitě, no, jako, což se týká třeba i té konzervatoře, že to celé bylo takový, že jsem nevěděla moc, jak s tím naložit, ale když vezmu konkrétní nějaký zážitek, tak to bylo třeba zrovna na těch mých prvních rafťácích filmových, který byly taky dost hektický tím, že to bylo jako hrozně moc látky v krátkém času, že a navíc na vodě samozřejmě. A voda teče prostě, takže to natáčení je daleko složitější a není to jednoduchý a je to náročný i fyzicky, protože jsme prostě fakt jako makali na těch lodičkách a vůbec. Takže se mi stalo, že jsem prostě nějak mi jako ruplo v zádech. Nějak jsem se zvedala a prostě mi opravdu jako křuplo v těch zádech a po chvíli už jsem se nemohla vůbec narovnat, že jsem fakt zůstala v předklonu a strašně mě bolely záda, vůbec jsem nevěděla, co to je. Tak než mi tam dávali nějaký náplasti, jako ty záchranáři, co jsme tam měli jako na místě, že se to povolí, že to je nějaký jenom stach, jakoby jak jsme tam byli v plavkách a byla zima, že to je prostě nějaký nastydnutí, ale nepovolovalo to vůbec. Tak mě pak odvezli do nemocnice a od toho výstupu z auta do toho vchodu do nemocnice byla nějaká vzdálenost a já jsem to už nebyla vůbec schopná ujít, že mi museli přivést jako vozík invalidní a do něj mě naložili a museli mě odvést až tam na nějakou tu ošetřovnu a tam mi píchli injekce, které teda mi povolili nějak ty svaly. Vlastně nevím, do dneška si ani nepamatuju, co to bylo za diagnózu, bylo to opravdu jako chvilkový a ty injekce mi pomohly.
1: Asi hexišus takzvaný. Tak,
2: opravdu.
1: A ani mladým se nevyhýbá.
2: Ano, takže toto se mi stalo, ale vím, že to se stalo někdy odpoledne a večer jsme potom měli vlastně nejtěžší pro nás zkoušku i jako vodáckou, že jsme točili v kuse, že před námi jel raft s kamerou a my jsme na těch lodičkách točili koláž, že jsme prostě fakt 10 kilometrů řeky sjeli, ale v rámci natáčení, že ne pohodička, že se to nějak proplujeme, ale že prostě tady zaberte a já jsem byla vepředu a no, nebylo to úplně jednoduchý a s těma zádama to fakt bylo, to byly krušný chvilky, že jsem si říkala, že už jsem ani moc nevěděla, která bije, že jsem se nemohla ani na tu práci soustředit, že to mě vždycky štve, když nejsem úplně stoprocentně pro, že jakoby, že to člověk nemůže dělat tak, jak by chtěl, protože řeší prostě v tu chvíli ty záda a to, že to není jako úplně dobrý, no.
1: No ale bylo zase na vás vidět síla toho prožitku, ne?
2: To asi v tom teenagerovském filmu zrovna nebylo úplně potřeba, to jsem se asi minula, ale ne, to si to zlehčuju, jakoby já si myslím, že to není lehká kategorie, ten teenagerovský film minimálně jako v režijně, že to není jako jednoduchý, že se to taky, a pak se to zjistilo, že se to taky musí jako dělat dobře, ale no, bylo to.
1: Ale tenhle ten film pro vás byl pozitivní v tom, že jste se seznámila s blízkým člověkem, ano. S režisérem Karlem Janákem.
2: Ano.
1: Takže to bylo vykompenzováno zase.
2: Ano, bolístka byla pochukána.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Veronika Kubařová, chviličku ještě bude, takže stihneme si ještě popovídat třeba o tom, že taky hostujete v Semaforu.
2: Ano.
1: V čem?
2: V Kytici, v Mamzelny tuš a v Dal si růži do polívky.
1: To znamená, že i zpíváte?
2: To znamená, že se i snažím zpívat.
1: To je od vás hezky, jak jste skromná. Nebuďte zase tolik skromná.
2: Ne, já vím, co říkám.
1: Jo, tak dobře. Ale kromě toho, že nepochybně vás čeká další spousta příležitostí, třeba v natáčení, co divadlo? Zamávalo zase nějaké nové?
2: Tak já jsem právě z té Mladé Boleslavy přešla do Městských divadel pražských, jsem do Prahy do ABC a Rokoka a teď jsem nedávno měla premiéru v Rokoku s panem režisérem Svojtkou, který je báječný režisér, jsem ráda, že jsem se tam s ním setkala a bylo to představení Viktor K. a neb český národ neskoná. A je to autorská věc jeho, pana Janku a pana Packa. Tak to jsme měli nedávno premiéru, takže to bylo takový nejaktuálnější. A teď mě čeká zkoušení 100 roku samoty s panem Gáborem.
1: Ale já tady mám ještě jednu poznámku, kterou jsem si nechal úplně nakonec a ta mě teda opravdu hodně zajímá, protože je to takové
2: to
1: zvláštní.
2: Bude?
1: To nevím, k mladé dívce vašeho typu nevím, jak se to hodí. Mám tady napsáno, a teď nevím, jestli to není kec, na tom internetu se najdou takový nesmysly. Co pak to znamená, že ráda kreslíte karikatury?
2: Já, jak jsem říkala, že jsem na to spektrum, že jsem chodila na různý, jakoby to, tak jsem chodila i na výtvarku a strašně mě to baví. A baví mě, jako je to pro mě takový typ relaxace, takže mě baví malovat i abstraktní obrazy a tak dále. Ale tak jsem se jakoby jednu dobu zaměřena na to, že ten obličej lidský je strašně zajímavý a bavilo mě dělat portréty. A v rámci toho jako cvičení jsem si i říkala, že ta karikatura vystihuje vždycky jakoby to, co dělá toho člověka tím člověkem,
1: no, určitě,
2: a ještě to zvětší, no. Ale není to vůbec jednoduchý, jako i v tom čínském umění udělat prostě pár znakama to hlavní, že jo?
1: To charakterizující.
2: To charakterizující, no. Takže rozhodně, kdybyste mi teď řekl, ať udělám vaší nebo něčí karikaturu, tak to nedokážu asi teď hned, jakoby.
1: Musíte ale, si to zažít trošku.
2: Musím si to zažít, ale jakože v tom nejsem dobrá, ale snažila jsem se o to, to jo.
1: Ano, jako, tak ale je to teda opravdu obdivuhodný, tak jestli pak náhodou někdy se k tomu třeba nevrhnete tak intenzivně, že až třeba uděláte výstavu potom, co?
2: No. Tak možná jo, tak je to taky takový jakoby umělcův unik, že to dělám v nějakých momentech, kdy mám nějaký přetlak nebo si potřebuji odpočinout od něčeho, takže to je takový jako, že tam předávám ty svoje buď starosti nebo i prožitky jakoby dobrý na ty obrázky, takže v momentě, kdy bude nějaký intenzivní období, tak vznikne možná nějaká.
1: Teď zrovna není přetlak, série. Nepotřebujete teď odpočívat.
2: Teď zrovna je mi nějak hrozně krásně, že jakoby nepotřebuju unikat.
1: Vy tak i vypadáte, že je vám dobře. Já vám přeju, aby to vydrželo co možná nejdýl, aby samozřejmě přicházelo další příležitosti a to jak samozřejmě ve filmu, tak v divadle, protože si myslím, že si to zasloužíte a jak jsem tak, nejenom já, ale i naši posluchači, za tu chviličku, co jsme spolu ve studiu vypozorovali, tak dokážete si toho vážit, což je samozřejmě velice dobře.
2: Děkuji.
1: Ať vám to vydrží. Veronika Kubařová byla dnes na tandemu a já vám za návštěvu u nás moc děkuju.
2: Děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítáme vás, vážení a milí posluchači, na startu pořadu U muziky. Jak mnozí z vás už dobře vědí, v jeho rámci hrajeme po celou hodinku dobrou, poctivou, lidovou a dechovou hudbu. Představí se vám jako vždy oblíbené kapely se známými zpěváky. Ve výběru skladeb se snažíme o to, aby byl pestrý, to znamená, abychom zahráli skladby, které už dobře, některé dosti dlouho znáte, ale i ty novější, které vznikají v současnosti a o vaši přízeň teprve usilují. V úvodu zazněla polka velmi známá, jejímž autorem je Áda Školka. A jedem. Hrála krajanka Václava Hlaváčka. Tak tedy jedem dál, vážení, a hezký poslech vám přeje Pavlína Filipovská. Zahrajeme polku Petra Finka Naši lásku si vzal čas s textem Jaroslava Salače. S kapelou Sokyt Eduarda Parmy budou zpívat Svatava Černá a Josef Opet. Včera jsem byl u muziky. To je přece všeobecně známý lidový valčík a my si jej poslechneme v podání zpěváků Ivany Brožové, Aleny Rychetské a Ivana Trnky, které doprovodí kapela Formanka. Nezbytné tango dnes jistě mezi vámi, milí posluchači, vybudí nejednu vzpomínku. Jeho autorem je František Blahník a s kapelou Petra Finka Akáty bílé zaspívá Miloš Lorenz.

Pochodovou písničku nám dneska připravil legendární autor lidové a dechové hudby Karel Vacek. Jeho dílo je bohaté na skutečné šlágry tohoto žánru. Samozřejmě, že napsal i řadu pochodů, které jsou dodnes velice populární. Jeden z nich známe pod názvem Kalná voda. Zpívají Irena Číšková, Milena Zemanová, Josef Opet a Zdeněk Matouš. Hraje zlatá muzika Jiřího Eliáška. Další autorská hvězda, opět Karel Vacek a další známá písnička Jednou, dvakrát. Text napsal Ladislav Jacura a zpívá, hraje Březovanka. Na řadě je lidová písnička. A že je oblíbená, to vůbec nemusím říkat, však poznáte, až uslyšíte. Já jen napovím. Jmenuje se Jiřiny a zaspívá ji Petr Krista za doprovodu Květovanky.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Nebyl by to náš pořad U muziky, kdybychom se nepotkali s našimi moravskými přáteli a jejich písničkami. No vidíte, a už je to tady. Tu první z nich, polku pro Jiřinku, nám věnoval Ladislav Prudík a textař Vladimír Salčák. Zpívat bude Josef Malina. Hrát Vlčnovjanka, kterou řídí Pavel Nevařil. Valčík svatební zvony rozhoupal Antonín Pernička. Se Stříbrňankou zpívají Marta a Martina Horkých, Karel Blaha a kapelník Vojtěch Horký. Miloslav Richard Procházka nám dnes na rozloučenou věnoval svoji polku. Je to Pěsnička z Moravy. Text napsal Josef Dofek, zpívá a hraje Šohajka Vojtěcha Ducháčka.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Jsme zase doma v Čechách, ale to vlastně říkám docela zbytečně. Jistě byste to poznali podle toho, že v zápětí zahrajeme směs písní Karla Haschlera. Zpívat a hrát budou české buchty.

ještě jednou české buchty, které nám pro změnu zaspívají směs českých lidových písniček.

už ale jenom stručné rozloučení. Děkujeme vám, vážení, za vaši pozornost a věříme, že příště se tu zase při poslechu našeho pořadu U muziky ve zdraví sejdeme. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Hudební pozdrav na závěr se jmenuje Spadl lístek a je to bohatá směs lidových písniček v podání Blanky Tůmové, Ivany Zbořilové, Ivany Jelínkové, Barbory Liškové a Milana Černohouze. Hraje Veselka Ladislava Kubeše.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Já musím říct, že jsem se tam probouzil celkem v pohodě, celkem rád, protože naši kuchaři, kteří taky byli skvělí, měli jsme partu tří kluků, kteří se vlastně o nás starali, Nepálců, tak nám ráno nosili čaj přesně s východem slunce, ještě než byla hotová v tom stanu, kde jsme jedli, než byla hotová snídaně, tak vlastně roznášeli čaj přímo do spacáku, takže to probuzení bylo příjemné. A pokud byl ještě hezký den, což se taky stávalo, i když byly i ošklivý dny, kdy teda foukalo, člověku se spacáku nechtělo, ale když bylo hezky, tak jsem si otevřel stan a měl jsem výhled přímo na kopec, takže jsem si v klidu vypil ten svůj čaj a potom už se ozvalo snídaně a šli jsme se najíst. A takže skoro možná doma si takhle to ráno neužiju kolikrát.

0: Já jsem měl sebou CDčko Natalie Merchant a tam vlastně úplně na konci je skladba, která ani není na seznamu skladeb na tom přebalu. Je to něco jako bonus asi, bych to pochopil, ale říkám, není tam vůbec napsaná, je to instrumentální kousek a já jsem prostě si to hrozně oblíbil a musím říct, že to pro mě bylo taková hnací síla, že jsem si občas pustil tu skladbu ráno nebo večer, když prostě jsem seděl před stanem a koukal jsem na ten kopec a měl jsem pocit, že mi to dává sílu, mě to trošku hnalo. Prostě ta skladba má, mně se líbí, že má vývoj. Začíná někde v tichu, pomalinku a potom vrcholí a pro mě to, já jsem si úplně představoval možná i tu cestu na kopec, kde to začíná pomalu, pozvolna a nahoře je ta síla, kdy člověk, která se asi dostane na vrchol a potom se to zase krásně uklidní, zřejmě se stup.
1: Říká se jí hora Tyrkisové krásy, Tyrkisová bohyně. Jmenuje se Chaoyu, měří 8201 metr, je tedy osmá nejvyšší na zemi a poprvé na ně vystoupil právě před 50 lety Rakušan s povědomým jménem Tichý. Zbraslavan Petr Novák to zopakoval letos v létě. Jeho cestu na vrchol budeme sledovat a občas přidáme glosu muže z legend českého horolezectví, doktora Jaromíra Wolfa. Narodil se před 85 lety a když mu bylo 70, svěřil nám u mikrofonu svoje vyznání. Může to být zajímavé srovnávat.
2: Vysoké hory a celé to vysokohorské prostředí, to je nesmírně zajímavá oblast i pro lékaře. Protože to vysokohorské prostředí, kde je řídký vzduch, na vrcholu Everestu se uvádí, že je k dispozici organismu člověka asi třetina i méně onoho množství kyslíku, které máme k dispozici tady na úrovni Prahy. Je tam velmi snížená relativní vlhkost vzduchu. Teploty atmosféry tam klesají někdy až k polárním hodnotám. Neboli to je zcela mimořádné a z fyziologického pohledu velmi náročné prostředí a odedávna, když horolezci začali pronikat do těchto vysokých nadmořských poloh, tak se fyziologové a lékaři snažili nějakým způsobem je testovat, jak asi budou reagovat v těch vysokých výškách. Ukázalo se a ukazuje se, že ty podmínky v těch velmi vysokých horách jsou nenapodobitelné. Že podtlaková komora může nám něco ukázat, ale nedá se srovnat absolutně s oním prostředím a s oněmi podmínkami, které panují v těch vysokých nadmořských polohách.
0: Velký hory přišly teprve před 3 rokama, když teda nebudu počítat Tatry, který jsem si taky užil, a Alpy posléze, vlastně jsem to vzal od Píky nahoru, tak velký kopec první byl McKinley a tam lákalo asi nepoznaný, no. Touha zkusit, co to udělá, protože četl jsem hodně o tom, jak je to těžký, co je zase na tom krásnýho, tak jsem si to chtěl zkusit na vlastní kůži. Já takhle zkouším rád hodně věcí. Tatry jsou překrásný, já mám pořád s ním skvělý vztah, i když jsou tu Alpy, které dřív otevřený nebyly, což já sám na svojí kůži se nepoznal, ale prostě vím, že starší kamarádi třeba už do těch Tater tolik nejezdí, protože říkají, že jsou přelezený Tater, protože vlastně nemohli nikam jinam, tak do Tater se jezdilo pořád, ale já pořád Tatry mám rád. Jsou velký a přitom jsou malý, útulný. A zase je tam půvabný to, že tam jezdím s lidma, který mám rád. Já bez těch lidí, kdybych tam byl sám, tak si je tolik neužiju jako s lidma, s kterýma tam jsem.
2: To byl neodlučitelný celek. Přátelé, kamarádi, překrásná příroda, divoká příroda a lidé, kteří tam žili, tehdy Vysoké Tatry. To byl překrásný svět ještě neporušené přírody. A lidé v těch liptovských krojích, které tam nebyly nějakým importovaným folklorem, ale skutečností, to všechno k těm horám patřilo.

0: Vlastně jsme se viděli všichni dohromady asi třikrát, než jsme odjeli, ale všichni jsme znali někoho vedle sebe, koho jsme třeba přivedli. Chtěli jsme, aby to byla menší skupina, jelo nás vlastně 6, což mi připadá, že je ještě parta lidí, kteří se dokážou dohodnout. Spousta věcí nakoupit, sehnat jídlo, sehnat vybavení, spočítat všechno, aby to nějak vyšlo, zabalit to, poslat to letadlem a nakonec jsme odletěli i my. Cesta základního tábora s mírnými komplikacemi vzhledem ke stávkám mojistů v Katmandu, kde jsme se zdrželi 5 dnů, který nám potom málem chyběly, ale jinak proběhla úplně v pohodě do tábora, který je ve výšce 4900 metrů, což je tábor, který Číňani považují za základní, tam se dojede jeepem a potom vlastně ten předsunutý základní tábor, který je ale vlastním základním táborem, kde člověk teda stráví v podstatě celou expedici, tak ten je ve výšce 5700 metrů, tam jsme šli ještě 2 dny. Tady už trošku skolaboval náš plán a náš cíl, že jsme vlastně chtěli vystoupit na vrchol pokud možno všichni a pokud možno všichni najednou. Tak už tady vlastně na té cestě do základního tábora těch 5700 metrů dva kluci se museli vracet zpátky do toho tábora 4900, protože už se necítili dobře a tam je veliký riziko, že když člověk něco takového překoná nebo se snaží překonat, takže se to jedině zhorší. Takže už tam vlastně jsme se trošičku se rozhodila ta parta na víc skupin, které potom museli působit na kopci nezávisle na sobě. Tím nemyslím, že by se rozhodili jako parta kamarádů, ale technicky už jsme chodili každý zvlášť. Takže já jsem třeba byl smutný z toho, že člověk, s kterým já lezu rád, s kterým jsem vystoupil na svůj první kopec McKinley, Jirka Pěnkava, byl jedním z těch, který se museli zdržet a my jsme potom na kopci spolu nestrávili jedinou noc ve stanu, na který jsme se tolik těšili, že si budeme povídat a se si řekneme spoustu věcí, tak my jsme se potom míjeli. Já jsem šel nahoru, on šel dolů a takhle to šlo celý měsíc na kopci.
1: A tady si musíme uvědomit jednu vážnou věc, že to horolezectví přestalo být objevitelskou činností, přestalo posunovat hranici nemožného v té oblasti objevů, které jsou významné pro člověka a pro celé lidstvo, ale stalo se sportem. Krajně rizikovým, krajně náročným, sportem, který mohou skutečně provádět jenom, řekl bych, téměř předurčení jedinci, možná geneticky předurčení.

0: Začalo stoupání budování posledních táborů, kde jsme vlastně poměrně snadno vybudovali tábor ve výšce 6400 metrů, což je místo na první tábor. Postali jsme tam dva stany pro dva lidi a vrátili jsme se zpátky dolů. V tom vlastně spočívá aklimatizace, že člověk postupuje nahoru, potom se vrátí dolů, kde si odpočine, taky hlavně nabere další věci, které je potřeba vynést nahoru, vlastně další stany, další jídlo, další palivo. Potom jsme se tady pravili znova nahoru po pár dnech. Říkám potom, je to prostě pár dní, který vždycky spolkne dole ten odpočinek. A navíc je člověk strašně odkázaný na to, jaký bude počasí. Já vím, že jsme chtěli třeba vyjít už o dva dny dřív, ale museli jsme se zdržet zase kvůli tomu, že bylo počasí takový, že nešlo opustit základní tábor. Nakonec jsme teda vyrazili znovu nahoru, přespali jsme znovu v táboře číslo 1. Tam jsme měli poměrně těžkou noc, hodně foukalo a hodně sněžilo a vlastně celý ty stany nám zapadaly sněhem až tak, že se strašně utěsnili. Takže se nám stalo v jednu chvíli to, že třeba nešlo vevnitř vařit a než člověku došlo to, protože zkušenosti tady nebyly, že je potřeba nějakým způsobem zavést přívod vzduchu dovnitř, tak jsme si mysleli, že jsme koupili špatný plyn, protože nám to vůbec nehořilo. Myslím si, že jsme tím pádem absolutně lidově řečeno namydlený, že tím pádem končíme, protože bez toho plynu tam nelze existovat, protože si člověk neuvaří, neudělá si vodu nic. A navíc tam vlastně ráno se Honza ve stách probudil v špatném stavu, špatně se mu dýchalo, takže šel dolů. My jsme ještě si mysleli, že třeba se mu to spraví, že to možná bylo jenom rychlej postup a nakonec, když my jsme se vrátili dolů, tak už tam nebyl a odešel úplně do údolí a vrátil se do republiky s tím, že potom si tady léčil nějaký náběh na zápal plic nebo něco podobného. V tu chvíli nikdo s tím nemohl nic dělat, takže jsme postupovali dál. My jsme se ve třech vypravili z prvního tábora dál nahoru, postavit tábor číslo 2, nakonec jsme došli nahoru jenom 2. Honza Krabec se otáčel taky kvůli potížím s výškou. Nám se povedlo ten tábor postavit, jeden stand ve výšce 7100 metrů. Přespali jsme tam jednu noc, která jsem si myslel, že bude horší, nebylo to tak strašný. Ráno jsme se zase vrátili v klidu dolů a zase prostě jsme čekali pár dní dole, odpočívali.
1: Učili jsme se to a učili jsme se to v řadu generací od všech horolezců za těch 200 let, co horolezectví existuje, jako objevitelská i sportovní činnost, že vztah člověka k člověku je hodnotou možná vyšší, než jsou i nejvyšší hory této planety. Ovšem, ono je to všechno podmíněno jednou obecnou vlastností sportu. Podívejte se, jak se sport mění. Já pamatuju, já jsem hrával taky kdysi lední hokej, v brance dokonce. Já pamatuju doby, kdy se hrával lední hokej bez přílby, kdy se nesměla hokejka zvednout výše než do pasu a když někdo do někoho vrazil, tak se mu omluvil. A podívejte se, jak se hraje hokej dnes. V jakém moderním brnění, i když není z oceli, ale je z plastu, a agresivita se stává dokonce žádoucí vlastností. A to zachvacuje všechny sporty.

Čekání je v podstatě to, o čem je lezení na velký kopce, podle mě. A já mám dobrý pocit za sebe v tom, že mě to problémy nedělá. Já vím, že určitě je někde hranice, kde mě to začalo hrozně štvát a možná bych začal dělat takové věci, které by vedly k tomu, že by člověk šel nahoru i v okamžiku, kdy to strategicky není výhodný, ale zatím mám takový pocit, že se mi daří se sám sebe kočírovat do té míry, že mi to nevadí. Je to samozřejmě náročný, protože v tom ten základní tábor má poměrně omezené možnosti. Je to prostě pár stanů na kamenech a na ledu, nedá se tam dělat v podstatě skoro nic, než spát, číst, poslouchat muziku, jíst. Je to v podstatě taková ozdravovna svým způsobem, i když vzhledem k té nadmořské výšce, o tom asi nelze mluvit jako ozdravovně v pravém slova smyslu, ale je to prostě spaní, čtení, příprava, výstroje možná, ale je potřeba se zabavit každopádně, jinak by se člověk z toho asi zbláznil. Vítr byl na kopci veliký problém. Vlastně jsme měli třeba dny, kdy bylo úplně krásný počasí, absolutně jasno, bylo vidět, že srážky žádný nepřijdu, ale foukal takový vítr, že nešlo stát na nohou. My jsme už z toho prvního tábora. Tam právě možná se dostanu k tomu, že jsme nevydrželi čekat. My jsme tam čekali den a prostě nechtělo se nám tam být, že v tom základním táboře člověk má aspoň nějaký pohodlí a je zvyklý tam čekat, zatímco v tom prvním táboře nám se nechtělo tam být. Chtěli jsme se dostat nahoru do té dvojky, připadlo nám, že je krásně, ale došli jsme možná 300 výškových metrů nad tábor s Petrem, ale jsme se tenkrát pokusili to prolomit a vraceli jsme se zpátky v podstatě zlomený tím větrem, který člověka srážel na všechny čtyři. A potom jsme poslušně zalezli zpátky do stanu a čekali jsme do dalšího dne, kdy se to teda trošku uklidnilo. A přestože foukalo pořád silně, tak jsme dorazili do toho tábora dvě. Tam jsme naštěstí našli nástan v pohodě. A v následující noci jsme se všichni společně pokusili o výstup na vrchol, ale skončili jsme asi 300 metrů nad táborem právě zase kvůli větru. Večer, když jsme uléhali, tak nefoukalo a byla úplně jasná obloha, takže jsme měli domluveno, že se o půlnoci probudíme. Potom tak 2 hodiny trvá, než člověk uvaří, než oblíkne do všeho, co má si oblíknout, obuje si boty s mačkama, to je všechno strašně náročné v tom stísněném prostoru stanu, kdy vlastně člověk se venku to dělat moc nechce, protože jak zapadne slunce, tak teplota se dostává třeba na minus 20 stupňů a tam potom jakýkoliv zapínání maček a zipů bez rukavic je strašně riskantní. Takže jsme vyrazili, ale už bylo vidět, že to počasí se zhoršilo a vrátili jsme se teda do druhého tábora, kde jsme přečkali zbytek noci do rána. A já jsem původně myslel, že tam počkáme, protože počasí se zlepšilo, bylo krásně. Myslel jsem, že tam počkáme a že to zkusíme druhý ráno vlastně znovu brzo ráno. Nakonec jsme se domluvili, že si půjdeme odpočinout dolů a že na ten poslední pokus se připravíme dole, aby jsme byli zase v dobré formě.

Přesně jsme to měli spočítaný. Věděli jsme, že když se vrátíme dolů, tam zůstaneme určitý počet dnů, protože není cílem vrátit se dolů a druhý den jít nahoru. To nic člověk nezíská, v podstatě akorát ztratí. Je potřeba dole strávit pár dnů, dát se dohromady, vyspat se na jízce a to tělo potřebuje nějaký čas, aby zregenerovalo. Takže jsme měli spočítáno, že pokud to uděláme, takže se jdeme dolů, strávíme tam, měli jsme si v plánu 3 dny a půjdeme nahoru, že nám zbyde rezerva taková, že třeba v tom táboře 2 by se mohli 2 dny čekat a potom bychom se museli pokusit jít nahoru a ať by to vyšlo nebo ne, tak by se museli dolů, protože jsme měli zajištěný transport zpátky jakama. Ty jaci nejsou v tom základním táboře, oni jsou v údolí a ty majitelé nebo ty jakmeni je přivedou nahoru a musí se to naložit a je potřeba odjet. No, nikdo na nikoho nečeká. Bylo jasné, že to je poslední pokus. Poslední noc jsme zpočátku mysleli, že jsme smolaři, protože jsme došli nahoru. Šli jsme za krásného dne, jen co jsme došli nahoru, tak než jsme uvařili a uléhali k spánku, tak se počasí zase horšilo, přišel vítr a přines sebou mraky, mraky ze severu právě, tak jsme si už říkali, že máme jenom ten jeden, tam to začalo být tíseň, že jsem si uvědomil, že máme ještě jeden den a přitom už jenom jeden den, kdy můžeme čekat, ale přesto jsme se domluvali, že teda o půlnoci zase budíme a budeme pozorovat, jak to teda vypadá. Probudili jsme se o půlnoci a už podle zvuku bylo jasný, že se to nezlepšilo, ten vítr bičoval ten stan strašnýma porivama, kdyby člověk nebyl ve stanu, tak asi nepřežije. Takže jsme zase tak jako polehávali, ono ten spánek je takový hodně povrchní tam. Kolem 2 hodiny jsem se probudil znovu, pořád to samý, ale chtělo se mi vykouknout ven, jak to vypadá venku, a ku podivu jsem zjistil, že venku je úplně jasno. Akorát ten vítr tím, jak unášel sebou ty krystalky sněhu z toho svahu nad náma, tak to hnal na ten stan a vypadalo to vlastně, že třeba sněží strašně prudce a nebylo to tak. No tak jsme se chvilku rozhodovali, nakonec jsme se rozhodli, že se teda zbalíme, i když bylo trošku později, než jsme chtěli, ale zbalili jsme se, připravili jsme se nějaký jídlo, pití. Kolem 5. hodiny jsme vyráželi. No. Ten vítr teda silnej byl, ale šlo to pořád. Já jsem zažil horší vítr třeba právě v těch Tatrách. V 7 hodin jsme byli na místě, kde se normálně staví 3. tábor, který my jsme teda nestavili, což je výšce asi 7500 metrů. A tam se s námi bohužel rozloučil Honza Krabec, který zjistil, že mu to nejde a bál se, že by nahoru, ty by došel, tak by došel strašně pomalu a ta rychlost je tady v tom případě zásadní faktor, protože čím díl člověk se v tady té zóně nad 7000 metrů pohybuje, tím to riziko, že ten organismus to nezvládne, je větší. Takže jsme nahoru postupovali s Petrem Malým ve dvou. Vítr nás neopustil celý den, ten se nás držel pevně, naštěstí byl krásný den, takže vyšlo slunce a za pár hodin už do nás i svítit, což je takový pozbudivý, ne, že by to člověka nějak moc zahřálo, ale člověk si připadá líp, než kdyby bylo mlha, špatný počasí. Já hlavně bych si připadal strašně vzhledem k tomu, že představa, že vyjdu nahoru a nic neuvidím, by mě absolutně zlomila pravděpodobně, protože já na ty kopce nelezu kvůli tomu, abych si mohl říct, že jsem byl tak vysoko. Ale hlavně se mi líbí ten pohled z výšky, pohled do hloubky. To je to, proč tam chodím. No. Takže i v těch Tatrách třeba kolikrát, když lezeme, tak já se nahoru dostanu rád klidně lehkou cestou, jenom když si to můžu užít. Mám kolem sebe kamarády a sedneme si nahoře a máme tam tu pohodu, že si můžeme sníst klobásu, napít se čaje a rozlížet se.

0: Potom přišla chvíle, kdy podle věžkoměru jsme byli nad hranicí 8000 metrů, tak to jsme se na sebe tak pěkně usmáli, byli jsme rádi, že už se to blíží a celkem jsme si připadali, myslím oba, jak jsme se vzájemně ptali, jak nám je, tak jsme byli docela v pořádku. Vyšli jsme na to sněhový plato obrovský, protože vrchol Čoju vlastně není to žádná špička, není to klasická pyramida, na vrcholu je vlastně obrovský sněhový plato, velký asi jako Václavský náměstí. A tady to místo spousta lidí považuje za vrchol, i když možná ví, že vrchol to není, ale prostě je to jejich vrchol a vrací se dolů. Je fakt, že výškový rozdíl už na ten opravdový vrchol není zásadní, ale je to ještě docela dlouhý kus chůze po tom platu mírně do kopce. Opravdový vrchol je určený tím, že člověk vidí Mount Everest, což je jednak krásný pohled a hlavně je to teda ta jistota, že člověk je na vršku a že nepodved sám sebe, protože kohokoliv jiného podvést můžete, protože říct, že jste tam byli, je strašně snadný. Já si pamatuju, že jsme šli kus od sebe a já jsem takhle mezi dvěma převějema sněhovýma uviděl tu černou hradbu Everestu, tak jsem na Petra zakřičel, už ho vidím, tak on rychle přišel ke mně a už jsme to teda viděli zase a potom jsme překonali ten krásný, když člověk překoná horizont toho posledního sněhového valu a stáli jsme tam a viděli jsme ho a úplně spontánně krásně jsme se objali, to se mi hrozně líbilo, že to nebylo něco, že to by se asi mělo, tak se teda obejmeme, prostě jsme za sebe skočili a byli jsme tam, no. Potom fotografování a Petr točil na kameru, pořád teda strašně foukalo, ale já jsem si myslel, že na tom vršku strávíme minuty, řádově nějaký a byli jsme tam skoro hodinu. Uteklo to teda hrozně rychle, ale tím, že jsem se koukal na hodinky, jak jsem zjistil, jsme nakonec byli nahoře 50 minut. Bylo to hezký, no. Ještě bylo potřeba dostat se dolů, což je na horách to, co mě taky láká, že to není jenom cesta nahoru, je to i cesta zpátky, takže to takový kruh se uzavírá, je to takový komplexní.
1: Já jako lékař musím vzpomenout na ony doby, možná romantismu, kdy jsme se učili v horolezeckých kurzech, že horolezecký výstup nekončí na vrcholu, končí návratem zpátky tam, odkud jsme vyšli. A jestliže končí na vrcholu a nevrátíme se dolů, možná, že to je fantastický výkon z pohledu psychologie a z pohledu fyziologie zdatnosti. Ale úspěch to podle mého názoru není.
0: Já jsem mával na Everest s tím, že jsme dobře věděli, že nikdo nemůže vidět nás a my nemůžeme vidět je. Takový pokus o navázání kontaktu, my jsme byli nahoře vlastně sami, tak jsme možná takový dobrý pocit, že třeba někde kolem nás ještě někdo je. Je to 30 km ze Čermu na Everest, takže by to nebylo tak daleko, ale nakonec, když jsme sešli dolů, tak jsme se dozvěděli, že v tu dobu, kdy my jsme byli na Čoju, tak na Everest se ještě v jarní sezóně nikomu nepodařilo vylézt. Bylo to až pár dní potom, co my jsme úplně se dostali do údolí, do civilizace, tak nám říkali, že první lidi se dostali na Everest, že jim přišla perioda dobrýho počasí a hlavně už tam měli vybudovaný celou tu síť postupových táborů, takže se jim to povedlo pár dní po nás. No. Každý jsme si užili potom ty chvilky svoje, začali jsme sestupovat, což je druhá část výstupu. Sešli jsme dolů, kde nás čekal Honza, který se o nás postaral, udělal nám čaj, staral se o nás jako vlastní. Došli jsme dolů a tam samozřejmě kluci, co už byli dole, Jirka s Frantou, tak byli moc rádi, že se nám to povedlo. I naše kuchaři byli strašně nadšený a večer nám připravili slavnostní večeři, upekli dort, udělali pizzu, což ve výšce 5700 metrů na jejich plynovém vařiči. Jsem vůbec nepochopil, jak se jim povedlo. Někde vyhrabali krabici australského vína a láhev whisky, takže jsme ještě oslavovali. Večer jsme šli ke klukům z té expedice Radka Jaroše. A tam jsme se taky dobře pobavili a další den ráno přišli, já si musel to všechno naložit a za další den se stoupili zpátky do toho tábora 4900 metrů, kde jsme přespali a ráno přijeli jeepy a nákladák, všechno se naložilo a už jsme byli na cestě zpátky do Katmandu.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Dnes je dnes dlouho spal. Dobrý den.
1: Bylo dávno popoledni, když se Dorian po dramaticky prožité noci probudil. Sluha Viktor přiběhl s šálkem čaje a roztáhl závěsy visící před třemi vysokými okny.
2: Kolik je hodin, Viktore?
0: 14:15, monsieur.
3: To už je dost pozdě.
4: Čemu se divíš? Usnul si přece až ráno, Doriane.
0: Ranní pošta, monsieur.
3: Dopis od Henryho Wotna.
4: Otevřeš ho?
3: Ne. Nezapomínám tak rychle svá předsevzetí. Tím spíš, že mám teď báječnou náladu.
4: Jsi v souladu sám se sebou. A jsi tudíž dobrý, jak říká Lord Henry. Nezapomeň, máš 18 let.
3: Nechci si komplikovat svědomí teoriemi toho chytrého cynika.
4: Svědomí? Tvé svědomí je přece obraz od Basila Hallwarda, toho poctivého umělce.
3: Obraz?
0: Je vám chladno, monsieur? Mám zavřít okno?
2: Ne, není mi zima.
4: A přece se celý chvěješ.
3: Je to všechno pravda. Přece se pomalované plátno nemůže změnit. Jednou to budu Bezilovi vyprávět jako pohádku pro zasmání.
4: Ale ráno se z té pohádce nesmál. Ani trochu. Krutost ve svém obličeji na obraze si viděl v matném přítmí i za jasného úsvitu.
3: Prozkoumám portrét znovu.
4: Pošli sluhu pryč.
2: Viktore?
0: Ano, monsieur?
2: Viktore?
4: Proč otálíš? Bojíš se samoty?
2: Nejsem pro nikoho doma.
3: Mám odsunout za stěnu. Ale k čemu mi bude to poznání? A jestliže je to pravda, proč se znepokojovat?
4: A co když budou za zástěnou slídit jiné oči a uvidí tu hrozivou proměnu?
3: Musím obraz vidět, a to hned. Všechno bude lepší než nejistota.
4: Zamkni dveře,

0: Portrét se určitě změnil. Viď?
1: Existuje snad nějaký vztah mezi chemickými prvky se skupenými na plátně a mezi mou duší? Nebo je nějaké těsivější vysvětlení?
0: Ale za jedno musíš být obrazu vděčný. Jeho zásluhou si uvědomil, jak nespravedlivě a krutě se zachoval k Sibyle Vejnové.
1: Ještě není pozdě, abych křivdu nemohl napravit. Sibyla se může stát mou ženou. Hned jí o tom napíšu dopis. A moje sobecká láska se promění v ušlechtilý cit. Portrét od Bezila Hallwarda mě povede životem a bude mi tím, čím je některým lidem svědomí.
2: Drahý hochu, musím vás vidět. Hned mě pusťte dovnitř, nesnesu, abyste se takhle zavíral.
0: Za stěnu, rychle, Lord Wotton.
2: Je mi to všechno hrozně líto, Dorian. Ale nesmíte na to příliš myslet.
3: To mluvíte o Sibyle Vejnové?
2: Ovšem. Z jistého hlediska je to těsné, ale vy za to nemůžete. Hrála mizerně. Řekněte mi, šel jste za Sibylou, když bylo po představení?
3: Ano, Lord Henry.
2: Já to věděl. A co bylo?
3: Byl jsem k ní surový, ale teď už je všechno v pořádku. A nelituji ničeho z toho, co se stalo. Aspoň teď sám sebe líp znám.
2: Dorian, jsem rád, že to berete takhle. Bál jsem se, že vás najdu, jak si vyčítavý a rvete vlasy.
3: To už mám všechno za sebou. A jsem úplně šťastný. A především vím, co je svědomí. A není to to, co jste říkal vy. Henry, už se mu nikdy nepošklebujte, aspoň ne přede mnou. Já chci být dobrý. Já bych nesnesl pomyšlení, že mám ohyzdnou duši.
2: Tu zarostomilý podklad pro etiku, Dorian, ale čím hodláte začít?
3: Čím? Tím, že se ožením se Sibylou Vejnovou.
2: Že se oženíte s tou špatnou herečkou, ale můj drahý Dorian.
3: Já vím. Vy chcete říct něco děsného o manželství. Nikdy už neříkejte takovéhle věci. Já jsem před 2 dny Sibylu požádal, aby si mne vzal. A já nezruším slovo, které jsem jí dal.
2: Vaší ženou? Doriane.
3: Ano?
2: Doriane, vy jste nedostal můj dopis.
3: Dopis? Dopis, ano, vzpomínám si. Ještě jsem ho nečetl. Bál jsem se, že v něm třeba bude něco, co by se mi nelíbilo.
2: Tak vy nic nevíte, příteli.
3: Jak to myslíte?
2: Doriane, můj dopis, nelekněte se, prosím. Vám měl oznámit, že Sibyla Vejnová je mrtva.
3: Cože? To není možné.
0: Tak vidíš, kam tě zavedlo bezduché dodržování zásad, Doriane.
3: To je hrozná lež nebo žert, Lord Wotton.
2: Je to naprostá pravda, Doriane. Píšou o tom ve všech ranních novinách. Prosil jsem vás v tom dopise, abyste s nikým nemluvil, dokud nepřijdu. Bude se to všem muset vyšetřovat a vy se do toho nesmíte zamíchat. Mám za to, že v tom divadle nevědí, jak se jmenujete, že? Potom je všechno v pořádku. Viděl vás někdo, když jste šel do její šatny? Je to důležitá okolnost.
3: Počkejte, říkal jste, že se to bude vyšetřovat? Jak jste to myslel?
2: Nemám nejmenší pochybnosti, že to nebyla nešťastná náhoda, ale veřejnosti se to musí takhle vyložit.
3: Ale
2: když odcházela se svou matkou z divadla, asi řekla, že si nahoře něco zapomněla, chvíli na ní čekali. Ale ona se už nevrátila. Našli mrtvou na podlaze v šatni. Něco spolkla. Asi v tom bylo ciankáli, protože, jak se zdá, umřela okamžitě. Prý bylo 17 let.
3: Henry, to je strašné.
2: Ano, ale vy se do toho nesmíte zablést, Doriane. Nesmíte to pustit, aby vám ta aféra zničila nervy. Musíte jít se mnou na večeři a pak se podíváme do opery.
3: Tak já jsem si byl Vejnovou vlastně. Zavraždil svými výčitkami a rozchodem. A přesto všechno nejsou růže, o nic méně líbezné. Ptáci zpívají v mé zahradě stejně šťastně. Já mám jít s vámi dnes na večeři, pak do opery.
2: Ano, příteli.
3: Henry, kdybyste mě nebyl vyrušil, napsal bych první vášnivý dopis svého života. To je zvláštní. Můj první milostný list měl být adresován mrtvé dívce. Henry, co mám dělat? Bojím se, že jsem jiný, není tu nic, co by mě udrželo na přímé cestě. Jen ona by to byla dokázala. A neměla právo se zabít, to bylo od ní sobecké.
2: Můj milý Doriane, žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Kdybyste se s tou dívkou oženil, jednal byste s ní laskavě, samozřejmě. Člověk může být vždycky hodný k lidem, na kterých mu vůbec nezáleží. Ale ona by byla brzy přišla na to, že je vám lhostejná. Zkrátka, ujišťuji vás, že celá ta věc by skončila naprostým zklamáním a vy byste byl božák.
3: Patrně ano, ale já myslel, že ten sňatek je má povinnost. Vy jste jednou řekl, že všechna dobrá předsevzetí mají neblahý osud, že k ním vždycky dojde příliš pozdě. Henry, čím to je, že mě ta tragédie nedojímá tak, jak bych chtěl? Připadá mi to prostě jako překvapivé zakončení podivuhodné hry.
2: Často se stává, že skutečné životní tragédie probíhají tak neumělecky, že nás urážejí svou surovou násilností. Působí na člověka z urozeného rodu zrovna tak, jak nás odpuzuje vulgárnost. Někdy však skříží život tragédie, která má v sobě umělecké prvky krásy. Pak celá ta událost zjitřuje náš smysl pro dramatický efekt. Je to malý zázrak. Tak to chápejte, Doriane.
3: Ano. Asi máte pravdu, Lorde Watt.
2: Předevčírem jste mi řekl něco, co jsem bral jenom tak jako vtipný nápad, ale teď vidím, že je to docela seriózní.
3: Ano. Co je to, Henry?
2: Řekl jste, že vám mladička Sibyla představuje všechny romantické hrdinky. Že je jeden večer Desdemonou a jindy Ofélií. Že kdyby zemřela jako Julie, ožije zase jako Imogena.
3: Ano. Teď už nikdy neožije.
2: Zahrála svou poslední roli, mladý muži. Ta dívka ve skutečnosti nikdy nežila a tak ve skutečnosti taky nikdy neumřela. Pro vás znamenala vždycky jakýsi sen, jakýsi přelud, který se myhl Shakespeareovými hrami a tím zvýšil její půvab. Jakmile se dotkla skutečného života, vnesla do něho zmar. A on přinesl zmar jí. A proto odešla. Truchlete pro Ofélii, je-li vám libo, ale neplýtvejte slzami pro herečku Sibylu Vejnovou. Ta byla méně skutečná než její role na jevišti. Hrála komedii.
3: Ano, v tom je klíč ke všemu. Ale pozor, je to názor Henryho.
0: Bojíš se přiznat pravdu jen proto, že ji vyřkl Lord Wotton?
3: To by bylo slaboduché. A konečně, k téhle teorii jsem dal přece základ já sám. Ano, Henry, vysvětlil jste mi, co se ve mně děje. A všechno, co jste říkal, já jsem cítil, jenom nemohl jsem si to ujasnit. Nebudeme už mluvit o tom, co se stalo. Byl to překrásný zážitek. A to je vše. Proč se trápit?
2: Vás čeká v životě všechno krásné, Doriane. Není nic, co byste vy se svým neobyčejně sličným zjevem nemohl dokázat. Mládí je květ života.
3: Henry, ale co až budu starý a ošklivý? Co potom?
2: Pak si budete muset, milý Doriane, svá vítězství urvat. Teď vám padají do klína. Měl byste se obléct a jít se mnou do klubu. Mám chuť na něco dobrého.
3: Ano, ano, jistě. Přijdu za vámi ale až do opery, Lorde Henry. Já zatím nebudu jíst. Ale jsem vám hrozně vděčný za všechno, co jste mi řekl. Sbohem. Doufám, že se večer uvidíme.
2: Ovšem.
3: Dnes zpívá Patyová. To se dá poslouchat.

0: Co říkáš obrazu, Toriane?
1: Můj portrét se nijak víc nesměnil. Zpráva o smrti Sibyly Vejnové tedy k němu dolétla dřív, než se mi dostal sám. Obraz se zřejmě dovídá o událostech kolem mne, hned jak k ním dochází. Ta krutost kolem mých úst se bez pochyby objevila hned v okamžiku, kdy nešťastná Sibyla vypila jed. Možná, že obraz bere na vědomí to, co se děje v mé duši. Třeba se mi jednou bude měnit před očima. To bych nerad.
0: Ubohá Sibyla.
1: Ubohá. Bylo to romantické. Často na jevišti předstírala smrt, pak se jí dotkla ta opravdová a vzala si ji sebou.
0: Jak asi zahrála tu poslední strašlivou scénu? Proklínala tě, když umírala, Doriane? Co myslíš?
1: Vždyť umírala z lásky ke mně. Budu si ji připomínat jen jako nádhernou tragickou postavu seslanou na jeviště světa, aby ukázala, jak dokonalá je skutečná láska.
0: A stal čas, aby si vybral. Nebo se tak už stalo?
1: Ano. Osud se již rozhodl za mě. Věčné mládí, vášeň a tajné rozkoše, divoké zábavy, ještě divočejší hříchy, to všechno chci poznat. Ať tíhu mé hanebnosti ponese portrét, co na tom záleží. Obraz to nejsem já. A mohu to plátno zničit nebo ukrýt a zamknout.
0: A nelituješ znetvoření tvé mladé, sličné tváře na plátně?
1: Proč? Má-li se obraz měnit, ať se mění. Budu sledovat své vlastní myšlenky i do jejich nejtajnějších skrýší. A portrét bude magickým zrcadlem pro mou duši. Až se z tváře na plátně vytratí krev a zbude tam jen synalá křídová maska s mdlýma očima. Já sám budu mít stále kousla svěžího mládí. Zůstanu silný, usměvavý, jak jsem to chtěl. A budu v bezpečí. To znamená všechno.
0: Jen abys nelitoval.
2: Když Dorian Gray přisunoval zástěnu, usmíval se. Připadalo mu, že je dobrý, protože je v souladu sám se sebou. Když na zítří ráno seděl spokojeně u snídaně, uvedl sluha do pokoje malíře Hallworda.
3: Jsem rád, že jsem vás zastihl, Doriane. Byl jsem tu včera v noci, ale řekli mi, že jste v opeře. Věděl jsem samozřejmě, že to není možné, ale měl jste tu nechat pro mne vzkaz.
4: Nechápu proč, milý Bezile.
3: Prožil jsem strašlivý večer. Já jsem četl tu zprávu o Sibyle docela náhodou v posledním vydání Globu. Vím asi, jak trpíte. Šel jste navštívit matku té nebohé dívky. Je to její i vaše hoře, cítím s vámi.
4: Můj drahý Bezile, byl jsem opravdu v opeře. A proč jsem nešel za paní Vejnovou? Setkal jsem se poprvé s Lady Gwendolínou, sestrou Henryho. Je úžasně půvabná a Patiová zpívala božsky. Nemluvte o ničem hrozném. Když člověk o něčem nemluví, tak se to nikdy nestalo. Ze všeho je skutečnost, jak říká Henry, teprve když to vyjádříme slovy. No a teď mi povězte, co právě malujete.
3: Vy jste šel do opery, Doriane.
4: A proč ne?
3: Vy jste se bavil, zatímco vaše snoubenka zemřela? Vy mi tu klidně povídáte o jiných ženách a dívka, kterou jste miloval.
4: Tak to z Holvrde. O tom nechci už nic slyšet. Co se stalo, je minulost.
3: Včerejšku říkáte minulost.
4: Ale prosím vás, co s tím má společného čas? Jen mělcí lidé potřebují řadu let, aby se dostali z nějakého citu. Kdo si umí poručit, ten dokáže udělat konec zármutku stejně lehce, jako si dokáže vynalézt rozkoš. Já prostě nechci být odkázán na milost svým citům, vážený.
3: Doriane, to je hrůza. Něco vás úplně změnilo. Mluvíte, jako kdybyste neměl srdce.
4: Prosím?
3: To je všechno vliv Lorda Henryho.
4: Bezile, já vděčím Henrymu Whatnovi za mnohé, za víc než vám. Vy jste mě naučili jenom ješitnosti.
3: Však jsem za to potrestán, nebo za to jednoho dne potrestán budu.
4: No, prosím vás, já nevím, co tím myslíte. Co vlastně chcete?
3: Vážil jsem si Doriana Gray, jakého jsem před časem malovával.
4: Bezile, přišel jste příliš pozdě. Včera, když jsem se dozvěděl, že Sibyla Vejnová spáchala sebevraždu...
3: Spáchala sebevraždu? Je to jisté?
4: No, můj drahý Bezile, snad si nemyslíte, že to byla nějaká všední náhoda?
3: To je hrozné.
4: Ale je to pouze jedna z těch romantických záležitostí. Sibyla žila nejvznešenější tragédii. A toho večera, kdy hrála naposled, jak jste ji viděl, hrála tak špatně, že poznala skutečnou lásku. A když pak zjistila, že ta láska není skutečná, zemřela, jako by zemřela Shakespeareova Julie. V její smrti je všecka ta patetická zbytečnost mučednictví, všechna jeho darmo vyplýtvaná krása. Ovšem, nesmíte si myslet, že jsem netrpěl. Kdybyste byl přišel včera asi tak v 17:30. Ne, ve 17:45. Byl byste mě našel v slzách. Ale pak to přešlo. Citové vzrušení si nechci opakovat. To nemůže nikdo, leda sentimentální slaboši.
5: Co to říkáte?
4: No, změnil jsem se. Ovšem, Bezile, vy mi musíte zůstat chápajícím přítelem. Ovšem, Henryho jsem si oblíbil, a to velice. Já vím, že vy jste lepší než on, nejste tedy silnější, to nemáte příliš mnoho strachu ze života, ale jste lepší, Bezile. Neopouštějte mě, já jsem, jaký jsem. Mé úvahy vás překvapily, že? Byl jsem naivní mladíček, když jste mě poznal. Teď jsem nemůž. Mám nové záliby, nové myšlenky. Stát se divákem vlastního života znamená uniknout zbytečnému utrpení.
3: Dobrá Doriane, po dnešku vám už o té hrozné události neřeknu ani slovo.
4: Oh, teď je to dobré. Příliš vám na mě záleží. Bezile, musíte mi Sibylu nakreslit. Rád bych měl po ní něco víc než vzpomínku na pár polibků a na několik hezkých slov, ano?
3: Pokusím se o něco, Doriane, když vám tím udělám radost. Ale nemohu bez vás pracovat. Namaluji další váš portrét.
4: Tak to ne. Já už nikdy vám nemohu stát modelem, Bezile. To je naprosto vyloučené.
0: Nekřič, člověk. Zbytečně se vyzladíš.
3: Co je tohle za nesmysl? Chcete říct, že se vám nelíbí, jak jsem vás namaloval? Proč jste dovolil, aby sluha před portrét přitáhl tu zástěnu? Dejte ji pryč. Je to nejlepší dílo, jaké jsem kdy udělal.
4: Můj Viktor s tím nemá nic společného. Tohle jsem udělal já sám. Ten portrét tu měl příliš silné světlo.
3: To snad ne, příteli. Je tu pro něj znamenité místo. Podívám se, dovolíte.
0: Paroval jsem tě. Teď to máš, Doriane.
4: Ne, nesmíte se na něj podívat. Bezile, já si to nepřeji.
3: Proč bych se na ten obraz nemohl podívat?
4: Jestli se tam pokusíte jenom nahlédnout, pak s vámi za celý svůj život nikdy nepromluvím. Časté slovo. A myslím to naprosto vážně. Já vám to nemíním nikterak vysvětovat, ale pamatujte si, jestli se dotknete téhle zástěny, tak je mezi námi konec.
3: Doriane, co se to děje? Samozřejmě, že se nepodívám, když mi to nechcete dovolit, ale připadá mi to dost nesmyslné. Hodlám poslat obraz na podzim na výstavu do Paříže.
4: Cože? Vy chcete můj portrét poslat na výstavu?
3: Ovšem, mám za to, že nebudete nic namítat.
4: Ale Bezile, před měsícem jste mi řekl, že ten obraz nikdy nevystavíte. Prosím vás, proč jste si to rozmyslel? Vy, co si zakládáte na důslednosti, střídáte své nálady právě tak, jako ti druzí. To jste už zapomněl, že jste mě náramně slavnostně ujišťoval, že vás nic na světě nepřiměje poslat právě můj portrét na výstavu? A lordu Henrymu jste řekl přesně to tež.
3: Ano, vím.
4: Bezile, podívejte se. Každý máme své tajemství. Prozraďte mi, z jakého důvodu jste odmítal vystavit ten obraz. Já vám potom řeknu, jaké tajemství mám já.
3: Doriane, kdybych vám to pověděl, měl byste mě možná méně rád než teď a určitě byste se mi vysmál.
4: Ne.
3: A ani jedno, ani druhé bych nesnesl. Když si přejete, aby nejlepší dílo, které jsem kdy vytvořil, zůstalo před lidmi skryto, nemám nic proti tomu. Vaše přátelství je mi cennější než jakýkoliv úspěch nebo dobrá pověst.
4: Ne, to ne, Holvrde. Tohle to mi musíte říct. Já myslím, že mám právo to vědět.
3: Doriane,
4: ano?
3: Odpovězte mi zpříma na jednu otázku. Všiml jste si něčeho zvláštního na tom obraze?
4: Co?
3: Něčeho, co vás na poprvé nezarazilo, ale co se pak najednou jasně projevilo?
4: Bezile, známe tajemství. Už se tomu nedá zabránit.
3: Vidím, že jste si toho všiml.
0: Raději se přiznej. Svěř se.
4: Totiž, Bezile,
3: Doriane, já... od okamžiku, kdy jsem se s vámi setkal, měl jste na mě mimořádný vliv. Stal jste se viditelným stělesněním toho nepostižitelného ideálu, který nás umělce pronásleduje v myšlenkách jako úžasný sen. Kreslil jsem vás jako antického Parise ve vzácném brnění a jako Adonise v loveckém plášti a s vyleštěným oštěpem. Zíral jste přes zelený kalný Nil, naklánil jste se nad klidnou tůní v jakési krajině v Řecku. Ale jednoho dne jsem se rozhodl namalovat vám nádherný portrét podle skutečnosti, ve vašem oděvu a ve vaší době. Když jsem na tom obraze pracoval, měl jsem dojem, že každý nános, každá vrstvička barvy prozrazují tajemství mého ideálu krásy. Začal jsem se bát, že se o mém neobyčejném modelu dovědí ostatní lidé. A tehdy jsem se rozhodl, že nikdy nepřipustím, aby ten obraz byl vystaven. A teď vidím, že jsem měl pravdu. Nemůžeme ten obraz ukazovat. A promiňte, co jsem vám prozradil, Doriane. Připadá mi neobyčejné, že jste to mohl v tom portrétu vidět.
4: Ano. Ano. Něco jsem tam viděl. Něco se mi zdálo podivné.
3: Jste jediný člověk v mém životě, který měl doopravdy vliv na mé umění. Za všechno dobré, co jsem vytvořil, vděčím vám.
4: Holode, děkuji za upřímnost.
3: A teď s Bohem. Lituji, že jsem se dnes na ten obraz nesměl podívat. Ale docela chápu vaše pocity. Lituji, že jsem se dnes na ten obraz nesměl podívat. Ale docela chápu vaše pocity.
1: Chudák Bezis. O tom pravém důvodu vůbec nic neví. Nemusel jsem nic říkat. A přesto jsem dokázal získat jeho tajemství.
6: Portrét musíš okamžitě uklidit. Nemůžeš už nikdy riskovat, že všechno vyjde najevo, Doriane. To by bylo šílenství.
4: Viktore?
7: Ano, monsieur?
4: Viktore, potřebuji klíč od té místnosti, která je nahoře v podkroví.
7: Od staré učebny, monsieur?
4: Ano.
7: Vždyť je tam plno prachu. Není v takovém pořádku, abyste tam mohl vkročit.
4: Potřebuji, aby tam bylo všechno v pořádku. Chci jenom klíč.
7: Hned ho přinesu, monsieur.
6: Nevkročil jsi tam už přes 4 roky, Doriane. Vlastně od těch dob, kdy jsem si tam hrával jako dítě a jako student se tam učil. A tam chceš ukrýt své neblahé tajemství portrétu.
1: To je jediné bezpečné místo. Nikdo jiný tam nemůže vstoupit. Klíč budu mít jenom já. A možná, že se jednoho dne ten podivný výraz kolem úst vytratí. Ta krutost zmizí. Třeba vstoupí do mého života láska. Očistí mě. A já to mistrovské dílo Bezila Holvarda ukážu světu.
6: Ne, to není možné. Však uvidíš.
1: Ten obraz teď musím ukrýt. Nechci ho vidět.
2: Když se Dorianovi podařilo dopravit těžký obraz s rámem do bezpečí, rozhostil se v jeho duši obrovský pocit úlevy. Neskalila ji ani zpráva v odpoledním vydání St. James Gazette, ve které stálo: dnes ráno konal pan Denby, okresní ohledavač mrtvol v Bell Tavern na Hoxton Road, šetření nad mrtvolou Sibyly Vejnové, mladé herečky, v poslední době členky Královského divadla v Holbornu. Byl vynesen nález, že smrt nastala nešťastnou náhodou. Matce zesnulé, jež podléhala mocnému dojetí, jak při své vlastní výpovědi, tak při výpovědi doktora Birella, který provedl pitvu, se dostalo četných projevů soustrasti.
6: Jak je to všechno ošklivé, co? A ošklivost dělá ze všeho hrůznou skutečnost, Doriane.
1: Ale i kdyby, co na tom? Co já mám společného se smrtí Sibyly Vejnové? Já jsem ji přece nezabil. Já ne, slyšíš?

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

ještě, až pozná svět. Přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, které známá znělka zavedla na pěšinku dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát František Novotný. A jde dnes prosím o pěšinku podzimního lesa, tak asi tušíte, že to budou písničky na houby. Nedávno při setkání si mi totiž jedna posluchačka povzdechla, že letos jsem na ně jaksi zapomněl a přitom tolik rostly. Vráťa Ebr mi při setkání věnoval svoji knížečku o houbách a tam se mi zalíbila myšlenka, že každá houba je k něčemu dobrá. Řípky do octa, lišky a křemenáče na smažení, bedla na řízky, zelené muchomůrky pak regulují nadměrný počet houbařů. Tak se podívejme, co má v hudebním košíku Jaroslav Štercl.

nemrzí mě, i když houby najdu. Po jehličí, po mechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

kam jdete, co v tom ranci nesete, jásku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu,

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete. Já řeknu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každý stromeček, zmáčknu každý kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

houbičkou, sotva vystačí. Houby, houby, houby, ty já strašně rád, stýčinové z houby budou jedenkrát. Bedla, což je zvláštní, stala se mou váš. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já zku houby, oni hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hochu na koňák. Babička nám po večeři

0: každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, voni Hamlete.
1: Houby patří k nejstarším obyvatelům naší planety. Vyskytují se tu 350 milionů let a dochovalo se asi 100 000 druhů. První zmínky o jejich kuchyňském využití jsou ze starověku. Římané sbírali houby rádi, dokonce je nakládali a sušili. Preferovali hřibky, křemenáče, žampiony a laníže. Císař Claudius nedal na hřiby dopustit. A tak, když své druhé manželce Agripíně jednoho dne řekl, jsem ti holka dneska nějaký otrávenej, měl 100% pravdu, protože manželka této kulinářské slabosti využila. Již tehdy byly nejcennější houbou, stejně jako dnes laníže, zejména bílé, k jejich hledání se používají speciálně cvičení vepři. Nejvíce hub se údajně každý rok nazbírá v Japonsku. U nás pochází nejstarší písemná zpráva o sbírání a kuchyňské úpravě hub z kuchařské knihy Jana Kantora z roku 1553. A usušené houby bývaly mnohde i součástí desátků, tedy dávek odváděných vrchnosti. Nedávno jsem otevřel houbařskou kuchařku a vidět mě Pavlov nestačil by rozsvěcet žárovky, jak se mi zbíhaly sliny v ústech. Úplně jsem cítil tu vůni a chuť desítek receptů na tousty, polévky, pomazánky, guláše, saláty, řízečky a tak dále. Jeden hudební recept, ve kterém houby nakonec také nechybí, nabízí skupina Šprušle. Budou od Beronky, protože jde o kapra po židovsku podle spisovatele Oty Pavla.

Nevím, zda víte, že houby obsahují i vitamíny B a C a tak se řadí k prevenci onemocnění srdce a cév, prospívají pleti, očím a vlasům. Jak zaznamenali pánové Uhlíř a Svěrák, klousky obsahují i vitamín L. Zeptejte se Hajného Bouska.

Tak a teď je tu obvyklá houbařská povídka. Statný kovář, skoloděj, bedlivý kozák, a čiž lisohlávka, ohnivec byl a liška počítá. Když jeho babku posedl satan a věčný hnojník mu vyčítala a stále mrchomůrka jízdivá špičkovala až, není divu, že ač ryzec povahou, píchavky sličné se mu zachtělo. Obu lakovky a třeba kvůli mlynářce Václavce Čechradku podvinutou přičísl a vyběhl. Strmělka, nestrmělka, vstříc mu vyběhla celá růžovka a on jen holubinko moje vzdechl, na klousku klouzl a do mechu přední kotrčíka dezavou klesl. Za ucháč panských penízovek by si v té chvíli nevzpomněl, že zapomněl nasypat kačenkám a kuřátkům. Tak vidíte, 27 hubiček nám k tomu stačilo nazbírat a skupina Saze možná přidá další.

0: Což o to? Děda si vezme holinky, košík, nožík a hůl a má vystaráno. My si ale vyjdeme na lesní módní přehlídku s Pavlem Dobešem.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal upřímně jak kuň. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prosta suková, aby děvčaně balancovalo. Mně přišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývať tak hlupě, kdybych se měl větší.

Jsi zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblik jsem se jak na diskoteku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary, a kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku takovou.

0: moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje. A tak mě tam načapal z děvuchu, borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plázil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. Tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že by ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel, piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: I když pro houbaře sezóna nikdy nekončí, což v restauraci naproti rozhlasu svého času dokládal pan vrchní dragoun tím, že pánům Smotlachovi, Pilátovi a Ušákovi na Mikuláše dělal čerstvou smaženici z chorošů, které oni nazbírali v Praze snad během půl hodinky třeba na olšanských hřbitovech, tak bychom neměli zapomenout na jinou podzimní vášeň.

Lovecké písničky, to je ovšem téma pro samostatný pořad. Babi Daně kladí píseň, kterou učil Listopad jeho. A tím končí naše dnešní podzimní Textempore. Děkuji, že jste mě doprovázeli lesem a za týden se přijďte ohřát. Už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někdy v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba se dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská Krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věci a to se musela vypárat, vyžehlit, dát to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá. Pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená, a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na to přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že by se taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku.
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: A já jsem rodin penězům. No a on přišel a že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem potom poslouchal, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati, bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my, a kuchařky. Kuchařka 1, ta měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A my potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala. Ale až si vyzkoušela, co to obnáší. Protože já jsem byla vyučená ta Kličová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt. Třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A představte si, já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom mě navedlo malý do Eroha, tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už je ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říct si o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydlili jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme, tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levněji, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a zase, že podněcuju ke stáce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, jak mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevíde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec. Takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přímo přemýšlím...
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být to bylo? S mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech. Je říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak. Protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte. A už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl. A já říkám, no, tak si vzpomeň. Protože když jsem jako si vyhoudávala v autě, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel. Takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No,
0: tak až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si tykali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku se staženým jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď? Si
1: no, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to jo, už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam
1: a
0: peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl, tak Jindřichu, šéf se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem a když to se nebo cení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím. Protože
0: vy jste dobrý, tenkrát jsme, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Budem, teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio Střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal a to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančafty hráli, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak
1: a
0: to má
1: Střední
0: být.
1: Čechy.
0: Ano, ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový.
0: Férový. Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

klíč i akt. A ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grov a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo, 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet a když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba přes

0: pošta a tak ďalej, jo. Pokladní denník, já nevím co, akce na vesnici. Tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 tisíc, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té, jako mě, ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla, jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože, teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 tisíc, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 tisíc, učitelce odměnu. A že ještě tam zbývá 20 tisíc a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
1: a myslíte, to nerozdělím. Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali propadnout?
0: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužijí a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč? Proč bych jim to nedala? To propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo. A každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky. To byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu. Ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 tisíc k tomu platu malým. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu, jo, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, to se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš, to byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
1: No, Ivetko,
0: Rusko.
1: Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup, uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat.
0: No, peníze jsou peníze. Protože ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil a ten chlapec, mladý muž tenkrát chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal

0: ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz?
1: Dobře, Ivetko, tak děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
0: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. Peníze, přidání. Umíte si říct si o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jedno udělal, ale jsem na to doplatil. Aha, já jenom, já jsem se neozýval, ale jenom slyším, bylo před 20 lety a ještě spíš, to bylo, to je pravda, ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všem z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí střílet do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my jako, my obyčejní, jako nemáme nárok na nějaký zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dají míň a jsou spokojení. Je spokojené. Jak podnikatel, tak je spokojený ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Nebo... Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek. Mám za sebou vlek. Jiný za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se nad tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se na tím naskáču víc jak na návěsu. No, prostě to nejde. Všechny řekne, nejsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. O mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a propadě mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sírky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu jde za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí o záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl na určitě roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaké měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak rok, tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska jsem mluvil jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a uklizečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout, vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A k tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, šéfkuchařem. Ne vedoucím, ale šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospůdku a tam jsem jako vařila a když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo nebo tak, nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme dělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkaty. No, tam jsme podnikali, vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Když jsem tam dala před 2 rokama, tak aj jsem nás v očích. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já se nikdy neodmlouvala. Nikdy jsem třeba s kuchařem, já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když dožádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když vše viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak to je dobře, toho, tak by dělali. To mělo být.
1: Jak se ho kam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebylo velké plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například, chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo? Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Zdravím, Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peníze. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuju v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on řekl, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně. Ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiný oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam, už jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden, a vedoucí tam poslal řidiče a ten říká, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudu pozdravuj, protože kdyby to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to Severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval, takže jsem ještě v sobotu v neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu v neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstnaný, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzel a to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl můj jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mi teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, na to za to se nedá vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal na to, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já jsem říkal, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: Pointa je taková, že mi ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to já jsem nebyl pracovní poměr, on mi to neudělal pracovní obrátku, ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase. A on dá zase výpověď, ne, to byla já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní, a ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď, a já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy, a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten měl vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jak, jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako, proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepino, to bylo vážně. Takové.
1: Jo, vážně to, jenomže už člověk už
0: celý život. Jak jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak, dalo se to přežít, že no tak, to už. O, to byl takový závistlivý sebevědomý, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi no. Dobře teď, no, na druhou stranu jo. Teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a no. To by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny no. Melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak sama, že nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli v pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, no. Přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho no. Obyčejného ne. Si vyslechne no. Ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že, to ale aj za dřívšího režimu, že, tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No, jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvílou slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

nechať zapomenúť srdce bolavý. Orav a síň od rána

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulkový plat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala z lidí duševní mrzáky. Ale když slyším, že si naříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě je té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala úspěšně, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to, na těch pár roků ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila.

0: musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
1: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak mimo.
0: No, tak aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Ne, to já nechci. Vím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Dělat ale... reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu. Je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře. O to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
1: Až budete telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová. Ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvíličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Luško, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste dobrý den, dobrý večer.
1: Bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s ním rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střívela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom my jsme neměli vypité. No. A tak majster, on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková sranda, no. Pak to uběhlo nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama a museli jsme to zaplatit a vtrhli nám to z kapesného.
0: Tak ale krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že bychom dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
0: Teda.
1: Takže ty časy se mění.
0: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
1: Ano.
0: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
1: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás, a přeju vám dobrou noc.
0: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste nás poslouchal i se zapojil.
1: Těšilo mě moc, slyšel jsem vás rád.
0: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. bohužel. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: českou minulostí.
1: Po 361. vám dobrý den přejí průvodci rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí. Dnes to jsou jmenovitě
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, který tento pořad jisa inspirován knihou Petra Hory Hořejše připravuje.
4: Jaromír Ostrý.
1: To je jméno režiséra. Zbývá ještě uvést dnešní díl. Jeho jméno tvoří pouze jedno slovo, všem však důvěrně známé.
2: Golem. Dle pověsti otců žil kdysi v Praze velký rabi. Jako divotvorce spíše známý, velký rabi Lév nazývaný. Nejenže on v božím slovu zběhlý byl jak nikdo jiný, také ve svaté vědě byl znalý a mocný v lidské síle. A jeho zraku bylo známo vše, co se dělo, ať vysoko, hluboko, daleko i blízko.
1: Tato báseň vyšla před téměř 200 lety v knize Pověstí a legend židovského dávnověku, ale v ústní podobě to byl mnohem starší příběh.
3: Jehuda ben Becalel.
1: Neboli Jehuda syn Becalelův.
0: Nazývaný vysoký rabín Lév.
1: Podle svého vysokého ducha i vysoké postavy.
3: Pražský zemský rabín.
1: Který byl předtím zemským rabínem na Moravě a také v Polsku.
0: Řečený Maharal mi Prak.
1: Což znamená náš učitel pražský.
3: Byl mužem několika profesí.
0: Především však byl Maharalem.
1: Tedy učitelem.
0: Jeho učebnice se většinou nezachovaly.
3: Schořily při požáru pražského géta roku 1689.
0: Pouze víme, že pod jeho dohledem byla sestavena hebrejská gramatika pro děti a ještě jiné texty.
3: V mnohem se podobá svému současníkovi Janu Amosu Komenskému.
0: Ti dva byli současníci. Když rabi Lév zemřel, bylo Komenskému 17 let.
1: Dá se předpokládat, že budoucí učitel národů rabína znal?
0: Osobně určitě ne, ale jistě o něm slyšel.
2: Rabiho věhlas tehdy už daleko přesáhl hranice géta.
1: Píše historik Tomáš Pěkný ve své historii židů v Čechách a na Moravě.
2: Jeho vliv přetrvával i na Moravě. Biskup Komenský se navíc údajně zajímal o osud židů, studoval jejich dějiny a na Moravě prý okusil uklidňující atmosféru synagog. Je tedy pravděpodobné, že Lévovi názory mu nebyly neznámy.
1: Jaké to byly názory?
3: Hlavně pedagogické. Náramně se podobaly názorům Komenského.
0: Učitel má podle nich při výkladu postupovat od známého k neznámému, od jednoduššího k složitějšímu.
3: Vyučování má být názorné, je třeba užívat příkladů, ale i pohádek, příběhů spojených s tím, co děti už znají.
0: Děti nemají učební látku memorovat. Musí pochopit její obsah a souvislost.
3: Látka má být rozstříděna a předkládána podle věku dítěte.
0: Ve třídě nemá převládat strach, ale atmosféra hry.
3: Oba zdůrazňovali důležitost otázek.
0: Rabi je nazýval přestupními stanicemi k poznání.
3: A také potřebu odměny.
1: Všeobecná schoda?
0: Všeobecná ne. Rabi Lév byl zásadně proti soutěživosti.
3: Na rozdíl od Komenského.
2: Soutěživost svádí k pokušení radovat se z toho, že si lepší.
0: Studovat se podle něj má
2: z lásky k moudrosti.
1: Kolika ti vědními obory se vysoký rabín Lév zabýval?
3: Pedagogikou,
0: jazykovědou,
3: teologií,
0: filozofií,
3: geometrií.
0: To byly hlavní obory. Mezi vedlejší ku příkladu patřili.
1: Stačí, je toho dost.
0: Na jeden, byť velmi dlouhý lidský život až moc.
1: Jenomže o rabínovi jako vědci se skoro vůbec neví.
0: Prakticky jenom pár historiků je informovaných.
1: To, co o vysokém rabím Lévovi přetrvává v mysli většiny křesťanů i židů, co se objevuje v židovské i v české literatuře, v židovských i českých dějinách, to ale vůbec nevychází ze skutečnosti jeho života a výsledků jeho práce, nýbrž z legend.
3: Jako pavučinkou je jeho postava opředena mnoha pověstmi.
0: Nejznámější z nich je ovšem ta, která dává rabího do spojitosti s homunkulem Golémem.
2: Vypráví se, že kdysi vstoupili čtyři židovští učenci do rajské zahrady, kam bývá přístup obyčejným smrtelníkům zakázán. První z nich poznal rajská tajemství a zemřel uprostřed nich. Druhý poznal rajská tajemství a zešílel. Třetí z učenců odpadl od víry svých otců, neboť mu chyběly síly, aby pochopil. Jen čtvrtý z mudrců, učený rabín Akiba, prošel rajskou zahradou a nic se mu nestalo. Jen on se vrátil k lidem. Také o vysokém rabínu Lévovi se říkalo, že prošel rajskou zahradou jako učený Akiba a vrátil se k lidem bohatší o poznaná tajemství. Proto mu v těžkých časech Židé důvěřovali jako svému zachránci.
3: Rebe, každou noc nám může někdo potají přinést do geta mrtvého člověka a obvinit nás z vraždy. Ještě stále se najde dost lidí, kteří věří pověstem, že potřebujeme ke svým obřadům křesťanskou krev.
2: Mám stejné starosti jako vy, ale nebojte se. Slibuji vám brzy pomoc.
1: Jak dobře víme z našich i cizích dějin, toto nebezpečí Židům skutečně hrozilo a bylo příčinou mnoha pogromů.
2: Rabín se dlouho do noci modlil, aby ho ve spánku navštívil sen a ve snu dobrá rada. Sen k němu opravdu přišel. Zjevil se mu nápis: Vytvoř z hlíny golema, postavu podobnou člověku. Golem vám bude pomáhat proti nepřátelům.
1: Homunculus, tedy doslova človíček, znamená umělou bytost. Ale kde se tu vzalo slovo golem?
0: Objevuje se poprvé v Bibli, ve Starém zákoně.
3: Žalm 139, verš 16.
2: Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.
1: Kde tam je slovo golem?
0: Přece to je ten zárodek. V kralické češtině to zní sice jinak, ale jde o to též.
2: Trupel můj viděli oči tvé, v knihu tvou všickni oudové jeho zapsání jsou.
0: V originále golem.
3: Golem jako zárodek, embryo, věc beztvará, dosud nesformovaná do vyhraněné podoby.
0: To slovo označuje Adama ve chvíli, kdy Bůh stvořil jeho tělo, ale ještě do něj nevdechl duši.
3: Ze všech lidí stvořil prvního golema na světě Enos.
1: Kdo to byl?
3: Adamův vnuk.
2: Podle jednoho starého rukopisu se prý Enos vyptával svého otce Seta na předky.
1: To jsme se dočetli ve spisu inženýra Ivana Mackerleho o tajemství pražského golema.
2: A dozvěděl se, že jeho dědeček Adam se nenarodil rodičům obvyklým způsobem, ale byl stvořen Bohem z prachu země. Zvídavý Enos to chtěl zkusit taky a z hlíny uplácal lidskou postavu. Když ale socha nechtěla obživnout, zašel si postěžovat otci. Ten mu vysvětlil, že Bůh oživil Adama tím, že mu vdechl v chřípí dech života. A tak milý Enos uháněl zpátky ke své soše a začal jí foukat do nosu. Toho využil zlomyslný ďábel Samael, vklouzl do golema a oživil ho.
0: V 11. století bádal velký židovský učenec jménem Raši nad tím, jak lze podle Talmudu vyrobit umělého člověka.
3: Zjistil, že nejlíp to půjde kombinací písmen hebrejské abecedy.
1: Užitečná rada. Takových kombinací jsou miliardy miliard.
0: První konkrétní know-how na výrobu golema se v židovské literatuře objevilo ve 13. století.
3: V té době se zvedla první velká vlna zájmu o tvoření umělých bytostí.
0: Rabbi Moshe Tako shrnuje své zkušenosti.
2: Všichni egyptští čarodějové, kteří tvořili jakoukoliv bytost, vypátrali předem pomocí démonů nebo s použitím nějaké jiné moudrosti uspořádání sfér. Vzali hlínu z oblasti nacházející se pod onou určitou sférou a stvořili pak, co chtěli. Naproti tomu rabíni, kteří tvořili člověka nebo tele, znali jedno tajemství. Vzali hlínu za nohama vozu cherubínů na arše úmluvy, vyslovili nad ním šém a bytost byla stvořena.
1: Jednoduché, i když ne zcela srozumitelné.
3: Další zpráva, tentokrát z Wormsu, jednoho z možných rodišť našeho Jehudy ben Becalela, a to od jeho zdejšího kolegy, rabína Eliazera.
2: Kdo chce postupovat podle knihy utváření, musí se podle rituálních předpisů očistit a obléci do bílého roucha. Nemá postupovat samotný, spíše dva nebo tři společně. A vezme panenskou hlínu z hory, kde nikdy nikdo nekopal, promísí ji živou proudící vodou a uhněte golema, vytváře je každou jednotlivou část zvlášť za předříkávání a zaříkávání.
1: Mimochodem, co byl začten ten Šém?
3: Šém Hamforáš.
1: Česky?
3: Opsané jméno.
1: Prosím?
3: Jméno, které nelze vyslovit.
1: A které to je?
3: Když nejde vyslovit, tak je přece nemůžu říct.
1: Ani naznačit?
3: My nesmíme ani naznačovat.
2: Vůbec mnohé činil tento zvláštní muž, co nikdo jiný nemohl vykonat.
1: Ano, vracíme se ke knize židovských pověstí a legend a k rabímu Lévovi.
2: Ale co největšího on udělal, co ho tak velmi proslulým učinilo, bylo to, že on stvořil v lidské podobě sochu z hlíny, která se jeho službám podrobila. Slovo, jak se božská bytost jmenovala, to napsal na pergamen a vložil tento přímo v mozek soše pod její čelo. Tak, jak tam bylo vloženo to svaté jméno, bylo sto učinit ho lidským tvorem. Jemuž chyběla řeč. Byl zcela oddán svému tvůrci, dokud vždy nepřišel šábes. Když se blížila hodina šábesu, vyjmul mu slovo z úst a dal tak v mžiku syna země zemi opět zpět. Bůh tomu chtěl, že o šábesu každý tvor je volný a svobodný. I samému golemovi, jak byl zván, tomuto kolosu bylo dopřáno, aby podle jeho vůle mohl činit volně vše dle své chuti.
1: Jak byl golem naprogramován, tedy když byl spuštěn Šém Hamforášem?
3: Rabbi Lév ho zakázal používat jako domácího sluhu.
0: Jenomže jeho žena ho neuposlechla a párkrát, když měla obzvlášť hodně práce, tak to zkusila.
3: Golem pokaždé napáchal víc škody než užitku.
1: Například?
3: Rabínova žena ho poslala, aby nanosil vodu do kádě. Golem vzal vědra a nosil, až byla káď po okraj plná. Měl však rozkaz nosit vodu a tak ve své práci pokračoval. Voda už tekla po zemi, vytékala na ulici, ale golema ani nenapadlo, že by mohl přestat. Lidi museli zaběhnout k rabínovi. Ten pochopil, co se stalo, zavolal na golema, že už to stačí, a ten poslušně odložil vědra.
1: Typický příklad špatného programu bez zpětné vazby.
0: Jednou se ale sám rabi pokusil využít jeho služby. Před novoročními svátky ho poslal pro ryby. Protože v celé Praze nebyly k sehnání, dostal golem příkaz, aby je šel nalovit přímo do Vltavy. Když se dlouho nevracel, poslal rabi sluhu, aby mu vyřídil, ať toho lovu už nechá a vrátí se domů třeba bez ryb. Golem, který měl skoro plný pytel ryb, když uslyšel vzkaz, že se má vrátit domů třeba bez ryb, všechny zase pustil do Vltavy.
1: No, jako programátor by rabi neuspěl.
2: Vysoký rabín Lév měl ve zvyku dát každé odpoledne golemovi jakýsi program, denní plán. Protože když byl šábes, tak s ním mluvil jen v nejnaléhavějším případě. Podle pravidel mu rabi přikazoval, aby o šábesu nedělal nic jiného, než stál na stráži a dělal hlídače. Jednou mu ale zapomněl rabi Lév dát denní plán a golem zůstal bez zaměstnání. Sotva se den naklonil a lidé se připravovali k přivítání šábesu, golem jako pominutý vyběhl do židovského města a chtěl všechno rozbořit. Nečinnost z něho udělala splašeného zuřivce. Nastala velká panika a lidé utíkali do staronové synagogy, kde se rabi Lév modlil. Šábes začínal, protože žalm a píseň ke dni sobotnímu už byly odspívány. Co teď? Rabín si představil, jaké následky by mohlo mít nechat neskroceného golema pobíhat. Uklidnit ho by však znamenalo znesvětit šábes. Zde ale hrozilo nebezpečí lidským životům. Proto porušil pravidla, vyšel ven a aniž by golema viděl, vykřikl do okolí. Goleme, zůstaň stát. A tu lidé uviděli, jak golem na místě, kde se zrovna v tu chvíli nacházel, zůstal stát jako solný sloup. V ten okamžik všecku svou divokost překonal. Od toho pátku se už nestalo, aby rabi Lev zapomněl dát golemovi příkaz.
1: Jak skončil golem?
3: Rabi Lev ho nařídil uklidit. Splnil svůj úkol a už ho nebylo zapotřebí.
1: Kromě toho mohl být v nepovolaných rukou nebezpečný.
3: Hliněnou sochu, jaká byla před oživením, přikryli starými modlitebními plášti a knihami na půdě staronové synagogy.
2: Tak to nám to pověst praví, že v synagoze v Praze, kde jsou svaté zbytky všeho druhu, je ve skladišti uschována a ještě dnes k vidění golema hliněná postava. Od té doby také prý v Praze přišlo ve zvyk, že se vždy zpívá dvakrát píseň, kterou začíná šábes.

0: Nikdo golema nikdy nehledal.
1: Ale hledal. Úplně první byl v 18. století vrchní pražský rabín Landau. Nechal si přistavit žebřík, vylezl na půdu, chvilku se modlil, ale za pár minut byl zpátky. Když se vrátil, třásl se po celém těle. Co na půdě viděl, nikdy nikomu neřekl. Jenom slavnostně prohlásil, ať se nikdo neopováží rušit klid golemův, a vydal přísný zákaz vstupu.
2: Další badatel byl v roce 1920 zuřivý reportér Egon Erwin Kisch.
0: Jeho proslulá reportáž vyšla v Prager Tagblatu 12. září 1920.
3: Základna synagogy je tak hluboko pod úrovní ulice, že ani tady nahoře není člověk poměrně nijak vysoko. Kameny klenby tady nejsou omítnuty, ale drží pohromadě kostrbatě a hrubě. Jakoby stál v hornaté krajině, před tebou a vedle tebe ploché vrchy a údolí. Leží tu spráchnivělá kláda, zkoušíš nohou, je-li pevná, a konečně se odhodláš potácet se, přidržovat se trámů, přičemž si zašpiníš ruce a na obličej nachytáš plno pavučin. Přes celou šířku je železná podpěra. Žebřík, upevněný železnou svorou, vede 9 metrů do výše, na hřeben střechy. Leží tu pohozená stará komínová roura a cihly. Vedle mrtvý pták, mimo to valouny. Na trámoví bují houby groteskních tvarů. Na jedné kládě visí netopír hlavou dolů. Dosud jsem ještě nikdy neviděl viset netopíra. Mezi hlubokými vypouklými hřbety klenutí nad opěrnou zdí je staletý štěrk. Je-li tam pohřben hliněný výtvor velkého rabího léva, je tu pohřben do soudného dne. Kdyby se měl exhumovat, zřítil by se dům boží. Pohřebiště by bylo tedy voleno dobře. Věru prostor jako stvořený pro golemovo stvoření a pohřbení za měsíčního světla. Pravý prostor pro mystiky a alchymisty. Netopír jako by se houpal. Říká se, když se netopíři probudí, zapletou se prý lidem do vlasů. Je tu nevolno. Ještě jeden pohled. Golema tu není.
1: A nebylo ho tu ani v březnu roku 1984, kdy se skupina pátračů pokusila místo jednak nafilmovat, jednak proskoumat radarem.
0: Výsledek?
1: Film se podařil.
0: A průzkum?
1: Nic se nenašlo.
3: Vysoký rabín Lév žil mnoho let. Mnoho za svého života poznal a mnoho ze svého poznání a vědění odkázal svým žákům a uložil je do knih, které napsal. Ale i ve stopě moudrého rabína kráčela smrt a čekala na svou příležitost. Léta ubíhala a zdálo se, že smrt nemůže rabína dostihnout. Slavné město Prahu však navštívil mor a ulice změnily vzhled. Proti moru nebylo léku. Mřeli ti, kdo se chvěli doma strachy, odloučení od ostatních, mřeli ti, kdo družně popíjeli a vířili v tanci. Umírali staří i mladí a nejhůře řádil mor v židovském městě. Zármutek nad morovou ranou nedával vysokému rabínovi spát. Vycházel za noci z domu, bloudil uličkami židovského města. Při své noční pouti došel rabín Lév až ke hřbitovu, kde byl i v noční době ruch. Za svitu pochodní se tu hloubily nové hroby. V té smutné záři spatřil rabín postavu, která stála ve vratech hřbitova, od hlavy k patě zahalená. I v šeru rozeznal blízkající horečnaté oči, zapadlé v důlcích, a vyhublou tvář, kde jenom kůže pokrývala kost. Díval se do očí smrti. Stála ve vratech a držela v kostlivých prstech list. Na listu byla napsána jména těch, kdo mají na zítří opustit své rodiny, aby se k ním už nikdy nevrátili. Rabín vyškubl smrti list z prstů, zmačkal a ukryl pod pláštěm.
2: Můžeš si myslet, že jsi vyhrál. A přece na tebe nezapomenu.
3: Vysoký rabín Lév odešel domů a přečetl si jména těch, kteří měli zemřít. Bylo jich hodně. Zítřek měl být dnem velikého umírání. Našel i své jméno. Zamyšleně natáhl ruku s listem na cvíčku. Seznam skořel. Popel rozemnul rabín mezi prsty. Té noci morová rána ustala a zkáza ustoupila z města. Rabín Lév věděl, že mu smrt neodpustí. Pozorně hlídal každý její krok. Smrt na sebe brala různé podoby. Kladla učenému rabínovi nástrahy a číhala na něho na nejrůznějších místech. Ale rabín Lév ji poznával z dálky, vyhýbal se jí a včas volil jinou cestu. Roky plynuly a on stále nad smrtí vítězil. Jednou seděl se svými milými. Bylo mu 97 let a jeho vlasy a vousy byly bílé jako sníh uprostřed zimy, ale oči byly stále plné vlídného podzimního slunce. Tu přistoupila ke starému rabínovi nejmladší vnučka a podala mu čerstvý květ růže. Rabín Lév vzal růži a dlouze k ní přivonil. Přivonil k růži, hlava mu klesla a brada se mu opřela o hruď. Vydechl. Růže mu vyklouzla z ruky. V růži se skrývala smrt a svůní si našla cestu k jeho srdci. Lstí přemohla Jehudu, syna Becalelova, zvaného Vysoký rabín Lév.

0: Rabín Lév byl odňat světu živých a jeho dům s hrozným alvem osiřel.
1: Čekal ho jiný příbytek. Jeho náhrobek na starém židovském hřbitově připomíná malý dům se štíty a střechou. Zde odpočívá rabín Lév se svou věrnou manželkou Pearl.
2: Nápis oznamuje těm, kteří rozumějí onomu podivnému písmu, že
3: ve čtvrtek 18. v měsíci Elul rabí Jehuda syn Becalela, Lév, mocný mezi vysokými i nízkými, se svolením i bez něj vnikal do každé rajské zahrady a prošel nerušeně. Byl moudřejší než každý jiný, který přijímá a vykládá vědu. Nic nenechal bez povšimnutí. Malé i velké sbíral a spojoval. Bez konce spisoval díla a výsledky jeho činnosti byly větší než 15 děl, spanilá to šňůra perel na jeho tváři. Sjednotil v záhybu svého šatu písemné učení a předávání jeho. V každé vědě a poznávání byla jeho ruka pozdvižena. Dětem ve své době nabídl chléb vznešených. V odpovědích na všechny otázky vítězný a přesný. V oznamování nových poznatků ze všech 6 řad traktátů Talmudu a z komentářů k němu ukazuje se jeho moc ve zmínce se vzácným důvtipem pro ty, kteří dávají přednost poznání Boha a lidí. Rozzářil oči Hebrejců, nehledě k tomu, že jeho moudrost byla mocná mezi mocnými. Učil dle svého úsudku horlivé a opatrné. Přemýšlením a zkoumáním dával mnohá nařízení k ochraně biblických a rabínských ustanovení i slova moudrosti jak stanové kolíky. A tak řídil postavení města pro příští pokolení.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.